0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítě Troníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Měl jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trojské skupiny Pacifik nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará Vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím,

máš, víš, že jsem stará vesta. Já jsem člověk spontánní.

takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce.

0: kapličce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: No, abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se tak, že si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A až měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil, říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlila.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme začít.
1: Jsem, ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspět, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povl prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu. Je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale taky je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... No, zítra kandinku... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale ne. Běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se
0: hezky
1: učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečenej. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase konec konců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli? A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si jenom halenku.
1: Nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No, ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s cenkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovou scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní Humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se teďka bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, no, tak to
4: tušku,
3: je
4: konečně
3: ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Střepčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučila.
5: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, no shledu.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu heru nebo základ.
4: No, ano, pořád. Hned ráno to říkal. Jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak. To mě vždycky,
4: platí to.
6: Tak dáme to Přeučila.
4: Dáme
2: Přeučila, dobře. Zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky nám říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha A říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem šel.
0: Než jsem došel.
1: Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo, a moje dcery říkali, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přihlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale
0: budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobrý

0: Anka za B, majora Korejse.
1: Ale já to neposlouchám, tak já dám za Ačko.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
1: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
2: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
1: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
1: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru. Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
2: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatele, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
2: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi, vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let, a řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej, z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka. Dobře. Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhlice.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vás oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové. Ano. Vzpomínáme na ně. Díky ano. za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek mé, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Ty už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem.
1: Jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se
3: Děkujeme.
1: Hezky. Naschledanou. A ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam. Podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě, abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Slama říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší.
2: Jaký je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé a to je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane Nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane Nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt spěje jako lund. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane Nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepe. Pane,
4: vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váji.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. Druhý cizí jazyk bude pro základní školy povinně volitelný, oznámil to ministr školství. Cyklisté opakovaně výjíždějí do uzavřeného prostoru stavby nové lávky v Karvinském starém městě. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Zemědělství a letošní sucho. To bylo jedno z témat pondělní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody a i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíce.
2: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
0: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Karvinou trápí neukáznění cyklisté v místě stavby nové lávky přes řeku Olši ve Starém městě. Nerespektují uzavírku cyklostezky, která je v úseku u stavebních prací zcela uzavřena. Navíc stavbaři budou nyní provádět výkopy pro založení konstrukce. Uzavírka potrvá předběžně do jara příštího roku, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Přestože je staveniště řádně zabezpečeno, uzavírka je vyznačena dopravním značením, informačními cedulemi i oplocením staveniště. Někteří cyklisté opakovaně nerespektují uzavírku, odstraňují či obcházejí zábrany a projíždějí prostorem stavby.
0: Na Černé Louce v Ostravě začala rekonstrukce někdejšího pavilonu G. Vznikne tam nová scéna Národního divadla Moravskoslezského. Multifunkční prostor bude fungovat jako divadlo pro 220 lidí a také jako divadelní zkušebna. Investice za celkem 410 milionů korun má být hotová v roce 2028. Pokračuje mluvčí divadla Šárka Sviderová.
4: Géčko bude takovým multifunkčním prostorem. Po rekonstrukci bude rozšiřitelný i pro koncerty na stojáka. A samozřejmě si od toho slibujeme celoroční provoz a spolupráci třeba s dalšími pořadateli velkých kulturních akcí.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne postupně na celém území déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na horách naměříme okolo 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Nastal ten správný čas a opět začíná další dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je tedy středeční s datem 10. června. O dnešní vysílání se od 5. do 9. budou starat Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme vám příjemný den a také dobrý poslech.

zmizela, zmizela jako laň u lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Součástí herního programu Českého rozhlasu Ostrava teď byl i Jaromír Nohavica, 5 hodin a 10 minut. Zavedení poplatku na jednom z největších parkovišť v Havířově vyvolalo vlnu nevole. Plocha v těsné blízkosti náměstí Republiky je v soukromých rukou a řidiči tam musí platit od začátku června. Téma pro naši reportáž. Nabídneme ji krátce před 17:30.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli čtyřhru na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve čtyřhře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě já jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
4: She's crazy like a fool.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Na severní Moravě a ve Slezsku je teď většinou oblačno. Co se teplot týče, tak v Českém Těšíně v tuto chvíli naměříte 14 stupňů Celsia, v Krnově západněji v regionu je v tuto chvíli na teploměru 12 stupňů. Prognóza říká, že dnes bychom měli čekat na území našeho regionu velkou oblačnost, ráno místy občasný déšť, během dne postupně na celém území přehánky. Nejvyšší teploty do 17 stupňů Celsia na horách pak naměříte okolo desítky.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 20 minut, my teď míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava na Karvinsko. Některým lidem vadí zpoplatnění jednoho z největších havířovských parkovišť. Je hned vedle náměstí Republiky v centru města a patří soukromému majiteli. Za stání tam lidé musí platit od začátku června. Někteří mají problém i s automatem na lístky.
1: Nejde, já vůbec nevím, co dělám teďko. Ono to po mně chce platit, když jsem teďkom přijela. To já nevím, co po mně chtějí.
2: Slečna Aneta si právě kupuje lístek. Stěžuje si, že po ní automat chce platební údaje, přestože první dvě hodiny parkování jsou bezplatné. Parkoviště dříve využívalo hodně lidí, říká pan Michal.
3: Je to také blbé, no. To je úplně prázdné, to parkoviště. Vždycky to bylo přeplněné, ale místo se to vždycky našlo.
2: Centrální parkoviště patří soukromému majiteli. Ten na webových stránkách uvedl, že ke zpoplatnění došlo kvůli zefektivnění parkování v centru. Od začátku června je totiž uzavřené nedaleké parkoviště u obchodního domu Elán kvůli rekonstrukci, říká primátorka Iveta Kočí-Palkovská za hnutí ANO.
4: Soukromý vlastník centrální parkoviště zpoplatnil, protože ho potřebuje využívat jako náhradní parkoviště pro zákazníky obchodního domu Elán, který je v centru.
2: Podle radnice má změna trvat 6 měsíců. Pak vlastník zváží další kroky. Město plánuje situaci kolem parkování v centru řešit.
4: Určitě se budeme zabývat do budoucna nějakými náhradními plochami pro občany, kteří tam bydlí, i pro ty, kteří tam třeba jedou jenom něco vyřizovat, nakupovat. Těch ploch je několik, my budeme teď nad tím přemýšlet v rámci investic a uvidíme.
2: Peníze na nové parkovací místa v centru by radnice chtěla mít v rozpočtu už příští rok. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
6: Život je šatna v kabaretu,

0: Co je nového, to vám poví Lucka Kociánová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnáni. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Pražský zastupitel Adam Scheinherr se Sdružení Praha sobě dnes bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr. Ta se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherrovo trestní oznámení kauzu na jaře 2020 otevřelo. Cyklisté ani pěší se v krnovských Krásných Loučkách ode dneška nedostanou přes Kobylý potok. Lesy České republiky uzavřely lávku nad korytem, které budou opravovat do 25. června. Přemostění je součástí Slezské magistrály. Objízdná trasa pro cyklisty a pěší vede kolem nedaleké restaurace a železniční zastávky. Do Třince z Nymburku dorazila kotva za oceánské lodi Třinec. Nákladní loď pojmenovaná podle města byla jednou ze 44 plavidel československé, později české námořní plavby. Má za sebou 200 plaveb po světových mořích s železnou rudou nebo obilím. Město chce 6,5 tuny těžkou kotvu vystavit na náměstí TGM. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítingu v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrudníková. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude velká oblačnost ráno s občasným deštěm a později během dne déšť nebo přehánky na celém území. Teploty dnes naměříme mezi 13 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě je ulice Fignerová mezi křižovatkami ulic Kolofíkovo nábřeží a Holasická zúžen. Provoz na jeden jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: My ale víme, kdo bude našem dnešním dopoledním hostem mezi 11. a 12. hodinou. Doktorka Melanie Ševčíková je zakladatelkou lékařské genetiky na Severní Moravě. Letos slaví 90 let a má se rozhodně za čím ohlédnout. K rozhovoru ji pozvala Kateřina Huberová. U rádia byste měli být 10 minut po 11. hodině. Teď zpěvák Peter Kent a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s českým

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek na lince, přejeme příjemné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povídat si budeme nejprve tedy o aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak momentálně máme zataženo a v podstatě na celém území se vyskytuje déšť. Teploty jsou od 10 do 15 stupňů, na horách, na hřebené hory kolem 6 stupňů a vítr fouká slabý většinou ze severních směrů s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální situace a teď už předpověď na celý den.
2: Tak nadále bude zataženo s deštěm. Ten déšť může v průběhu dopoledne přechodně ustávat, ale postupně se zase rozprší a čekáme trvalejší déšť. Maximální teploty od 13 do 17 stupňů, na horách od 8 do 12. A vítr zpočátku povane slabý, ale postupně se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek. Jaké počasí pak máme očekávat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci bude nadále zataženo s trvalejším deštěm, který bude až k ránu slábnout a místy i ustávat. A teploty v noci klesnou na 12 až 8 stupňů a k tomu bude foukat mírný severní, postupně severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme převážně oblačno, dopoledne se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne potom budou přehánky četnější a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. A večer potom budou srážky postupně slábnout, ustávat a i oblačnosti bude ubývat. Teploty budou jenom o stupeň asi vyšší než dneska od 14 do 18 stupňů, na horách od 8 do 12 a povane mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To byly informace o počasí, které nabídl Petr Drobek. Děkujeme za to, přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: O čem se mluví?
3: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí, jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně, tak tohle téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity ve čtvrtečním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlím.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 5:51 zpíval nám Karel Zich. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pokud budete s námi i v čase mezi 13. a 14. hodinou, dočkáte se pořadu Alex a host. U mikrofonu bude dnes policejní instruktor sebeobrany a také spisovatel Pavel Černý. Budeme poslouchat i o tom, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací, co se například dozvěděl o Lídě Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Mínil nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to prý to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme, úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné.
0: Připomenu, že celý rozhovor s Pavlem Černým si můžete poslechnout 4 minuty po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Správa železnic chce zmenšit českou železniční síť. Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Na dotace dosáhnou jen zranitelné domácnosti. Filipovice na Opavsku mají nově opravené okolí místní kaple. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Železničních tratí v Česku by mohlo být v budoucnu méně. Správa železnic hledá způsob, jak některé menší tratě zakonzervovat. Bude usilovat o změnu zákona o dráhách. Ten železničářům ukládá povinnost tratě udržovat a obnovovat, i když je nikdo nevyužívá. Státní podnik ale nemá na udržování všech tratí dostatek peněz, říká ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Samozřejmě konzervace i znamená to, že v nějakém čase s větší objednávkou se k tomu tělesu dráhy dá znovu vrátit a nestavět železniční infrastrukturu od začátku. A do té doby lze to těleso dráhy využívat například pro cyklostezky a další infrastrukturu v intravilánech měst.
2: Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
5: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
2: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu zhruba 25 400 korun, v pátém decilu pak 31 000 korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspora.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm připravuje výstavbu kruhového objezdu, který nahradí současnou křižovatku ulic 5. května a 1. máje. Je to jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě a lidé z okolí si tam dlouhodobě stěžují na provoz. Sami navrhli, ať tam objezd vznikne. Co od něj radnice čeká, vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
6: Kruhový objezd určitě přinese plynulejší a bezpečnější průjezd křižovatkou, zároveň to dramaticky neřeší kapacitu křižovatky u Janíků, která je tím největším špuntem, takže kruhový objezd spíše přinese komfort a bezpečnost, nikoli v dramatické zvýšení průjezdnosti, protože tady jsme závislí na té hlavní křižovatce, která napojuje město na 1.35.
2: Dominanta Filipovic na Opavsku, kaple na Nebevzetí Panny Marie má nově upravené okolí. Skončila rekonstrukce vstupního schodiště, které bylo ve špatném stavu a komplikovalo bohoslužby. Kapli ve Filipovicích čeká v tomto roce ještě obnova nátěrů dřevěných prvků.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne postupně na celém území déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 13 až 17 stupňů, na horách naměříme okolo 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku se v ulici 8. pěšího pluku srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová a Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 10. června. A protože máme po šesté, budeme gratulovat Gitám a Margaritám, mají totiž právě dnes svůj svátek. Jsou to příbuzná křestní jména, která pocházejí z latiny, dala by se vyložit jako ušlechtilá, případně perla. Nositelkám těchto hezkých jmén přejeme krásný sváteční den a posíláme písničku od Petra Deska.

0: V dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava nezapomínáme ani na oblast sportu. Vítkovická atletka Karolína Maňasová může být už brzy první českou ženou, která zaběhne 100 metrů pod 11 sekund. Pro mnoho generace bájná hranice je blízko. Minulý týden překonala téměř 45 let starý český rekord Jarmily Kratochvílové a posunula ho o 8 setin sekundy na 11.01. Už za chvíli o možnostech mladé sprinterky budeme v našem vysílání mluvit podrobněji v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen, ruce před hrudníkem drží židli, lokty mírně pokrčené. S nádechem krčíme kolena a jdeme dolů do dřepu. Pánev tlačíme vzad, paty stále na zemi, ruce drží židli před hrudníkem. S výdechem jdeme zpět nahoru. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Dnes budeme mít trochu uplakaný den a pojďme se podívat, jak to aktuálně na severu Moravy a ve Slezsku vypadá. Je většinou oblačno, místy drobný déšť. Co se teplot týče, tak na východě regionu v Dolní Lomné na Třinecku teď teplota 11,5 stupně Celsia. Například Chuchelna na Opavsku teď udává teplotu 13,5 stupně. Prognóza od meteorologů hovoří o tom, že středa bude na severní Moravě a ve Slezsku s velkou oblačností, počítejme také s přeháňkami anebo deštěm, a to na celém území regionu. Teploty by se dnes měly pohybovat do 17 stupňů, na horách pak namíříte okolo desítky.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Žráža, skupina Elán, 6 hodin, 21 minut. Možná už jen dny dělí českou atletiku od okamžiku, kdy první česká sprinterka zaběhne na stovce čas pod 11 sekund. Vítkovická atletka Karolína Maňasová minulý čtvrtek dvakrát překonala rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1981 a aktuální maximum stanovila na 11.01. Příští úterý na Zlaté tetře by ráda běžela ještě rychleji.
1: Bylo by pěkné, kdyby ta hranice právě na těch 11 sekund a neodolala moc dlouho, teda byla bych ráda, kdyby se mi to podařilo, jak říkám, tady před domácím publikem přímo na tetře, ale to se zdá, to jsou prostě dvě setiny a může to být prostě, jak říkám, příští týden na tetře, ale může to být taky za dva roky, že jo.
2: Upozorňuje 22letá Karolína Maňasová, právě dva roky od olympijských her v Paříži čekala na zlepšení z času 11:11. Jen dvě setiny ji scházely na rekord Jarmily Kratochvílové. Teď jí pro změnu chybí dvě setiny k času pod 11 sekund. Její silnou stránkou jsou starty. Prvních 10 metrů běhá pod 2 sekundy a má je srovnatelné s mužskou světovou sprinterskou špičkou.
1: Já vám řeknu jednu věc. Loni v Bergenu na tom mistrovství Evropy do těch 23 let, tak jsem si udělal takový pomyslný osobák na ten split na těch 10 metrů. Tam jsem měla dokonce 1,90.
2: Směje se Karolína Maňasová. Při rekordních bězích v Sankt Peltenu minulý týden jí starty naopak nevyšly, takže rezervu má slušnou právě ve své silné stránce.
1: Myslím si, že to je prostě technika, já vám to asi nedokážu úplně nějak blíže specifikovat, my na tom opravdu jakoby hodně pracujeme, co se týká těch startů, ale samozřejmě ona ta stovka se nevyhrává na prvních 10 metrech, takže ono je plno práce prostě ještě potom, tak po té trati, no.
2: Přitom Karolína Maňasová nevypadá jako typická sprinterka, je drobná, ale pořádně rychlá.
1: Síla roste, ono sice to na mě moc nejde vidět, ale síla roste, moje váha taky trošičku porostla, ale ještě by to chtělo zvýšit, no. Ať trošičku jako v tom poli nevypadám, jak teďka doufám, že se běžci na delší tratě, doufám, že se neurazí.
2: Zakončuje další odpověď smíchem Maňasová. Její trenér Ivo Pištěk už před 2 roky říkal, že má pravou nohu kratší a slabší.
1: Pravou nohu mám kratší, no. Já mám vlastně dysplazii kyčlí, pravou nohu mám kratší, takže já jsem celá taková nějaká, ale tak na to všechno mi to běhá podle mě dobře.
2: Dodává věčně vysmátá Karolína Maňasová. Ta dostala nabídku zaskočit jako náhradnice ve středu na diamantové lize v Oslu, ale společně s trenérem Pištěkem se rozhodli, že se budou soustředit na Zlatou tetru, která se bude konat 16. června. A příležitost v prestižním seriálu pak určitě přijde. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Vodohospodáři položí v Heřmanicích u Oder nový vodovod. Téměř 3 kilometry potrubí vymění pomocí bezvýkopové technologie. Speciální hlavice staré potrubí rozdrtí a zatlačí do okolního terénu. Zároveň rovnou natáhne nové plastové trubky. Práce budou rozdělené do 3 etap a vyjdou na asi 23 milionů korun. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes klesly. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než v pondělí. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesl o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Havířov zavede ve dvou ulicích na sídlišti v Šumbargu jednosměrný provoz. Ke změně dojde ještě v červnu v Konzumní a Orlí ulici. Podle radnice se tak zvýší bezpečnost chodců. Nové značení také zlepší průjezdnost pro hasiče, záchranáře nebo policii. Americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američané a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze Země otestovat například jednotku pro přistání na měsíci. Posádka prověří taky fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude velká oblačnost ráno s občasným deštěm, později během dne déšť nebo přehánky na celém území. Teploty dnes naměříme mezi 13 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Opavě je uzavřena část ulice Na Pastvisku. Probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 30. září, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude dnešní dopolední magazín Křížem krajem, to uslyšíte už za pár minut.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Bílovec láká na výhled z věže kostela svatého Mikuláše. Po zdolání více než 150 schodů nabídne atraktivní pohled na historické centrum města, okolní krajinu i vrcholky Beskyd. Zajímavý je také samotný výstup, během kterého se lidé objeví nad kostelní lodí anebo více nebo pod více než tunu a půl vážícím zvonem. A my se právě na toto místo dnes vypravíme s naší redaktorkou Ivou Havlíčkovou. Magazín Křížem krajem vypukne 10 minut po 9. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Petr Drobek na lince, přejeme příjemné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povídat si budeme nejprve tedy o aktuální situaci na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak momentálně máme zataženo a v podstatě na celém území se vyskytuje déšť, teploty jsou od 10 do 15 stupňů, na horách, na hřebené hory kolem 6 stupňů a vítr fouká slabý většinou ze severních směrů s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální situace a teď už předpověď na celý den.
2: Tak nadále bude zataženo s deštěm. Ten dešť může v průběhu dopoledne přechodně ustávat, ale postupně se zase rozprší a čekáme trvalejší dešť. Maximální teploty od 13 do 17 stupňů, na horách od 8 do 12. A vítr zpočátku povane slabý, ale postupně se rozfouká mírný severní až severovýchodní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek. Jaké počasí pak máme očekávat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci bude nadále zataženo s trvalejším deštěm, který bude až k ránu slábnout a místy i ustávat. A teploty v noci klesnou na 12 až 8 stupňů a k tomu bude foukat mírný severní, postupně severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme převážně oblačno, dopoledne se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne potom budou přehánky četnější a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. A večer potom budou srážky postupně slábnout, ustávat a i oblačnosti bude ubývat. Teploty budou jenom o stupeň asi vyšší než dneska od 14 do 18 stupňů, na horách od 8 do 12 a povane mírný západní až severozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To byly informace o počasí, které nabídl Petr Drobek. Děkujeme za to, přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 51 minut se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme na pár pozvánek, které se týkají právě dneška středy s datem 10. června. Gorolské turistické informační centrum zve do Dřevěnky na Fojictví v Mostech u Jablunkova, a to na výstavu díla Antonína Kostky s názvem Krásná země. Potěší vás černobílé analogové fotografie. Výstavu můžete vidět až do 18. června. Fotografie vystavuje i městská knihovna Havířov, a to v pobočce Šrámkova v Havířově pod Lesí. Prezentuje snímky Karla Šuly. Výstava s názvem Příběhy jednoho objektivu je k vidění až do konce června. A ta třetí pozvánka je do Muzea Trojmezí v Jablunkově na výstavu Chladné ostří. Je otevřena až do 13. září a prezentuje chladné zbraně jako nejdůležitější nástroje a pomůcky člověka k obraně, obstarání obživy a nebo k práci.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Břídličné začíná sběr podpisů za referendum o větrných elektrárnách. Za absolventy středních škol platí stát pojistné až do 31. srpna. Pozor si ale musí dát třeba na příjmový limit u brigád. Těrlicko opravuje polní ulici v Hradišti. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Obyvatelé Břidličné na Bruntálsku chtějí, aby o větrných elektrárnách rozhodli v referendu. Dnes v obci začíná sběr podpisů nutných pro jeho vyhlášení. Kritici stavby mají strach, že větrné elektrárny v podhůří Jeseníků ovlivní krajinu a kvalitu života místních obyvatel. Starosta Miroslav Kladníček z nezávislého sdružení ale říká, že zastupitelé už s investorem uzavřeli dohodu a obec by z toho mohla mít až 120 milionů korun.
2: Mluví se o nějakých 10, jo? Je to na území tady Břidličné, Vajglov, Albrechtice, to jsou naše obce. My už máme podepsané smlouvy a tam jsou potom nějaké, si to nazvat, sankce a náhrada škody je způsobená.
0: Status studenta platí absolventům středních škol až do 31. srpna. To znamená, že za ně stát dál odvádí zdravotní a sociální pojištění. Pokud ale absolventi mají letní brigádu, musí si dát pozor, aby nepřekročili příjmový limit u dohod. Jinak za ně musí odvody platit zaměstnavatel. Status studenta zároveň zaniká těm, kteří nepokračují ve studiu, nenastoupí do práce nebo případně začnou podnikat. Podle právničky personální agentury Manpower Group Karolíny Vostopoulové se musí do 8 dnů nahlásit jako samopláci své zdravotní pojišťovně.
3: Obvykle to bude přes formulář v podobě online portálu pojišťovny nebo formou datové schránky. A v případě, že by ten absolvent nenahlásil tu změnu, tak mu tam vlastně vznikne dluh na pojistném a je tam i možné uložit pokutu až ve výši 10 000 korun.
0: Pro letošek je minimální zdravotní pojistné 3 024 korun a u OSVČ 3 306 korun měsíčně. Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty. Statistici odhadují, že meziročně zlevnili o necelá 2% taky potraviny a nealkoholické nápoje. Těrlicko zahájilo opravu polní ulice v části obce Hradiště. Stavební firma nejdříve začala pracovat na chodníku. Místní, ale i řidiči musí počítat s dopravním omezením v této lokalitě, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
4: Už se začalo na ulici Polní pracovat, tam se začalo chodníkem, aby ta průjezdnost té cesty byla co nejdéle zajištěna. A samozřejmě budeme informovat občany o tom, jakmile dojde k té skrivce toho povrchu, tak budou dopředu informováni o tom, že budeme dělat všechno pro to, aby se vždycky do svých domovů dostali.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne postupně na celém území déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na horách naměříme okolo 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pravidelná ranní 4hodinovka Českého rozhlasu Ostrava, zvaná Dobré ráno, právě vstupuje do své druhé části. Dnes je středa, 10. červnový den roku 2026 a ať ho máte pokud možno co nejvíce pohodový, to vám přijí Lucka Kociánová a Petr Soukup. V nejbližších minutách muzika třeba od Petra Spáleného anebo kapely Roxette, ale přidáme i pár dobrých rad. Ty do ranního vysílání připravuje Artur Kubica a dnes se zaměříme na odstraňování odumřelých větví na stromech. Už za chvíli.

0: Hudební příspěvek Petra Spáleného teď zněl éterem Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli začneme řezat odumřelé větve s Arturem Kubicou v jeho rubrice Dvakrát měř, jednou řeš. Ještě předtím ale informace o tom, co budeme vysílat krátce před 7:30. Vlaky a zase vlaky. Ostrava opět hostí Rail Business Days. Výstava přilákala dopravce, nadšence, ale také studenty, kteří hledají zaměstnání. Podrobněji k tomu to tématu v reportáži za 10 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Díval jsem se tento týden na mou malou dvouletou višeň a právě teď má hodně nových přírůstků, nových větviček. V červnu je ale dobré odstranit všechny odumřelé větve z ovocných stromů. Vhodné je také odstranění větví, které rostou dovnitř koruny. Stromům to neuškodí a budou mít v koruně více místa na proudící vzduch a na růst dalších větví. Doporučujeme také dělat pravidelnou probírku dozrávajících plodů, pokud na stromě zůstane příliš mnoho plodů, které nedokáže strom vyživit, tak ten stromek oslabuje a sníží se i kvalita sklizně. Na začátku června přihnojte jádroviny. To jsou jabloně a hrušně, a to dusíkem a draslíkem. Projeví se to na kvalitě ovoce. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Máme minutu po čtvrt na osm a to znamená, že se opět budeme věnovat aktuálnímu počasí. Zaměříme se teď na to, jak to v regionu vypadá. Většinou je všude oblačeno, případně zataženo a také na většině území našeho regionu drobně prší. Pojďme k teplotám. V Bohumíně teď naměříte 15 stupňů Celsia, trochu západněji v Opavě je o 2 stupně nižší teplota. Prognóza na dnešek říká, že bychom v průběhu celého dne měli čekat velkou oblačnost. Počítáme také v průběhu dne s deštěm, případně přeháňkami na celém území našeho regionu. Teploty ne příliš vysoké, maximálně 17 stupňů v nížinách. Na hřebené hor pak naměříte okolo 10 stupňů Celsia.
2: Naším středečním hostem bude zakladatelka lékařské genetiky na Severní Moravě, doktorka Melanie Ševčíková. Letos slaví 90 let. Začínala jako pediatrička a poté založila oddělení lékařské genetiky v tehdejší krajské nemocnici v Ostravě. O tom, co zažila, povypráví Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Pokud jste nepoznali, tak prozradím, že nám zpíval Pokáč 7 hodin 20 minut. Začaly dny Rail Business Days v Ostravě. Na veletrhu železnice můžou lidé vidět zhruba 100 výstav dopravců i výrobců. Ti představují novinky v cestování, v automatizaci vlakové dopravy i v bezpečnosti. Velkým tématem pro Moravskoslezský kraj je i prezentace nových bateriových vlaků.
2: Velkou pozornost vzbuzuje třeba nový lůžkový vůz železniční společnosti Slovensko. V jednom z lůžkových kupé jsem potkal Jarku.
3: Moc se mi to líbí, je tady všechno, co si člověk představuje pro komfortní cestování.
2: Jarka poukazuje na to, že jsou tady dvě postele, ale i dvě místa na sezení a zároveň dokonce i sprcha se záchodem. Nový lůžkový vůz zaujal Lukáše i jeho syny. Přijeli sem z Považské Bystrice a důvod je jednoduchý.
4: Vlaky a všechno okolo vlaků. My jsme přišli pozrieť, jsme fanušikovia od těch technologií, jako to krásně věděli, ať ty modely alebo skutečné věci ukázat a vonku tě nové vlaky a tě jsou pravý.
2: Jan Gregor přijel z České Třebové a studuje na dopravní škole.
5: Chtěli jsme se kouknout, co tady tak je a se chceme kouknout, co budeme dělat po škole.
2: Na Moravskoslezské železnice zanedlouho vyrazí taky 15 nových bateriových vlaků. Popisuje Zdeněk Sváta ze společnosti Škoda Group.
6: Je vybavena moderním trakčním konvertorem, který je vlastně úspornější a umožňuje těm vlakům větší dojezd a vyšší měrný výkon, to znamená vyšší akceleraci a lepší výkony.
2: Podle Zdeňka Sváty si cestující všimnou třeba změny v interiéru. Dodává, že bateriové vlaky jsou ale pouhý mezičlánek v budoucnosti železniční dopravy.
6: Všechny tyhle alternativní zdroje pohonu jsou za mě jako dobrá řešení, ale po přechodnou dobu, než teda v nějakém dalším horizontu dojde k plné elektrifikaci.
2: Nový bateriový vlak si můžou návštěvníci prohlídnout přímo na veletrhu. Na trati ho uvidí nejspíše příští rok v březnu. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to poví Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ke 30 se v Ostravě blíží počet škol, které budou v příštím školním roce vyučovat i v jiném než českém jazyce. Tématické hodiny nejčastěji v angličtině nabídnou školy všech stupňů, od mateřských po střední. Město jim pošlo celkem 7 milionů korun na rodilé mluvčí i další vzdělávání pedagogů. Moravskoslezský kraj chce v příští roce nasadit 15 nových bateriových vlaků. K vidění jsou teď na veletrhu Rail Business Days v Ostravě. Vlaky na baterky budou obsluhovat tratě bez elektrifikace a první cestující svezou v březnu. Nové soupravy mají lepší výkon a nový interiér, uvedl Zdeněk Sváta ze společnosti Škoda Group. Papež Lev 14. dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonio Gaudího, který ji navrhl. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno, ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidské stavení. Dominanta Filipovic na Opavsku kaple Na nebevzetí Panny Marie má nové upravené okolí. Skončila rekonstrukce vstupního schodiště, které bylo ve špatném stavu a komplikovalo bohoslužby. Kapli ve Filipovicích čeká v tomto roce ještě obnova nátěrů dřevěných prvků. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude velká oblačnost ráno s občasným deštěm, později během dne déšť nebo přehánky na celém území. Teploty dnes naměříme mezi 13 a 17 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na části silnice 1/57 mezi Kunínem a Hladkými Životicemi je řízen provoz kyvadlově jedním jízdním pruhem. Je tam odstavený kamion, tak s tím počítejte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7:40, další vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás zavádí na Karvinsko. Některým lidem vadí spoplatnění jednoho z největších havířovských parkovišť. Je hned vedle náměstí Republiky v centru města a patří soukromému majiteli. Za stání tam musí lidé platit od začátku června. Někteří mají problém i s automatem na lístky.
1: Nejde, já vůbec nevím, co dělám teďko. Ono to po mně chce platit, když jsem teďkom přijela. To já nevím, co po mně chtějí.
2: Slečna Aneta si právě kupuje lístek. Stěžuje si, že po ní automat chce platební údaje, přestože první 2 hodiny parkování jsou bezplatné. Parkoviště dříve využívalo hodně lidí.

0: říká pan Michal.
1: Je to také blbé, no. Toto je úplně prázdné, to parkoviště. Vždycky to bylo přeplněné, ale místo se to vždycky našlo.
0: Centrální parkoviště patří soukromému majiteli. Ten na webových stránkách uvedl, že ke zpoplatnění došlo kvůli zefektivnění parkování v centru. Od začátku června je totiž uzavřené nedaleké parkoviště u obchodního domu Elán kvůli rekonstrukci, říká primátorka Iveta Kočí-Palkovská za hnutí ANO.
2: Soukromý vlastník centrální parkoviště zpoplatnil, protože ho potřebuje využívat jako náhradní parkoviště pro zákazníky obchodního domu Elán, který je v centru.
0: Podle radnice má změna trvat 6 měsíců. Pak vlastník zváží další kroky. Město plánuje situaci kolem parkování v centru řešit.
2: Určitě se budeme zabývat do budoucna nějakými náhradními plochami pro občany, kteří tam bydlí, i pro ty, kteří tam třeba jedou jenom něco vyřizovat, nakupovat. Těch ploch je několik, my budeme teď nad tím přemýšlet v rámci investic a uvidíme.
0: Peníze na nové parkovací místa v centru by radnice chtěla mít v rozpočtu už příští rok. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Počasí probereme s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno, vítejte v našem vysílání.
2: Hezké ráno.
1: Jak to právě v těchto chvílích vypadá?
2: V regionu je zataženo, místy se vyskytuje déšť nebo přehánky, teploty jsou kolem 13 stupňů, na horách kolem 10 a vane severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jak se ten stav počasí bude v průběhu dne vyvíjet?
2: Dnes žádný vývoj nějak neočekáváme, stále bude spíše zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm. Přechodně mohou být srážky trvalejší, přechodně naopak mohou ustávat. Teploty vystoupí na 13 až 17, na horách kolem 10 a bude vát mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí přijde následně v noci na čtvrtek a co zítra?
2: Ani v noci se to nezmění, bude zataženo, déšť by v noci mohl být trvalejší, k ránu pak bude slábnout a místy i ustávat. Teploty v noci budou kolem 10 stupňů a vítr severozápadní mírný 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra již oblačné počasí, takže občas se ukáže slunce, ale také zejména odpoledne místní přehánky, případně výjimečně i bouřka. Teploty zítra nejvyšší 15 až 18 stupňů, na horách kolem 10 a bude vát mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1018 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 95 až 100%.
1: S předpovědí počasí seznámil posluchač Českého rozhlasu Ostrava Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7:54 je správný čas nabídnout pár tipů těm, kteří dnes budou disponovat nějakým volným časem. Jan Žižka z Trocnova do velkých dějin. To je název výstavy o velkém vojevůdci naší historie, která je umístěna v muzeu Hlučínska. Vidět ji můžete až do 6. září. Blušperk zve na výstavu věnovanou historii a současnému působení pěveckého sboru Hlašan. Koná se k 70. výročí založení sboru. K vidění je v památníku Vojtěcha Martínka. A v rámci mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se dnes v Beskydském divadle v Novém Jičíně uskuteční koncert nazvaný Mezi nebem a zemí. Vystoupí na něm Český filharmonický sbor Brno s výběrem významných duchovních kompozic 20. století. Koncert začne v 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostrava plní klimatické cíle rychleji, než město plánovalo. Pražský zastupitel Adam Scheinherr z Praha sobě pokračuje u soudu svědeckou výpovědí v kauze Dozimetr. Po roce oprav se opět otevřelo novojičínské koupaliště. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Podle aktuálních dat o emisích oxidu uhličitého je Ostrava jen 2% pod cílovým stavem plánovaným na rok 2030. Město se na začátku tisíciletí zavázalo, že do 30 let sníží znečištění ovzduší o 55%. Už teď je na 53%.
2: Podle vedení města už v některých oblastech Ostrava cíle i překračuje. Dopady změny klimatu zmírňuje pomocí úspor energií, ekologizace dopravy a rozšiřováním zelených ploch. Město má ambici v úsilí pokračovat i nad rámec společných cílů evropských měst. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: U obvodního soudu pro Prahu 9 bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Byl to právě on, kdo před 6 lety na jaře 2020 podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Včera soudce zajímalo například, jak policii kontaktoval.
3: Jednalo se o kapitána, nevím přesně, z NCOZ. Já jsem popsal to, co mi řekl pan Bornstein. Řekl jsem, že bych tohle chtěl podat oficiálně a domluvili jsme se přímo na podání trestního oznámení asi o týden později.
0: Zítra bude jednání pokračovat výslechem bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce a v pátek bývalého ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka. Město Novičín otevřelo opravené koupaliště. Rekonstrukce trvala přes rok. Úprav se dočkaly atrakce pro děti i hlavní bazénová vana, která je nově z nerezu. Plavce pomáhá plavčíkům hlídat i speciální systém kamer, který odhalí tonoucího. Náklady vyšly na 110 milionů korun, říká starosta města Stanislav Kopecký za ANO.
4: Co nás posunuje dál, je ta technologie, která sice byla nejdrahší, nejde vidět, ale v současné chvíli můžeme provozovat oba dva bazény, jak vnitřní, tak ten venkovní naraz. Takže nám může i vlastně pomoct v tom, když je třeba nepřízem počasí, tu otevírací dobu různě kombinovat, co v předešlých letech nebylo možné.
0: Historického závodu Tisíc mil československých se letos zúčastní rekordní počet domácích značek. Na trasu z Prahy do Bratislavy se zítra vydá celkem 130 aut předválečné výroby. Historické stroje se začnou před budovou autoklubu České republiky sjíždět už dnes odpoledne. Vůbec nejstarší vozidlo, které se postaví na start v Opletalově ulici, pochází z roku 1926. Závod se jezdí od roku 1933 a je jednou ze tří legendárních akcí meziválečného automobilového sportu na našem území.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne postupně na celém území déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů, na horách naměříme okolo 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kopřivnici dávejte pozor v ulici pod stadionem. Část cesty je tam zuženo a můžete se tam i zdržet. Částečná uzavírka potrvá do 20. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Co v učebnicích nebylo, to je název pravidelné ranní rubriky, v níž vám objasňujeme různé zajímavosti. Dnes vám povíme, kdy a kde se objevily první kolíčky na prádlo. Vše nám poví Martin Písařík po písních Xyndla X a Barbra Streisand. Připomenu, že posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava dnes s datem 10. června. Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí pěkný den.

0: nejen dobrou herečkou, ale také moc dobře zpívá. To byla Barbara Streisand, 8 hodin 12 minut. My se krátce před půl devátou zaměříme na důležité silnice v regionu, pokud je často využíváte. Možná byste neměli odcházet od našeho vysílání. Teď ale přichází Martin Písařík a můžeme se opět dozvědět něco nového.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Dnes se příliš neohřejeme za to, ale můžeme zmoknout. Tak jak to aktuálně v regionu vypadá? Většinou je všude oblačno a zataženo, na mnoha místech také drobně prší. Co se teplot týče, podíváme se do flítku místku, v tuto chvíli 14 stupňů Celsia. Srovnáme to s Lysou horou, nejvyšší horou Beskyd, na vrcholu teď naměříte pouhých 7 stupňů. No a prognoza od našich meteorologů říká, že ten ráz počasí zůstane stejný. Počítejme s velkou oblačností a s deštěm v průběhu celého dne. Teploty se budou pohybovat v nížinách. Do 17 stupňů na horách naměříte okolo desítky.
2: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lysa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud patříte mezi motoristy, měli byste v tuto chvíli zbystřit. Český rozhlas Ostrava teď zamíří na důležité silnice v našem kraji, co se na nich v nejbližší době připravuje. To nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na nejvytíženější Rudné ulici v Ostravě jsme zprovoznili druhý ze čtyř opravovaných mostů. Po prvním zprovozněném mostě u Vítkovického Hornbachu je nyní plnohodnotně průjezdný také most nad Polaneckou ulicí ve Svinově. Na místě mohou probíhat ještě drobné dokončovací práce. Do provozu zbývá uvést poslední dva mosty v místní části Kunčice. Práce v místě pokračují i o víkendech, aby bylo do září hotovo.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Jaká byla v květnu inflace, dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty. Statistici odhadují, že meziročně zlevnily o necelá 2% taky potraviny a nealkoholické nápoje. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Cyklisté ani pěší se v krnovských Krásných Loučkách ode dneška nedostanou přes Kobylý potok. Lesy České republiky uzavřely lávku nad korytem, které budou opravovat do 25. června. Přemostění je součástí Slezské magistrály. Objízdná trasa pro cyklisty a pěší vede kolem nedaleké restaurace a železniční zastávky. Na seznam obcí, které už otevřely svá letní koupaliště, se přidala i Karviná. Loni areál navštívilo téměř 25 tisíc lidí. Víceúčelové koupaliště nabízí plaveckou část s 25-metrovým bazénem a 5 drahami i část s atrakcemi, jako jsou perličková a stěnová masáž nebo divoká řeka. Tenistka Maria Bousková vstoupila vítězně na londýnském turnaji v Queen's Clubu. Kundjer Metěvovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Na dalším travnatém turnaji v Nizozemsku se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Sara Bejlek naopak na turnaji končí. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude velká oblačnost, ráno s občasným deštěm a později během dne déšť nebo přehánky na celém území. Teploty dnes naměříme mezi 13 a 17 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na 321. kilometru před sjezdem na Odry ve směru na Prahu dávejte pozor, je tam porouchané auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová, teď necháme zpívat Jakuba Smolíka a za pár minut se vypravíme do Břidličné na Bruntálsku.

0: 8 40 minut, míříme teď do Břidličné na Bruntálsku. Tam začíná sběr podpisů pro vyhlášení referenda proti větrným elektrárnám. Organizátoři chtějí, aby o stavbě rozhodli obyvatelé hlasováním. Podpisy budou sbírat i v částech Vajglov a Albrechtice u Rýmařova. S výstavbou přitom už souhlasili zastupitelé a s investorem podepsali smlouvu. Já teď ve vysílání vítám starostu Břidličné Miroslava Kladnička z nezávislého sdružení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vnímáte snahu organizátorů o vyhlášení referenda? Může jeho výsledek stavbu větrných

0: jaderných elektráren ještě zastavit?
1: To prosím vás, v prvé řadě mi líto, že organizátoři vyhlášení tohoto referenda na výstavbu větrných elektráren přišli s touto iniciativou již dříve. Od roku 2023, kdy se začínali ozývat zájemci o výstavbu větrných elektráren, se vedení města snažilo veřejnost informovat o možnosti realizace těchto obnovitelných zdrojů energie na našem území. Vycházeli jsme mimo jiné i ze strategického rozvojového dokumentu, kterým je program rozvoje města Břidličina na roky 2023 až 2027, kde se hovoří i o obnovitelných zdrojích. Pokud se nám někdo snaží podsouvat, že jednání o obnovitelných zdrojích energie nebyla dostatečně transparentní, tak bych chtěl jenom připomenout, že již začátkem roku 2023 vyšly dva články v našem periodiku k obnovitelným zdrojům. Dále v listopadu roku 2023 připravilo vedení města besedu s občany na téma možnosti rozvoje větrné energetiky na území našeho města za přítomnosti odborníků na toto téma. Ač tato beseda byla prezentována městským rozhlasem na plakátech i webových stránkách města, účast byla velmi nízká. Zúčastnilo se 10 občanů. Na této besedě ani na následných pracovních a veřejných zastupitelstvech nepadl návrh na uspořádání referenda.
0: Mm-hmm. Pane starosto, když se vrátíme k druhé části té otázky, může výsledek toho referenda ještě zastavit tu stavbu větrných elektráren?
1: No to se asi tak. Zastupitelstvo města přijalo usnesení, že schvaluje záměr přijímat a posuzovat nabídky na realizaci výstavby větrných elektráren na území města Břidličná. Na základě tohoto usnesení byla zahájena jednání s možnými investory pro výstavbu větrných elektráren. Po dlouhých a náročných jednáních byla vybrána společná nabídka AL Invest akciová společnost a ČES akciová společnost na zastupitelstvu města 31. července roku 2024. Byla přijata usnesení na uzavření plánovací smlouvy a smlouvy o spolupráci s těmito společnostmi. Obě tyto smlouvy se řídí občanským zákoníkem a v plánovací smlouvě se hovoří o právu na náhradu škody stavebníkovi v případě neposkytnutí součinnosti ze strany obce. Proto bych byl velmi obezřetný při plánování záměru s vypovězením, případně nedodržením této smlouvy.
0: Pane starosto, jak rozsáhlý větrný park by v obci měl vyrůst a jak daleko od obydlí ty větrníky mají být? Slyšíme se, pane starosto, dobrý den.
1: Ano, ano, slyším, ano, ano.
0: Já jsem se ptal, jak rozsáhlý ten větrný park by v obci měl vyrůst a jak daleko od obydlí mají být větrníky.
1: Rozumím otázce. V plánovací smlouvě není počet větrných elektráren uveden. Uvažuje se ale s výstavbou asi 10 větrníků na území Břidličné, Vajglova a Albrechtic. A vzdálenost od obytných budov by měla být minimálně 800 metrů.
0: Mm-hmm. V Břidličné na Bruntálsku dnes začíná sběr podpisů pro vyhlášení referenda proti větrným elektrárnám. My jsme o tom teď hovořili se starostou Břidličné Miroslavem Kladníčkem z nezávislého sdružení. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Tak je, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu.

0: počasí.
1: Po ránu je na severní Moravě a ve Slezsku většinou zataženo, co se teplot týče. V Novém Jičíně teď teploměru dává hodnotu 13,2 stupně Celsia. V Osoblaze na Krnovsku ukazuje teploměr 14,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že bychom si měli připravit na velkou oblačnost a také přehánky v průběhu celého dne. Ty teploty by se dnes měly dostat maximálně k 17 stupňům Celsia v nížinách. Na hřebené hor pak počítejte s teplotou okolo 10 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A jsme skoro v závěru toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Ještě nás čekají písně Evy Farné nebo Paula Younga, také vám svou veselou minutku nabídne Artur Kubica. A já vás ještě před závěrem ranního vysílání pozvu k poslechu pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím bude dnes doktorka Melanie Ševčíková, zakladatelka lékařské genetiky na Severní Moravě. Letos slaví 90 let a má se rozhodně za čím ohlédnout. Rozhovor s ní nabídne Kateřina Huberová 10 minut po 11. hodině. Už za pár minut bude na tomto místě kolega Pavel Janošec, který vás provede dopoledním vysíláním. Pro dnešek se s přáním všeho dobrého loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi!
2: To přijede pán do Prahy autobusem na nástupiště číslo 7. A tu si všimne, že jeho sedadlo mělo také sedmičku. Jde do hotelu a tam dostane pokoj číslo 7. Okamžitě volá kamarádovi a povídá mu. Odpoledne jsou u nás dostihy, vem všechny peníze a vsadě na koně číslo 7. No a pak přijede domů, tak se ptá kamaráda, jak to dopadlo, a ten kamarád povídá, no dopadlo to trošku jinak. Ten kůň číslo 7 přiběhl jako sedmý. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Investigativní tým Českého rozhlasu objevil firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu o 100 000 dluhu. V Rožnově pod Radhoštěm nahradí jednu z nejrušnějších křižovatek kruhový objezd. Filipovice na Opavsku mají nově opravené okolí místní kaple. Dnes bude oblačnost deštěm a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle

0: inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Na pracovní podmínky Filipínců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO zaměřuje i takzvaná Kobra 26.
1: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
0: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď to formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
2: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
0: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Radnice v Rožnově pod Radhoštěm připravuje výstavbu kruhového objezdu, který nahradí současnou křižovatku ulic 5. května a 1. máje. Je to jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě a lidé z okolí si tam dlouhodobě stěžují na provoz. Sami navrhli, ať tam objezd vznikne. Co od něj radnice čeká, vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
3: Kruhový objezd určitě přinese plynulejší a bezpečnější průjezd křižovatkou. Zároveň to dramaticky neřeší kapacitu křižovatky u Janíků, která je tím největším špuntem, takže kruhový objezd spíše přinese komfort a bezpečnost, nikoli v dramatické zvýšení průjezdnosti, protože tady jsme závislí na té hlavní křižovatce, která napojuje město na 1.35.
0: Dominanta Filipovic na Opavsku, kaple Na nebevzetí Panny Marie, má nově upravené okolí. Skončila rekonstrukce vstupního schodiště, které bylo ve špatném stavu a komplikovalo bohoslužby. Kapli ve Filipovicích čeká v tomto roce ještě obnova nátěrů dřevěných prvků.
4: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, postupně na celém území déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na horách naměříme okolo 10.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Horních Tošenovicích se poblíž zámku stala nehoda dvou aut, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 9. hodině a za okamžik začíná magazín Křížem krajem. My vyrazíme na věž kostela svatého Mikuláše v Bílovci. Jsou tam mimo jiné zazděné střelecké koule z období 30-leté války a uvnitř hned 4 velké zvony ve věži. No a nahoru vystoupáme v reportáži za okamžik ke vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Máme se na co těšit. Těšte se i na písničky, které nestárnou. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.
6: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti Kobera a můžeš mezi nás.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnes zveme do Bílovce, konkrétně na výhled z věže kostela svatého Mikuláše. Když vyjdete více než 150 schodů, tak vás čeká atraktivní výhled na historické centrum města, okolní krajinu i vrcholky Beskyd. Zajímavý je také samotný výstup, během kterého se vlastně objevíte nad takzvanou kostelní lodí a nebo budete stát pod více než tunou a půl vážícím zvonem. S vedoucí muzea a turistického informačního centra Bílovec Monikou Hořínkovou se na věž vypravila také redaktorka Iva Havlíčková.
2: Čeká nás 153 schodů.
3: 153 schodů, říká tady vedoucí ano muzea Monika Hořínková. My totiž vyrážíme na věž kostela svatého Mikuláše. A musím říct, že jsou schody docela příkré.
2: Ano, jsou. Jinak ta naše věž, v které se teď nacházíme, tak stavěla se v letech 1613 a 1615 a nahradila původní dřevěnou věž. A taková zvláštnost, že už vlastně v tom 17. století byla stavěna nebo rekonstruována na náklady města. Takže už tenkrát vlastně ta věž jako kdyby patřila pod správu města. A samozřejmě kostel vždycky patřil farnosti. Věž měla původně šindelovou střechu, v 18. století už ji nahradila střecha plechová a od roku 1925 je tam střecha měděná, z toho důvodu, že měděná střecha se nepotřebuje tak často natírat a opravovat a už v tom roku 1925 byl na střechu nainstalován hromosvod. Další opravy potom v roce 25 byly v roku 39 a po druhé světové válce, kdy na věž kostela byly vsazeny imitace švédských koulí z letopočty 1657 a 1945. A ten rok 1657 je vlastně rok, kdy se město zpamatovalo ze švédských válek a rok 1945 samozřejmě konec druhé světové války.
3: Ty koule jdou vidět zvenčí.
2: Jdou vidět. Jedna jde tuším vidět z jedné strany, druhá jde vidět z druhé strany, ale jdou krásně vidět. Hodiny, které na věži máme, tak první hodinový strojek byl namontován ještě na tu původní dřevěnou věž už roku 1533.
3: Tak to je historie věže v kostce.
2: Ano. Tak a teď se půjdeme podívat vlastně nad strop kostela, na takovou krásnou loď.
3: Tak, musíme si rozsvítit tady.
2: Tak. A pojďte dál. Tak a teď se nacházíme nad klenbami vlastně té hlavní lodě kostela, kde tam v té zadní části visel ještě donedávna takový velký historický lustr. Ten byl teď nahrazen v nedávné době modernějším osvětlením, aby lépe osvětloval kostel. A tady ty dvě chodbičky, na které se většinou navštěvníci ptají, jestli jsou to tajné chodby, tak ne, nejsou. Původně sloužily k čištění okapu střechy kostela.
3: Takže jsme nad klenbami kostela?
2: Teď jsme vlastně nad stropem té hlavní lodi našeho kostela svatého Mikuláše v Bílovci.
3: A my konkrétně na takové dřevěné lávce, aby ano, se tady dalo chodit.
2: Aby se mohli i návštěvníci podívat a projít se a podívat se na ty krásné klenby. A když se otočíme zpátky, tak tam ta zeď je ještě původní, protože původní byl dřevěný kostelík a roku 1422 se postavil vlastně ten kostelík v podobě, která je zhruba do současnosti.
3: No a člověk si tady musí dávat pozor na hlavu. Jsou tady taková místa, kde se musí ohnout.
2: Ano. Musí se určitě dodržovat bezpečnost, hlavně vlastně i na těch schodech jsou tady právě vidět i ty snížené podlady, na kterých jsou ale naštěstí nálepené ty
3: žluté výrazné nálepky. Takže zavřu dveře, ano, paní Hořínková? Ano.
2: Tady opatrně na hlavu. Tak a budeme teda pokračovat dál, já teda půjdu první.
3: No.
2: Tady ta korouhev s letopočtem 1939 je zde z toho důvodu, že v roku 1939 proběhla taky rekonstrukce naší kostelní věže, stejně tak v tomto roce probíhalo i dláždění našeho slezského náměstí, které se v té době jmenovalo Hitlerplatz, protože jsme byli součástí Třetí říše, součástí Sudet, takže proto tady letopočet 1939.
3: Další zastávka na našem výstupu na věž kostela svatého Mikuláše.
2: Tady se samozřejmě návštěvníci mohou podívat zase na staré historické fotky hlavně našeho náměstí, ale i ostatních částí města. A zastavila bych se až pod zvony a tam si povíme něco o našich bíloveckých zvonech.
1: Říká Monika Hořínková z Turistického informačního centra v Bílovci. A už za chvíli se s ní do kostelní věže zase vrátíme.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava v rámci magazínu Křížem krajem se vracíme do věže kostela svatého Mikuláše v Bílovci. Tato věž je více než 50 metrů vysoká a zhruba v polovině je vyhlídka, odkud si můžete vychutnat pohled na město a okolí z výšky. Spolu s vedoucí muzea a turistického informačního centra v Bílovci Monikou Hořínkovou se do věže vydala i redaktorka Iva Havlíčková a prohlédla si také původní zvon, který unikl válečnému rekvírování.
3: Další zastávka.
4: Tak, fotografie, které máme tady teď před sebou, ty jsou z roku 1991 a je to doba, kdy vlastně byly našemu kostelu věnovány 3 nové zvony. Byly věnovány bratranci Krečmerovými, což byli bílovečtí rodáci, oba dva byli kněží a měli tady své kněžské svěcení a tyto zvony byly odlévány firmou Perner v německém Pasově. A je tady vlastně postup té výroby, jak se vlastně ty zvony vyráběly a my se na ně jdeme právě podívat zase o poschodí výš.
3: A o původní zvony přišel kostel, předpokládám, během války.
4: Tak, měli jsme 4 zvony. Největší zvon, který za chvilku uvidíme, to je zvon svatého Mikuláše a svatého Jakuba, tak ten pochází ze 17. století. On sice v historii puknul, ale roku 1850 byl znovu odlit a je to jediný původní zvon, který na našem kostele, kostelní věži zbyl. Už za první světové války byly sundány 3 zvony, které byly použity k válečným účelům. Roku 1925 se sice jeden mariánský zvon vrátil zpátky k nám, ale roku 1942 byl opět odebrán z kostelní věže a zase byl použit na účely druhé světové války. A ten největší, ten historický, ten se zachránil z toho důvodu, že už tenkrát byl prohlášen za zvon, který má historickou hodnotu, tak proto vlastně na našem kostele naštěstí zůstal. A od roku 1991 máme opět zase 4 zvony.
3: Můžeme jít za zvony. Ubíhá to rychle, těch 153 schodů, protože pořád je něco vidět, ano, po cestě.
4: A to, co je raritou na naší kostelní věži, je i to, že před tím naším krásným historickým velkým zvonem svatého Mikuláše a svatého Jakuba návštěvníci pod ním přímo procházejí, takže ho opravdu vidí úplně zblízky. My se můžeme podívat z druhé strany.
3: Tady se musíme sehnout, projít pod zvonem a jsme na druhé straně zvonu.
4: Tady na zvonu je právě napsáno svatý Mikuláši a svatý Jakube, orodujte nebo ochraňujte město, tam je Vakštat, což bylo vlastně původní nebo německý název města Bílovec jako Vokovo město Vakštat, takže to je tady na tom zvonu napsáno. Jinak ten zvon váží 1650 kilo, takže je vlastně i nejtěžším zvonem a zvoní vždycky v pátek ve 3 hodiny odpoledne na vzpomínku ukřižování Ježíše Krista. Vedle vlastně tady máme zvon, který je druhý nejtěžší, váží 913 kilo a je to zvon svatého kříže. Ten vždycky zvoní ve 12 hodin v poledne. Potom je tam zvon nad ním Matky Boží, ten má 485 kilo a úplně ten nejmenší, tady ten, to je svatá Hedvika, což je vlastně ochránkyně Slezska a svatá Barborka. A tento zvon zvoní vždycky v 19 hodin a potom, když se v kostele slouží pohřební mše. Tak, když se budeme blížit vrcholu naší věže. Když venku není moc hezky, nebo fouká vítr, není přívětivé počasí, tak návštěvníci se samozřejmě na ty výhledy mohou podívat i tady z těch okýnek, kde vedle těch okýnek jsou panorama, co vlastně v dálce lze vidět. Ale většinou, když už někdo na tu věž vystoupá, tak už se určitě podívá přímo naživo úplně zvenku.
3: A dneska máme hezky.
4: Ano, a dneska máme
3: takže
4: hezky.
3: Můžeme jít ven a využít toho, ano. My jsme nahoře na věži svatého Mikuláše, zrovna jsme vystoupili tady z dvířek a nabízí se nám pohled na Lysou horu, nebo to alespoň slibuje tady tato cedule.
4: Ano, přesně tak. A dneska je, myslím, i krásné počasí, takže tam v dálce opravdu tu Lysou horu můžeme i vidět. A jinak se nám nabízí i nádherný výhled na naše samotné město, které z té věže vypadá jako na dlani. nejenom na náměstí, ale opravdu na celé město, podle toho, kterým směrem se zrovna budeme dívat. Jinak když byla opravována nově i v roku 2012 až 13 a v té době se tady našly i pamětní zápisky z roku 1925 a když se věž opravila, tak se tam zase vlastně vložily zápisky z toho roku 2012-2013 pro budoucí generace.
3: Dodává Monika Hořínková z Bílovce, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Tolik dnešní Křížem krajem a co nás čeká zítra. Krátká procházka starou Karvinou. Projdeme se od šikmého kostela k bývalému dolu Gabriela. Co stále stojí a co už na dobro zmizelo, tak i to nám prozradí redaktorka Romana Kobicová a také Honza Polakovič ze spolku Stará Karviná.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za chvíli pro vás budeme mít pravidelné babské rady, ty se věnují vzhledu nehtů. No a ten vzhled vylepší nejen krémy a správná úprava. Babské rady vás naučí, jak mohou pomoci třeba vejce, ořechy a nebo mléko. Babské rady už za chvíli.

0: Babské rady.
1: Pevné a zdravé nehty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nehty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nehtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nehty i jejich okolí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: O čem se mluví?
1: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí? Jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Tak tohle téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity ve čtvrtečním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlím.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na Slezské Hartě dnes budou soupeřit hasiči za soutěží v disciplínách vodního záchranářství. Jde třeba o záchranu osob z vodní hladiny, ale také o zvládnutí techniky jízdy na člunu. Za chvíli se za hasiči podíváme.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dnes pořádá soutěž ve vodním záchranářství na Slezské hartě. Konkrétně v místech soutoku Moravice a Černého potoka. Závod má celkem 6 disciplín, jde třeba o záchranu osob z vodní hladiny a další. Více už nám ale řekne mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová, která je přímo na místě. Přejeme dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne vám i všem posluchačům.
0: Tak prozraďte, závod už začal. Co se teď děje? Jak to na místě vypadá?
1: Tak já aktuálně už koukám na první soutěžní tým, který už je na vodě a konkrétně teďka probíhá jízda na raftu, kde musí pomocí pádlel přijet měřený úsek. Samozřejmě není to jenom, že by pluli rovně, ale musí se vyhnout i nastaveným bojkám.
0: My už jsme něco nastínili, ale které další kategorie vlastně v závodě jsou a co všechno se bude hodnotit?
1: Takže ten závod je rozdělen na 6 stanovišť, je tam například poskytnutí první pomoci, jak už jsem zmínila, jízda na raftu, záchrana tonoucího, kdy musí hasiči vytáhnout figuranta z vody, nebo například hod záchranou pomůckou, je to kruh a pytlík. Soutěží se také v technice jízdy na člunu a asi takovou nejnáročnější fyzicky disciplinou je na stanovišti číslo 6, kdy musí hasiči zachránit tonoucího, kterého představují 2 50-litrové barely.
0: Tak a to je, už to začíná být napínavé samozřejmě, jak jste to hezky popsala. Řekněme, proč vlastně tuto akci pořádáte, kdo všechno se jí účastní, jestli to jsou jenom profesionální hasiči nebo i dobrovolní?
1: Tak já začnu od začátku, kdy vlastně myšlenka celé této akce vznikla v roce 1997 po ničivých povodních, které zasáhly Moravskoslezský kraj a v podstatě vznikla jakási snaha sjednotit tu samotnou záchranu z vodní hladiny. Co se týče té další otázky, tak toho dnešního závodu se účastní celkem 24 týmů a nejsou to jenom hasiči z Moravskoslezského kraje, ale z celé republiky a jsou to jak profesionální, tak dobrovolní hasiči. Je tady také družstvo ze střední odborné školy požární ochrany a vyšší odborné školy požární ochrany z Frýdku Místku a dva týmy jsou také z Polska.
0: My vám děkujeme za informace o závodě, nebo spíš, jak to můžeme říct, soutěži ve vodním záchranářství na Slezské hartě, které se účastní hasiči. Děkujeme mluvčí moravskoslezských hasičů Kamile Langerové a přejeme, ať vše dobře dopadne. Naslyšenou.
1: Děkujeme vám, také krásný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: 6 minut zbývá do 10. hodiny, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava. V Břidličné začíná sběr podpisů za referendum o větrných elektrárnách. A také odstartovala sezóna komárů v Česku. Více už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Tak někdy se mi sní,

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Břidličné začíná sběr podpisů za referendum o větrných elektrárnách. Odstartovala sezóna komárů v Česku. V Ostravě začala proměna výstavního pavilonu na novou divadelní scénu. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Obyvatelé Břidličné na Bruntálsku chtějí, aby o větrných elektrárnách rozhodli v referendu. Dnes v obci začíná sběr podpisů nutných pro jeho vyhlášení. Kritici stavby mají strach, že větrné elektrárny v podhůří Jeseníků ovlivní krajinu a kvalitu života místních obyvatel. Starosta Miroslav Kladníček z nezávislého sdružení ale říká, že zastupitelé už s investorem uzavřeli dohodu a obec by z toho mohla mít až 120 milionů korun.
4: Mluví se o nějakých 10, je to na území tady Břidličné, Vajglov, Albrechtice, to jsou naše obce. My už máme podepsané smlouvy a tam jsou potom nějaké, jestli to nazvat sankce a náhrada škody je způsobená.
2: Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu míně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Na Černé Louce v Ostravě začala rekonstrukce někdejšího pavilonu G. Vznikne tam nová scéna Národního divadla Moravskoslezského. Multifunkční prostor bude fungovat jako divadlo pro 220 lidí a také jako divadelní zkušebna. Investice za celkem 410 milionů korun má být hotová v roce 2028. Pokračuje mluvčí divadla Šárka Sviderová.
6: Géčko bude takovým multifunkčním prostorem, po rekonstrukci bude rozšiřitelný i pro koncerty na stojáka a samozřejmě si o to slibujeme celoroční provoz a spolupráci třeba s dalšími pořadateli velkých kulturních akcí. Sport.
2: Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítingu v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, postupně na celém území déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na horách naměříme okolo 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě je v ulici Fignerová mezi křižovatkami ulic Kolofíkovo nábřeží a Holasická zúžen provoz na jeden jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4:50. Za okamžik už pro vás budeme mít Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Určitě si na něj počkejte. Získat můžete balíček Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém je pláštěnka a také další upomínkové předměty, třeba i psací potřeby, tedy propiska Českého rozhlasu Ostrava. A kdo ji má? V každém případě ještě si můžete poslechnout písničky, které nestárnou, třeba od skupiny Katapult a Heleny Vondráčkové, a také vás zavedeme na Opavsko, kde přibyla další opravená historická památka. Jde o malý zámek v novodvorském arboretu. Kdy bude znovu přístupný a co tam uvidíte, to vám řekneme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce po 10:30. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Je to tak, slibovali jsme Moravskoslezský rozhlasový kvíz, tak můžete telefonovat a možná už prvního, kdo se dovolá, můžeme i vzít do vysílání a položit soutěžní otázku. Tak kde je prosím u telefonu? Tady je Český rozhlas Ostrava, dobré
2: tady
1: dopoledne.
2: Tady Alena z Frýdku.
1: Tak Alenko, a já si myslím, že to budete vědět, ta otázka je jednoduchá. Tak dobře poslouchejte.
2: Ano.
1: Český rozhlas Ostrava je jediným rádiem v celém Česku, který pravidelně vysílá i v polském jazyce, tedy v polštině. A otázka, jak se jmenuje hlavní pořad polské redakce Českého rozhlasu Ostrava, který můžete na našich frekvencích slyšet každý všední den po 19. hodině. A já vám dám tři možnosti ještě. Ano. Buď jsou to Vědomosti, Alebo jsou to Vydařeňa, anebo Tu Stella. Tak máte tři možnosti. Vědomosti, Vydařeňa, anebo Tu Stella. Jakože nabídka z mnoha.
2: No, já bych řekla Ačko.
1: Myslíte, že jsou to Vědomosti? Tak bohužel není to. Nedá se nic dělat, ale děkuju vám za zavolání. Tak zkuste další volající. Kdo pak je prosím u telefonu? Tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den, tady je Robert z Ostravy.
1: Tak Roberte, nevím, jestli jste slyšel zadání otázky.
3: Jo, slyšel.
1: Tady jak se jmenuje...
3: Ale zopakovat.
1: Ano, jak se jmenuje hlavní pořad polské redakce Českého rozhlasu Ostrava, který můžete na našich frekvencích slyšet každý všední den po 19. hodině. Buď jsou to Vědomosti, nebo jsou to Vydařeňa, anebo Tu Stella.
3: Já bych zkusil to Bečko.
1: Myslíte Vydařeňa?
3: Ano.
1: Tak, ano. Máte pravdu a jako důkaz vám pustím znělku, tak si ji všichni poslechněme.
4: Český radio v Ostravě, Vydařeňa.
1: Máte naprostou pravdu, možná i posloucháte třeba zpravodajství po 19. hodině i pro zajímavost, i pro jazykovou vybavenost.
3: Ano.
1: No, krása střídá nádheru, co víc dodat. My jsme ještě nestačili říct, i když jsme to říkali v úvodu hodiny, že získáváte plátěnou tašku, také placku Českého rozhlasu Ostrava a propisku, tedy takový balíček předmětů Českého rozhlasu Ostrava. Určitě vám udělá radost.
3: Ano, děkuju.
1: Také děkujeme, zůstaňte ještě chvíli u telefonu, zapíši si vaše údaje. Mějte se prozatím hezky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: No a my připomínáme, že každý den soutěžíme po 10. hodině s Moravskoslezským rozhlasovým kvízem.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin 22 minut, to je přesný čas. Začíná Jazz Open Ostrava a v rozhlasovém studiu se koná zahajovací koncert. Také vás pozveme na soutěž ve vodním záchranářství nebo do zámku Hradce nad Moravicí. Za chvíli v tipech pro dnešní den.

0: 4 minuty před 10:30 nabízíme tipy pro dnešní den, tak si vyberte z akcí, kterými si dnešek můžete zpříjemnit. Například Český rozhlas Ostrava zve na koncert do studia S1. Jde o zahajovací koncert festivalu Jazz Open Ostrava. O 7:30 večer vystoupí zpěvačka Marta Kloučková s kytaristou Davidem Dorůžkou. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zve na 16. ročník soutěže ve vodním záchranářství Slezská harta 2026, kterou pořádá ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků a Moravskoslezským krajem. Soutěžit se bude od 9 hodin na soutoku řeky Moravice a Černého potoka. Atraktivní podívaná nabídne simulaci reálných zásahů u mimořádných událostí na vodě. No a soutěž už je v plném proudu, jak jsme i slyšeli v našem vysílání. A ještě zveme do zámku v Hradci nad Moravicí, zveme školáky i předškoláky na divadelní představení o čarodějnici Ksíksáře. Hraje se za každého počasí, a to od 10. do 12. června. Začátky představení jsou každou celou hodinu mezi 9. a 13. No a veřejnost se ke školním skupinám může připojit po předchozí rezervaci a v přiděleném čase. Takové byly tipy Českého rozhlasu Ostrava pro dnešní den.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a opět máme zajímavou pozvánku, konkrétně do Arboreta v Novém Dvoře u Opavy, kde se už brzy otevře zrekonstruovaná dominanta celého areálu. Jde o zámek, který odkazuje na zakladatele botanického parku Kvido Riedla. Vznikla tak další muzejní expozice, ke které nám už prozradí další podrobnosti je spoluautorka výstavy Jana Polášková ze Slezského zemského muzea. Jsme v telefonickém spojení a přejeme hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Paní Polášková, co všechno čeká návštěvníky v opraveném zámku? Jak vlastně ta expozice vypadá?
1: Na návštěvníky čeká zcela nová expozice, která je věnována právě osobnosti Kvídu Riedlovi a jeho rodině. Kvído Riedl byl v letech 1906 až 1928 majitelem novodvorského velkostatku a právě v tomto období založil a budoval kolem zámku park s mimořádnou dendrologickou hodnotou, který se stal v roce 1958 základem zdejšího arboreta. Tato část potom plynule navazuje na jeho historii od založení až po současnost. Celou expozici doplňuje ještě část, která je věnována historii zámku. Návštěvníci se zde mohou seznámit nejen s jeho majiteli, ale také se stavebně historickým vývojem. Jelikož se po druhé světové válce na zámku nezachovalo téměř žádné vybavení, navazuje atmosféru bydlení z počátku 20. století interiér salonu, jídelny a koupelny, který je instalovaný ze sbírky Slezského zemského muzea. A poprvé se zámek otevře veřejnosti v úterý 16. června. Vstup bude možný pouze s průvodcem v konkrétní časy a vzhledem k prostorám bude ve skupině bohužel omezený počet návštěvníků. Podrobné informace potom budou uvedeny na webových stránkách a sociálních sítích muzea.
0: Spolupracovali jste při přípravě výstavy i s potomky a příbuznými Kvído Riedla?
1: Ano, jsme byli moc rádi, že jsme mohli navázat blížší spolupráci s potomky Kvído Riedla, a to nejen jak z České republiky, tak s rodinou v Německu, která byla v roce 1946 násilně odsunuta. A díky jejich vstřícnosti jsme mohli nahlédnout do jejich rodinného archivu a poskytit nám opravdu cenné dokumenty i dobové fotografie, které nám pomohly vytvořit takový ten ucelený příběh o životě Kvído Riedla.
0: Když už někdo přijede, aby si zámek prohlédl, tak se určitě projde i celým arboretem. Tak jaké zážitky areál v těchto dnech nabízí?
1: Zámek teda bude přístupný sice až v příštím týdnu, ale tento víkend můžeme návštěvníky pozvat hned na několik akcí. První z nich je víkend otevřených zahrad, kdy si návštěvníci

0: Veroniku, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Já děkuji a přeji posluchačům hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Naším středečním hostem bude zakladatelka lékařské genetiky na severní Moravě, doktorka Melanie Ševčíková. Letos slaví 90 let. Začínala jako pediatrička a poté založila oddělení lékařské genetiky v tehdejší krajské nemocnici v Ostravě. O tom, co zažila, povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 10:45. Za chvíli pro vás budeme mít tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na červnové odstraňování odumřelých větví na stromech.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Díval jsem se tento týden na mou malou dvouletou višeň a právě teď má hodně nových přírůstků, nových větviček. V červnu je ale dobré odstranit všechny odumřelé větve z ovocných stromů. Vhodné je také odstranění větví, které rostou dovnitř koruny. Stromům to neuškodí a budou mít v koruně více místa na proudící vzduch a na růst dalších větví. Doporučujeme také dělat pravidelnou probírku dozrávajících plodů, pokud na stromě zůstane příliš mnoho plodů, které nedokáže strom vyživit, tak ten stromek oslabuje a sníží se i kvalita sklizně. Na začátku června přihnojte jádroviny. To jsou jabloně a hrušně, a to dusíkem a draslíkem. Projeví se to na kvalitě ovoce. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Investigativní tým Českého rozhlasu objevil firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu o 100 000 dluhu. Téměř 30 škol budou v Ostravě nabízet vzdělávání v cizím jazyce. Po roce oprav se opět otevřelo novojičínské koupaliště. Dnes bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní, říká mluvčí inspektorátu Richard Kolibač.
2: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 Kč, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
1: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková napsala, že rezort případ předá policii i inspekci práce. Zástupci firmy tvrdí, že jim dohodu o uznání dluhu doporučila s Filipínci podepsat pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Ke 30 se v Ostravě blíží počet škol, které budou v příštím školním roce vyučovat i v jiném než českém jazyce. Tématické hodiny nejčastěji v angličtině nabídnou školy všech stupňů, od mateřských až po střední. Město jim pošle celkem 7 milionů korun na rodilé mluvčí i další vzdělávání pedagogů. Podle náměstkyně ostravského primátora Andreje Hofmanové z Pirátů znalost jazyku rozšiřuje možnosti budoucího uplatnění žáků a studentů.
3: Těší mě, že zájem škol o tuto výzvu rok od roku roste. Jen pro srovnání, zatímco v roce 2012, kdy byl tehdejší program vyhlášen, se přihlásilo 12 škol. Ve školním roce 2026 až 2027 si celkem 28 škol rozdělí 7 milionů korun.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Bárta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července. Město Nový Jičín otevřelo opravené koupaliště. Rekonstrukce trvala přes rok. Úprav se dočkaly atrakce pro děti i hlavní bazénová vana, která je nově z nerezu. Plavce pomáhá plavčíkům hlídat i speciální systém kamer, který odhalí tonoucího. Náklady vyšly na 110 milionů korun, říká starosta města Stanislav Kopecký za ANO.
4: Co nás posunuje dál, je ta technologie, která sice byla nejdrahší, nejde vidět, ale v současné chvíli můžeme provozovat oba dva bazény, jak vnitřní, tak ten venkovní naráz. Takže nám může i vlastně pomoct v tom, když je třeba nepřízem počasí, tu otevírací dobu různě kombinovat, co v předešlých letech nebylo možné.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost, postupně na celém území déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů, na horách náměříme okolo 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Vítovce neprojedete silnicí 4623. Auto tam nabouralo do sloupu s elektrickým vedením a cesta je tím pádem neprůjezdná.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 11. hodině přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava a nás čeká host. Host Českého rozhlasu Ostrava. Je pravda, že v Ostravě se konalo slavnostní sympozium na počest zakladatelky genetiky na Severní Moravě paní Melanie Ševčíkové. Paní doktorka oslavila 90. narozeniny a o své cestě za genetikou vypráví s láskou. I když nebyla lehká, studovala v 50. letech, pracovala v terénu v nepředstavitelných podmínkách. Ale to vše ji vedlo k tomu, že chtěla přijít na kloub dědičnosti a věcem souvisejícím. Její příběh natočila a u ní na návštěvě byla Kateřina Huberová. I tento příběh uslyšíte za chvíli. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Kateřina Huberová. Předesílám, že vás nezdravím ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní povídání vzniká naprosto netradičně. Já jsem na návštěvě v Metylovicích s dámou, na jejíž počest se před několika dny konalo v Ostravě slavnostní sympózium lékařské genetiky na počest její zakladatelky, paní doktorky Melanie Ševčíkové. U této dámy, která oslavila 90 let, já jsem teď na návštěvě. My už si nějakou chvíli povídáme, paní Melanie zrovna začala vyprávět o věcech, které tu genetiku vystihují. Já bych asi u toho zůstala, protože bych strašně moc chtěla pochopit to, co jste se snažila pochopit celý život vy, jak my to tak máme. Proč jsme každý jiný? A jestli je to vlastně i otázka genetiky, jestli i ta předurčuje, jak to v tom životě budeme mít, jak to sami se sebou budeme mít, jak se budeme chovat, k čemu budeme mít větší náklonost. Nevím, ptám se blbě?
2: Ne, ptáte se teda logicky jenom proto, že chcete vědět podstatu. A ta podstata toho, že jsem taková, jaká jsem, není jeden jednolitý celek. Já jsem potomek dvou lidí. Vy taky jste potomek dvou lidí. Oni byli taky potomky. Rozumíte mi? Každý ten potomek, který si nese sebou vlastnosti svých rodičů uložených v genech, to není nějaká materie, která ovlivňuje toho člověka detailně. Ta mu dává nějaký rámec, nějakou konstrukci, aby to se neuchylilo někam, kde nemá. A ta konstrukce je vyplněna něčím, co patří k té genetice, do těch mřížek a rámečku, a to je, tam jsou nějaké nosné materiály, které umožňují přenosy. Tak jak si stromy řeknou mezi sebou v aleji, pozor, přišla žirafa a ožírá nás, a oni stáhnou své listoví, tak se to taky muselo k ním nějakou informaci dostat. Systém kořenů, mikrokořenů, mezi nimi jsou ty tekutiny, ty houby, nějaké živoucí organismy, bílkoviny, které přijdou k tomu druhému stromu a řeknou, dělej se sebou něco, protože se blíží ta žirafa, ona tě ožere, že? Ona ho ožere, ale ne zcela, tak jako to první.
1: Když teď uvádíte příklad těch stromů. Funguje to na stejném principu u lidí? Hledáme nebo nacházíme tady nějaké společné prvky?
2: No, to je systém enzymů, který je znám. Ale je ještě systém enzymů, které nejsou známy, nebo jsou méně známy, nebo jsou známy v nějakých sloučeninách. Ale bez nich by to nešlo. A tam někde vznikají určité nedostatky, nějaké hádanky nebo zvraty, změny. A tomu říkáme epigenetika.
1: Vy teď vlastně necháváte nahlížet, a myslím si, že to je pro běžného laika, kam se řadím, neobsáhnutelné, ale jako do neuvěřitelného vesmíru. Mně to přijde jako neskutečné tajemství.
2: Proč myslíte, že Mendel začal hvězdama?
1: No?
2: Právě proto, že tam viděl určitou podobnost, určité zákonitosti. To je můj deficit, že já jeho hvězdářství neznám.
1: Řekněte mi, kdy jste tohleto tajemství pro sebe vlastně objevila vy?
2: To mě trošku naučil i život. Já jsem začínala ne jako genetik, ne jako laboratorní pracovník, vůbec ne jako vědec. Tuto filozofii jsem si tvořila mnoho let. Když jsem ji doplňovala, tak to bylo, proč se najednou objevil syndrom, jednoznačný syndrom, který je popsán Atlasově, a já ho hledala 20 roků a našla ho paní doktorka od Katky. Ale celou tu dobu, co jsem tu rodinu znala, mi bylo jasné, že jde o genetický syndrom. Byla jsem o tom přesvědčena. Každá nová metodika, která v genetice přibyla, každou jsem tam vsunula, každou jsem zkoušela, nic nevyšlo. Až celogenomový exom vyšetřený ukázal ten deficit. A do dneska to jméno Tečiňanky nebo Japonky neznám. Ta podobnost toho dítěte, té matce, babičce, to bylo tak sugestivní a tak prostě jednoznačné, že co k nám přišli, pokaždé jsem je prohlížela jako velkou vzácnost a nikdy jsem nic víc nenašla.
1: Takhle o své lásce ke genetice vypráví paní Melanie Ševčíková, u které jsme na návštěvě u ní doma. Jinak posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnešní rozhovor vzniká na Frýdeckém Místecku. Já jsem přímo doma na návštěvě u paní doktorky Melanie Ševčíkové, zakladatelky genetiky v Moravskoslezském kraji. Zajímá mě, jestli ta profese člověka opravdu ne, že poznamená v tom smyslu, jakože je trošičku postižený svou profesí, ale jestli ho vlastně vycvičí v tom, že některé věci už prostě jenom vidí. Podíváte se na člověka a už z něj něco přečtete.
1: Já neumím vysvětlit, co se tam někde děje, jo. A já potkám určitou skupinu lidí a ti mi utkví něčím a já mnohdy nemůžu ani říct čím, tak jako mi utkvíla tahle ta rodina. Proto já mám ještě tolik restů v Kunzu ve fakultce nedořešených případů. Protože v době, kdy já jsem s tou genetikou, já jsem ji neuměla, já jsem s ní opravdu laškovala, nebyly metodiky, byly velmi vymezené už způsobem provedení chemikáliemi, mašinkama, pokrok šel mílovými kroky dopředu. Člověk nestačil číst. Přesto mu v hlavě zůstávaly tyhle ty obrázky, o kterých jsem byla přesvědčena, že podstatou je genetika, že to je poděděné, že tam je někde nějaký ten omyl, který tě šel a přesto všecko se dostal do populace. Ti Frýdečáci na to přišli. Rozumíš, že jde o syndrom, který kdo si popsal tamhle v Japonsku. Takže já jsem se s tím setkávala, setkávám a ráda prohlížím lidi, ráda chodím na hřbitovy, protože tam vidíš takovou tu odešlou posloupnost. To je Bukovec, tam je zajímavý hřbitov. Skládá se ze tří jmén. Sýkora. A vy řekněte mi, že mezi nimi není příbuznost, když jsou na pár kilometrech čtverečních. Proč jsou potom sledané určitého typu, nějakého typu? I Valaši tady kolem Hukvald mají svůj, ten typ svůj,
0: ano.
1: Že jo? A na to mě upozornila kdysi zpěvačka s krásným a nezaměnitelným hlasem, prodavačka knih ve Frenštátě.
0: Jarmila Šuláková.
1: Dívej se, Melánie, ti, co došli, to jsou zadní Valaši. A ti, co tu jsou, to jsme my tady, Frenštačané, to je přední Valašsko. Ona to uměla pomenovat, já ne.
0: No, vy zase umíte pojmenovat to, co je zatím, nebo to, co je uvnitř. Chápu správně, vy jste Valaška teda původem?
1: Já?
0: No.
1: No, toť otázka. Svůj rodokmen Valach nesem, ani povahou. Já jsem se narodila na Slovensku, teda Bystrica, Nová Bystrica. 2 hodiny pěší chůze je polská hranice, je to taky nějaké mezí.
0: Jaký byli vaši rodiče, můžu se na to zeptat?
1: Maminka pocházela z toho Slovenska, byla z 12 dětí. Děda měl 3 manželství, ona měla takzvanou školu pro ženská povolání v Brně. Tak vlastně dělala všechno. Kuchařku, pomocnou sílu v hospodě.
0: Já se snažím najít cestu k té medicíně. V tom období s tolika dětí, s tou genezí celé vaší rodiny.
1: Já jsem celkem, myslím, se aj dobře učila, hrála jsem na klavír, chodila jsem do Kozlovic do školy a protože bylo málo kantorů, tak nás učili řádové sestry z Frýdlantu z kláštera. A já jsem obdivovala jejich trpělivost s našima klukama, kteří byli jako pubertáci 15 let, zhazovali jim čepce, chtěli vědět,
0: co tam mají.
1: Jo, co tam mají. Ale oni měli svoji filozofii, se svlekli z té hlavy, aby neměli tu práci s tím zhazováním čepců a ukázali, a kluci byli z toho úplně... Prostě je vyvedli z míry. No a měli jsme češtinářku výbornou matikářku. Já jsem se s nima seznámila, do toho kláštera jsem jezdila a oni na prázdniny jezdívali do zahraničí na dovolené a oni se znali, tam bylo moře profesí, tam byly zdravotní sestry, lékařky, učitelky, na co si vzpomenete. A ta sestra Stanislava, oni je potom deportovali všechny. Já jsem tak trochu čuchla k té medicíně, no a strašně jsem se chtěla stát lékařkou, on viděla jsem jak. Až mi můj bratr o 7 roků mladší onemocněl, dostal zánět dýchací trubice a dusilce a já jsem s matkou pěšky letěla do Frýdku, do nemocnice, tam ho nechali a tam jsem se rozhodla, že prostě takhle by to nemělo vypadat.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Já jenom taky pro posluchače, jo, uvádíme do kontextu, stále sedím v Metelovicích. To je takový vlastně odpolední dýchánek, ke kterému teď přibyla aspoň na chviličku vlastně už zmiňovaná dáma, protože o vás tady byla řeč, Katka Kyselová, paní doktorka, která velmi hojně a intenzivně kus života tráví právě po boku paní Melanie. Mluvit před paní Melanie o tom, co vám do života přinesla, to možná není úplně jednoduché, ale já se na to ptám.
1: Gulášovou polívku.
0: Ne, přinesla mi toho do života hrozně moc, protože vlastně hned po škole jsem se vydala cestou na genetiku a s Melanie jsme tu, ona mě vlastně učila ty první kroky genetické, to povídání si s těmi lidmi, to, jak mám nakreslit vlastně svůj první rodokmen. Jo.
2: To tady bylo zmíněno několikrát. Vy teďka už vlastně pokračujete v nějakém započatém díle. Jak přesně?
0: V současné době teda dělám v Centru lékařské genetiky v Spádie a máme dvě ambulance. Teď je máme, jednu máme ve Frýdku Místku a jednu máme v Praze. Takže jsem vedoucí lékař těchto dvou ambulancí.
2: Já jsem se to pokoušela tady s paní Melanie definovat vlastně na základě celého jejího příběhu, který vyprávěla. Když se zeptám vás, jestli vy máte pro sebe nějak zadefinováno, co teda genetika je, čemu všemu může sloužit, co to je za vesmír pro vás? Paní Melanie už mi to prozradila, a vy?
0: Já obdivuju tu molekulu DNA, prostě to, co v té DNA je vlastně všechno zakódováno, že vlastně takové v uvozovkách nic a vzejde z toho člověk, vzejde z toho cokoliv vlastně ta DNA, tam záleží na tom, jaká je a jak se dobře namíchá a tak z toho vznikne ten organismus nějakým způsobem a žije, chodí, dýchá, je tady prostě.
1: Žije, chodí, dých, jo. To je ono.
2: To je vaše škola, protože tohle to jste řekla i vy. Dá se na to všechno přijít? Může člověk do toho vstoupit a zjistit většinu věcí, co ta genetika nosí, anebo je to nemožný?
0: V současné době ta technika toho umí už hrozně moc, ale to vědění prostě zaostává pořád ještě za těmi možnostmi té techniky. My pořád to neumíme vysvětlit. My aspoň genetici se k tomu chováme strašně s velkým respektem k té DNA.
2: To je vlastně úžasná situace, která vznikla docela náhodou, že jsme se tady potkali na návštěvě u paní Melanie i s paní doktorkou Katkou Kyselovou, která navazuje na dílo paní Melanie. Její příběh je ale ten stěžejní, takže já se k němu zase vrátím.
1: Takže jsem se hlásila na medicínu v tvrdých stalinských dobách, kdy jsem stala štafař, jak umřel Stalina Gottwald, ale přesto všechno, zkoušky jsem udělala, jsem byla přijata na medicínu. A teď si představte, že pak studujete a najednou zjistíte, že studujete nesmysle. A to byly takové opravdu ta stalinovská doba velice tvrdá.
2: Můžu teďka skočit, pardon, zpátky k té genetice, možná už do fáze, kdy už jste do ní začala nahlížet. Vy mluvíte o tom, že pořád tomu člověk nerozumí.
1: Já tomu nerozumím.
2: Nerozumíte.
1: Já jsem nastoupila do Krnova na pohraničí. 59. rok ještě byl Krnov zcela rozbitý a začal být osidlován, nebo byl osidlován našimi lidmi. Ti tam nakradli, zdevastovali, co ještě zdevastováno nebylo. Viděla jsem to na vlastní oči. Jezdila jsem po dědinách sanitkou očkovat, protože v tou dobou byla v Řecku revoluce a táhly tady dva proudy řeckých utečenců v tom Krnově a okolí. To byla velké kvantum lidí. Ta rodina neslyšela celá, druhá rodina měla gibus, hrb. Já jsem chodila očkovat ty děti v hnoji, hygienické podmínky, o tom se nedá ani mluvit. Já jsem zjistila, že mezi nimi je furu šikovných lidí, furu děcek s rozšklevenými roštěpy. Nevidělo jedno oko, nevidělo druhé oko a tak jsem se začala o to trošičku tak jako zajímat. Už tehdy ve špítale v Krnově sloužily řecké sestry, které uměly česky. Ti mi vždycky povykládali, že to tak musí být, protože jejich tata, těch dětí, je hluchý. Mama slyšela, jsem řekla, jak hluchý, jo, rozumíte mi, jsem přišla na to, že tam nějaké ty souvislosti s dědictvím otců prostě existuje. Já jsem se Krnova strašně bála a já jsem tam přišla a mě přijala náruč kolegů, kteří mě do všeho zasvětili, kteří si mě pěstovali. Všecko to byli lidé nepohodlní, tady z nemocnic ve vnitrozemí, Tudíž mě brali takého vyhnance a my jsme večeřeli spolu. Když jsem něco potřebovala, tak se přihlásilo několik lidí, nebo oni mi saturovali rodinu.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a já jsem stále na návštěvě u paní doktorky Melanie Ševčíkové, zakladatelky genetiky v Moravskoslezském kraji, dámy, která oslavila 90. narozeniny. Jestli zase poskočíme v čase, tak do jaké etapy by to bylo?
1: Jsem se přihlásila na pediatrickou atestaci a já jsem ji v roce 63 udělala. A chtěla jsem zůstat na infekci za břehu, s tím, že tam byla primařka velký metr, že budu dělat, bylo plno záškrtu tehdy. A dětské obrny tady řadila. Očkovali tu Finové a Švédové. Pan ředitel se rozhodl jinak a z rozhodnutí ředitele do týdne jsem odešla do městské nemocnice, což jsou Ostrava Fifejdy.
0: Ano.
1: A byla jsem k dispozici pro terén. A nastoupila jsem do Hrabové, kde se začínala stavět Ostrava Jih. Nedovedete si to představit, co to bylo. Můžu říct, že stejným dílem byli lidi od Šumavy, Košic a odevšad. Mm-hmm. Stavěla se Nová Huť, Vítkovice. Stavěly se bytovky, přijímali se pracovníci, celé rodiny. Během třeba, a nevím, 3-4 dnů se osídlilo 11 vchodová hokejka majora Nováka, která měla i 11 podlaží, 3 pokojovými byty. Ten příliv bez karet, věděl jste, akorát jak se jmenovali, a to všecko spadalo na můj obvod, kde se čas od času objevilo i 3000 dětí najednou. A tam jsem byla 14 let. Myslíte si, že za 14 roku nepoznáte ve svém obvodě vady?
0: To se asi nemůže stát, poznáte.
1: Poznáte vady, které nebyly léčené, vady, které nebyly diagnostikované. Tak jsem šla za městským odborníkem a říkám, poslouchej Zdenku, co to vlastně má být, toto tak necháte žít, tady přežívat. Rozumíš mi? Tak jsem dávala dohromady vady k vadě. Vyšel nějaký věstník ministra zdravotnictví, že by u všech fakultních nemocnic, a to ještě nebyla fakultní, trojkových, čtyřkových nemocnic velkých by měla být ambulance pro genetiku. A protože já jsem měla kupičku vat popsaných, tak jsem si říkala, ten Zdenek byl tak chytrý, to byl tak chytrý chlap, že řekl, víš co, genetika je dolů v Brně. Ale oni už teď utíkají do zahraničí, takže je třeba honem navázat s ním. Tak jsem tam byla v Brně 3 dny. Mi lezly oči z důlku. Byli tam dva hoši, kteří operovali v Třinci. Z Brna jezdili do Třince, dělali ty plastiky těch hubiček.
0: Jo.
1: Tak jsem se s nima dala do Holportu. No, slovo dalo slovo, že je potřeba ho nemu dělat neurolku, jestli ty děcka slyší, jak to vypadá s chrupem.

0: protože to křivě rostlo. Proč u některých dětí najednou se patro pomalu stahovalo? Proč to bylo? A my jsme to zjistili. Děcko, které dostávalo cumel, ucpalo si patro, se lépe najedlo, lépe prospívalo. Rozumíš?
1: Rozumím.
0: A tak se tak to dávalo dohromady a najednou pan ředitel v Kuncu zjistil, že musí udělat taky nějakou tu genetiku, když všechny fakultky tak jako něco měli. Tak zase z příkazu ředitele mě převextrovali po těch 14 letech té úporné práce. Měla jsem vši, měla jsem blechy, měla jsem v obočích filcky, aniž jsem věděla, co to je, což jsem dostala od pacientů. Jasně. A toto všecko jsem si prožila lehce a s úsměvem, protože jsem na to byla skrnova zvykla.
1: Já se pokouším dělat si teď obrázek o vás, jo? Jaké jsou, teď je otázka, zděděné vlastnosti nebo dispozice, které vám tady tohleto všechno vlastně pomáhaly projít, prožít? Že tím, já mám pocit, že vy všemi těmi věcmi, které vyprávíte, procházíte vlastně velmi elegantně.
0: Já jsem byla veselý tvor. Já jsem měla skvělé rodiče a naučila jsem se, co to je rodokmen. Proč v té a v té rodině umírají děti, je sotva jejím 6 týdnů. Já se musí naučit diagnostikovat těhotenství, sledovat těhotenství, jaké to bylo. Začaly ultrazvukové diagnostiky. Dědičnost. My lidi, každý jsme svůj a jedinečný. O některých věcech o sobě víme, ale o furu nevíme. Já si vážím života kořínku každého, každé kytky. Mě to stalo moc pláče, mě to stalo moc noci. Nikdo mi nerozumí, ale mám to ráda a neměnila bych.
1: Co bych vám mohla popřát?
0: Popřát, ať ta genetika najde správnou cestu.
1: Děkuju vám.
0: Kdyby ve vás zůstala desetina, tak vám já děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přiblížila se 12. hodina, připraveny jsou zprávy a pak začíná pravidelná hudební pošta. Budete moci opět telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat si písničky. No a po skončení hudební pošty ve 13 hodin nás čeká pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině publicista a spisovatel Pavel Černý. Samozřejmě to není všechno. Zveme i k pravidelné humoriádě, ve které se dnes objeví herec Jan Přeučil. Opět se máte na co těšit.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
3: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí? Jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Tak tohle téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity, ve čtvrtečním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlím.
1: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Frýdek Místek je bez primátora Petra Korče, zastupitelé nečekaně odvolali. Ostrava plní klimatické cíle rychleji, než město plánovalo. Valašské muzeum v přírodě dokončilo nový přístup do areálu Valašské dědiny. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 18 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Zastupitelé Frýdku Místku nečekaně odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh podal Michal Pobudský, opoziční zastupitel za sdružení Přátelé FM a někdejší primátor města. Podle něj Korč omezil výkon funkce jenom na sebeprezentaci a pro město dostatečně nepracuje. Podrobnosti má Adam Tomáš.
2: Primátor byl odvolaný díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Zbývající koaliční partneři Naše město Frýdek Místek a Spolu byli návrhem zaskočeni. Korč uvedl, že za nečekaným krokem, který přichází několik měsíců před volbami, stojí skutečnost, že zvažoval kandidaturu v senátním obvodu Frýdek Místek. Na zastupitelstvu bez bližších podrobností uvedl, že dostal nabídku, aby nekandidoval. Kompetence primátora si rozdělili náměstci.
0: Podle aktuálních dat o emisích oxidu uhličitého je Ostrava jen 2% pod cílovým stavem plánovaným na rok 2030. Město se na začátku tisíciletí zavázalo, že do 30 let sníží znečištění ovzduší o 55%. Už teď je na 53%.
3: Podle vedení města už v některých oblastech Ostrava cíle i překračuje. Dopady změny klimatu zmírňuje pomocí úspor energií, ekologizace dopravy a rozšiřováním zelených ploch. Město má ambici v úsilí pokračovat i nad rámec společných cílů evropských měst. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dokončilo nový přístupový chodník do areálu Valašské dědiny. Autoři mu říkají Stužka. Původní chodník byl nevyhovující a obtížná byla i jeho údržba.
4: Podle architekta Karla Janče bylo obtížné zvolit vhodný materiál pro výstavbu cest.
5: Jsme nakonec zvolili beton, protože připomíná mlad a je to materiál, který nám zajistí potřebné mechanické vlastnosti.
4: V betonové stužce je podle etnografky Lenky Drápalové zaneseno 15 měněných cedulek.
6: Jsou tam texty, které osvětlují život na Valašsku v minulosti, napovídají návštěvníkovi, co má hledat na stráni a na kolibiskách.
4: Po novém chodníku se lidé dostanou až nad Miloňov a dále k areálu Kolibiska. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Historického závodu Tisíc mil československých se letos zúčastní rekordní počet domácích značek. Na trasu z Prahy do Bratislavy se zítra vydá celkem 130 aut předválečné výroby. Historické stroje se začnou před budovou Autoklubu České republiky sjíždět už dnes odpoledne. Vůbec nejstarší vozidlo, které se postaví na start v Opletalově ulici, pochází z roku 1926. Závod se jezdí od roku 1933 a je jednou ze tří legendárních akcí meziválečných automobilového sportu na našem území.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude kránu slábnout a místy ustávat, teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer budou přehánky slábnout a ustávat, teploty od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 49,5 kilometru ve směru na Český Těšín komplikuje dopravu překážka na vozovce. V levém jízdním pruhu se nachází převrácená mobilní toaleta Toytojka a tento pruh je proto neprůjezdný. Řidiči by měli místem projíždět se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme krásné teď už odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4,5 minuty po 12. hodině a připravena je pravidelná hudební pošta, do které od této chvíle můžete telefonovat na číslo 596 11 22 66. Vyberte písničku a pošlete ji někomu blízkému. Svátek dnes slaví všechny Gity a také Margity, tak jim popřejte i u příležitosti svátku. Podívejte se do kalendáře, kdo slavil nebo teprve bude slavit nějakou hezkou událost a popřejte mu v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první vzkaz v Hudební poště už je připravený. Kdo pak je prosím u telefonu? Dobrý den. Tak se asi bohužel nedomluvíme. Zkuste prosím telefonovat znovu na číslo 596 11 22 66, vybrat písničku a poslat ji někomu blízkému. Kdo pak se právě teď dovolal? Dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, tady vaše posluchačka Irena.
1: Tak Irenko.
2: Prosila bych polskou písničku Žij nám přes dlouhé léta.
1: Už ji hledám a protože jsme přímo ve vysílání, ano. Řekněte, komu písničku pošleme.
2: Děkuji. Zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Dnešní písničkové blahopřání bych chtěla poslat panu Jankovi Kantorovi z Gutu k dnešním narozeninám. Janku, upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Jest w roku taki jeden dzień, gdy wszystkie smutki idą w cień. Właśnie z okazji tego dnia posłuchaj, co ci życzę ja. Dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, mocy najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich twoich marzeń. Wszystkiego najlepszego życzy Irena Znytku. Dziękuję wam moc krát za wyhledanie písničky a přeji krásny pohodový zbytek dne.
1: Také děkujeme za zavolání a posíláme písničku, kterou jste vybrala od Damiana Děkuji. Holeckého. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Hudební poštu, do které telefonujete na číslo 596 11 22 66 a u telefonu je paní Anička z Ostravy Kunčiček. Hezké odpoledne.
2: Hezký dobrý den. Dnes slaví své narozeniny náš spolužák ze školy Mojmír Švajda z Ostravy Kunčiček. Přejeme mu zdraví, štěstí, pohodu, nikdy žádnou nehodu a ať pokračuje v tom, co dělal a dělá, tomu přeji spolužáci ze školy v Kunčičkách a jeho rodina. Děkuji, pane Janošec, že jste mi to vzal a naslyšenou.
1: A to je v pořádku, paní Aničko, rádi vás slyšíme a posíláme pivečko s pěnou. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Telefonujete na číslo 596 11 22 66 a přejete si písničky v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava a připravený další vzkaz. Dobrý den, kdo se prosím dovolal?
2: Zdravím vás, pane Pavle. Tady je u telefonu Jarmila.
1: Tak Jarmilko, povídejte.
2: A zdravím taky všechny posluchače. Dnes má narozeniny naše dcera Katka Pěkníková z Kozlovic a 16. června má svátek její manžel Zbyněk. Zítra 11. června má narozeniny moje sestřička Jiřina Milatová z Ostravy a 15. má narozeniny její vnučka Nikolka Revendová. Ještě 23. 6. má narozeniny náš synovec Míša Stalmach a moje maličkost. Všem jmenovaným přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody a hlavně zdraví. Přeji to Stalmachovi a samozřejmě se připojují jejich rodiny. Vám, pane Pavle, moc děkuji za vybraní písničky a hezký den.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Jarmilko, a posíláme písničku Terezy Maškové.
2: Děkuji. Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava pokračuje, a to dalším vzkazem od pana Petra. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, u telefonu Petr Vaněk z Ostravy. Zdravím všechny posluchače rádia. Chtěl bych poprosit o zahrání písničky Kde pak ty ptáčku hnízdo máš od Karla Gotta pro naši tetu Pavlinku Kozlovou z Ostravy, která včera oslavila krásné jubileum. Přejeme za celou rodinu, za celou Hujrovic rodinu vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a spousta radostí do dalších let. To vše přeje naše celá rodina, Vláďa, Jana, Honzík, Luzka, Péťa, Terka, Jirka, Kuba a babička.
1: My se rádi přidáme k vašemu přání a posíláme písničku, kterou jste vybral od Karla Gotta. Mějte se hezky, Petře, naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava stále vybíráte písničky, které posíláte svým blízkým. U telefonu je paní Jiřinka. Přejeme hezké odpoledne.
2: Zdravím vás, pane Pavle, a všechny, kteří poslouchají vaše skvělé rádio. Dnešní hudební blahopřání posíláme do Stěbořic pro našeho švagra, pana Ivana Richtera, který zítra 11. června oslaví své krásné životní jubileum 60 let. Milý oslavenče, v knize života se ti 60. stránka otevřela a já bych ti od srdce popřát chtěla. Do dalších let, ať máš k mání pevné zdraví, štěstí a vždy důvod pro zasmání. Hodně radosti a lásky v kruhu rodiny, prostě ty nejkrásnější narozeniny. Ať potěší tě písnička, kterou ti posíláme, na tvé zdraví číše pozvedáme. Vše jen to nejkrásnější, co život ti může dát, ti dnes ze srdce chceme přát. To vše a mnohem více ti přeje švagrová Jiřka z Jamnice s celou rodinou. Vám, pane Pavle, děkuji za prostor a výběr písničky a zase se budu někdy těšit. Nashledanou.
1: Také se budeme těšit. Posíláme písničku, kterou jste vybrala od Kandráčovců. Hezký poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Číslo 596 11 22 66 je stále k dispozici. Kdo pak se právě teď dovolal? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den, tady posluchačka Jana z Chlebovic. A tuhle písničku posílám k dnešním narozeninám paní Zdence Klevarové do Jakubčovic nad Odrou. A přejeme jí všechno nejkrásnější, hodně zdraví, spokojenosti a lásky v rodině a všech, ať se má moc dobře a je spokojená. A to jí přeje kamarádka Jana s manželem Ivem a kamarádka Jitřenka z Olomouce. A ještě bych chtěla pozdravit svého syna do Moskova. Ten má dneska výročí svatby. Tak tohle je všechno. A děkuji vám za vyhledání písničky.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Jano, a posíláme písničku Věry Špinarové. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Až do 13. hodiny můžete telefonovat na linku 596 11 22 66 a vybírat si písničky v rámci hudební pošty. Další přání se vzkazem už je připraveno. Dobrý den, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý den, jmenuji se Dáša, jsem z Malenovic pod Lysou horu a chtěla bych dnes zahrát své vnučce, která se dožívá 17 let, Barboře Kromčákové z Malenovic pod Lysou horou. Dobrou náladu, mnoho štěstí, úspěchu ve škole a fotografování, spoustu krásných okamžiků v životě ti přeje maminka, bratr Tomáš, babička.

0: tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin, na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Vzkaz v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava je připravený, má jej paní Jiřina, která je u telefonu. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den, já vás všechny v rozhlase zdravím. A já bych chtěla nechat zahrát k zítřejším krásným kulatým narozeninám Zdeničce Ručkové z Prostřední Bečvy. A taky 13. má moje snacha narozeniny, taky ta je ze Zubřího. A ještě z Horní Bečvy je, má narozeniny Antonín Válek. Všem jim přeju hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání.

0: A Zdeničce Ručkové to přejí kamarádky Mírka, Maruška a já, Jiřa. Děkuji vám moc a nashledanou.
1: Děkujeme za zavolání a rádi posíláme písničku od Lucie Vondráčkové. Nashledanou.
0: Nashledanou, děkuji.
1: A připomínáme telefonní číslo do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava 596 11 22 66.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a přejete si písničky. U telefonu je teď s přáním paní Anička. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, pane Tavrejeva. Zdravím. A zdravím Český rozhlas Ostrava. Písničku posílám dnes nové asistence a přeluji paní Ruskou. Přeji vám hodně zdraví, štěstí, lásky a všechno, co si přejete. Vám, pane Pavle, moc děkuju a zase někdy nashledanou.
1: Také se budeme těšit, paní asistentko, pozdravujeme a posíláme písničku od Malé české dechovky. Mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 6 minut zbývá do 13. hodiny, tedy do zpráv. Mimo jiné ve zprávách uslyšíte i to, že technická závada odstavila tobogán na karvinském koupališti. No a že máme zítra ohledně počasí čekat proměnlivou oblačnost i s přeháňkami. To vše za chvíli samozřejmě šířeji v pravidelných zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 13. hodině nás také čeká pravidelný rozhlasový rozhovor, tedy Alex a host. Dnes bude hostem Alex Minářové, publicista a spisovatel Pavel Černý. Čeká vás pravidelná humoriáda dnes s hercem Janem Přeučilem. No a také vás odpoledním vysíláním Českého rozhlasu Ostrava bude provázet kolegyně Iveta Dadamová. Váš dopolední průvod se přeje klidný a hlavně nerušený poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15 plus 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zastupitelé Frýdku Místku odvolali primátora Korče. Technická závada odstavila tobogán na karvinském koupališti. Minister obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče ze strany Naše město FM. Informovala o tom mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová. Návrh na odvolání podal někdejší primátor Michal Pobudský z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Korč s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora by teď měly být rozdělené mezi jeho náměstky. Pro odvolání hlasovalo i koaliční hnutí ANO. Zbývající koaliční partneři Naše město FM a Spolu byli návrhem zaskočeni. Na seznam obcí, které už otevřely svá letní koupaliště, se přidala i Karviná. Loni areál navštívilo téměř 25 tisíc lidí. Víceúčelové koupaliště nabízí plaveckou část s 25-metrovým bazénem a 5 drahami i část s atrakcemi, jako jsou perličková a stěnová masáž nebo divoká řeka. Aktuálně je ale mimo provoz oblíbený tobogán, potvrdila mluvčí radnice Monika Danková.
2: Závada byla zjištěna při pravidelné technické kontrole na konci dubna a její odstranění je naplánováno na příští týden. V současné době probíhá zajištění potřebných náhradních dílů a servisních prací.
0: Minister obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Zámeček v Arboretu v Novém Dvoře u Opavy se brzy otevře veřejnosti. Slezské zemské muzeum budovu zrekonstruovalo a vznikla tam další expozice. Je věnována zakladateli botanického parku Kvídu Rýdlovi. Na přípravě spolupracovali také potomci rodiny Rýdlů, říká Jana Polášková ze Slezského zemského muzea.
3: Kvído Rýdl byl v letech 1906 až 1928 majitelem novodvorského velkostatku a právě v tomto období založil a budoval kolem zámku park mimořádnou dendrologickou hodnotou, který se stal v roce 1958 základem zdejšího arboreta. Tato část potom plynule navazuje na jeho historii od založení až po současnost.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude kránu slábnout a místy ustávat, teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přeháňky, odpoledne i bouřka. Večer budou přeháňky slábnout a ustávat, teploty od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Řidiči v Opavě musí počítat s dopravním omezením v ulici Fignerova. Kvůli výměně plynovodu je zde vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Práce potrvají do 12. července a pro část dopravy je vyznačena objízdná trasa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů, Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidech, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčí, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té kruté době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel to úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující, zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně, kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se proto leto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, pátrání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
0: Chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani antropoid, server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam nepatří a ona tam se vám zhmotnila.
1: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční, bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel, to znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkoluje, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Protože je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano, ona se tomu vyhla, teda musím povědět velmi chytře, ona úplně hloupá nebyla, ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní, říkala. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a véru, s hlavou a véru a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfu SD, když řeknu bezpečnostní složek BMEho, brala na večeře, nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míněl, nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zhrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkajíc, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletal se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie. A on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknou informace v jistém konspiračním bytě, 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta

0: podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A teda ty dvě nuly za tím bytím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
1: A neodehrálo by se to třeba jinak?
0: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
1: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
0: granát
1: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
0: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví, ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který je, má statisícové zhlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid, pomlčka, zatáčka, a mohla to být spousta věcí, jako...
1: Ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
0: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabiješ, bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják, a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je zráci Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň, bezrakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
1: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně občas, si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký šlendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhletom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou. A my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílal? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo, a to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no,
1: Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček, to byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl, a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité je postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité, a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelený českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě. A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil. A to bylo velmi realitní se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silveru A. Tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nové poplatky za parkování v centru Havířova se některým lidem nelíbí. Inflace v Česku v květnu zpomalila. Městská policie Ostrava stupňuje dozor v zahrádkářských koloniích. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Některým lidem v Havířově vadí zpoplatnění centrálního parkoviště. Zastání aut musí platit od začátku června. Plocha je soukromá. Provozovatel na svých webových stránkách uvedl, že chce poplatky zefektivnit parkování v centru. Parkoviště teď totiž slouží jako náhrada za dočasně uzavřenou plochu u obchodního domu Elán.
2: Je to také blbé, no.
3: Toto je úplně prázdné to parkoviště. Vždycky to bylo přeplněné.
4: Pan Michal tady s autem stává pravidelně. Plocha nedaleko náměstí Republiky je jedním z největších havířovských parkovišť. Podle primátorky Ivety Kočí-Palkovské za ANO město plánuje situaci kolem parkování v centru řešit.
5: Určitě se budeme zabývat do budoucna nějakými náhradními plochami. Těch ploch je několik, my budeme teď nad tím přemýšlet.
4: Peníze na nové parkovací místa v centru by radnice chtěla mít v rozpočtu už příští rok. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% nižší než v dubnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šedivá.
6: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
0: Strážníci městské policie v Ostravě začali s příchodem letní sezóny více navštěvovat zahrádkářské kolonie. Zaměřují se na ochranu věcí, které se v létě na pozemcích hromadí. Jde třeba o grily, lehátka nebo zahradní nářadí, říká mluvčí městské policie Ostrava Helena Bodjurová.
7: Letní sezóna přináší nejen radost a relaxaci, ale i zvýšená rizika související s majetkem ponechaným v zahradách. Naši strážníci proto cíleně zvyšují svou přítomnost v zahradkářských i chatových oblastech, kde jejich preventivní činnost přispívá k pocitu bezpečí občanů a ochraně majetku.
0: Energetická společnost ČES chce od roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy výjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČES začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude k ránu slábnout a místy ustávat. Teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřka. Večer budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dopravní komplikace máme hlášeny z Novojčínska. Na silnici 1/58 v Lechnově došlo k nehodě, u které zasahují záchranné složky. Událost si vyžádala také vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Řidiči by měli v místě počítat s omezením provozu. A opatrnost je na místě také v Kopřivnici. V ulici Československé armády se srazila 3 osobní auta. Na vozovce zůstaly havarované vozy, které komplikují průjezd místem nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám příjemné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině. Aktuální zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu právě dozněly, ty další určitě v celou, tedy v 15 hodin, ale mezi tím je toho mnoho, co se od nás dovíte. Kam se společně vydáme, aktuality, zajímavosti, samozřejmě pohodová muzika, to vše platí tak, jako jste zvyklí a nebude to chybět ani dnes. Začneme v Novém Jičíně, po roční rekonstrukci tam otevírají opravené koupaliště, co vše nabízí. týdne, řekneme už za malou chvíli. V polovině hodiny prozradíme něco víc o novém festivalu amatérských filmů ve Frýdku Místku a vydáme se také do Oldřichovic, kde se dnes chystá charitativní běh pro hospic Merika. Z muziky Helena Vondráčková, Annie Lennox, Michal Hrůza nebo Lenka Filipová. Bude toho víc, přání krásného odpoledne. To je od nás všech a za všechny. Přeje také Iveta Dadamová.

0: Nový Jičín otevřel nově opravené koupaliště. Rekonstrukce trvala přes rok, dětské brouzdaliště, to má nové atrakce, tobogán je 8 metrů delší a změny. Ty návštěvníci uvidí také v bazénové vaně, která je nově nerezová a má zabudovaný také speciální systém. Ten plavčíkům pomáhá včas vidět tonoucího. Další podrobnosti už teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava.
1: No, voda je perfektní, 25 stupňů, plave se taky dobře. Počasí by mohlo být trošku lepší, ale dobrý. Ale je to pěkné, podařilo se jim to.
2: Pan Vladimír tady chodí plavat pravidelně, bydlí nedaleko Nového Jičína. Plavecký bazén má délku 50 metrů, říká ředitel koupaliště Pavel Kelár.
3: My jsme měli opravdu tady bazén postavený v 70. letech minulého století. Jako zní to hrůzo strašně, ale opravdu je to tak. Takže po téměř 50 letech jsme vlastně to opravili.
2: Areál má novou dlažbu. Pro technologie vznikla velká podzemní místnost.
3: My jsme v takovém tom technologickém zkušebním provozu ročním, který je strašně důležitý, aby si ty technologie všechny sedly, aby jsme to zaregulovali a tak dále.
2: Změny se dočkal i dětský bazén, který je nově více úrovňový. Podle starosty Stanislava Kopeckého za ANO budou plavci využívat i část venkovního areálu v zimě. Koupaliště totiž navazuje na krytý bazén.
4: To jsou ty výřivky a ty jsou skvělé zase v tom, že jsou kapacitně jakoby obrovské, jsou opravdu mega a do jedné výřivky se vejde až, já nevím, 16-18 lidí, ale hlavně ten provoz umožňuje zase i v zimě. To znamená, že k těm výřivkám ten uživatel může přejít z toho krytého bazénu vyhřívaným chodníčkem a jde ven na zasněženou vlastně louku a tam se posadí do horké vody.
2: Město za rekonstrukci zaplatilo 110 milionů korun. Z Nového Jičína Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na pořád písnička, kterou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Také Michal Hrůza, my už teď ale míříme do Frýdku Místku, protože tam mají nový festival amatérských filmů. První Klapka chce volně navázat na dlouholetou tradici Beskydského Ještěra, který skončil zhruba před 10 lety. Nultý zkušební ročník první Klapky se už uskutečnil letos v lednu a na konci listopadu se chystá další. Více už řekl zakladatel festivalu, jeho organizátor Tomáš Vojkovský, redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové.
1: Technika se proměnila, proměnilo se vnímání a proměnila se také tvorba. Takže jaký je zájem teď mezi lidmi, nechci říct záměrně mladými, protože asi neomezujete se nějakou věkovou kategorií, tak jaký je zájem o tvoření v tomto smyslu?
2: Zájem je velký, ale lidi o nás ještě moc neví, takže je to docela složité si k ním dostat. Nicméně, koho oslovím, tak velice rád chce svůj film tady u nás představit. A to, že se mění technologie, to je pravda. Třeba na tom nultém ročníku jsme měli všechno možné. Měli jsme tam dokument, měli jsme tam animovaný film, měli jsme tam detektivku, no různé. A na další, který bude teďka v tom listopadu, tak se mi dokonce hlásil jeden pán, který tvoří videa čistě AI. Kde není ani jeden živý herec, ani tam nedabuje nikdo živý, celé je to tvořené AI, takže jsem docela zvědavý, no, kam se to posune, ale je to jenom takové, jsou to zatím jenom krátké videa, jo, asi 2 nebo 3 desetiminutové videa. Jinak máme všecko hrané.
1: Z toho chápu, že zatím nekladete žádné striktní pravidla, co se týče kategorií.
2: Kategorie jsem chtěl udělat co nejvíc různorodé. To znamená, ať máme od každého něco. Trošku jsem se chtěl vyhnout třeba dokumentům, to mi taky lidi posílají, ale takové cestopisy, nevím, na to možná uděláme solo večer. Ostatnímu se nebráním, ne vůbec. Může to být animace, může to být kreslené, může to být hrané, může to být jakékoliv loutkové.
1: Dokonce AI, jak jsme se právě dozvěděli, je limitujícím faktorem alespoň délka snímku?
2: Délku snímku jsem chtěl, aby se vlezli ideálně do 3/4 hodiny. Jeden autor. V tomhle ročníku, co máme teď, tak tam ty filmy budou trošku delší, protože se mi tady potkali celovečerní snímky, které tam prostě zařadit chci. Je to třeba horor, který, ať já horory moc nemusím, tak ten jsem si říkal, tenhle ten amatérský horor tam zařadit prostě musím. To je perla, jako na to se určitě můžete těšit.
1: Už víme, že festival první Klapka, oficiálně tady první ročník, proběhne tady ve Frýdecko-Místeckém klubu DNA, kde jste speciálně kvůli tomu koupili velké promítací plátno. Nicméně, bude to až v listopadu, takže proč o tom hovoříme teď? Je stále ještě možné přihlásit nějaký svůj film, pokud nás někdo slyší?
2: Určitě, stále je to možné. A to nejenom na tenhle ten ročník, ale přihlásit se můžete i na další ročníky. Já teda doufám, že to nebude poslední promítací den letos, jo, že toho bude více. A když už jsme zmínili toho Beskydského Ještěra, který měl, mám pocit, 32 ročníků, prostě chtěli bychom se tomu aspoň trošku přiblížit. Takže kdyby jich bylo 10, tak bychom byli rádi. Tím chci říct, přihlásit se už určitě můžete, hlásit se můžete celý rok bez omezení na délce nebo na délce filmu nebo čemkoliv jiném, jaký to je žánr, to už se všecko domluvíme. Buď vám řeknu ano, hodí se mi to do tohohle z toho ročníku, nebo vám řeknu domluvíme se na příště. To je všecko už na domluvě, jo.
1: Festival je soutěžní nebo je to spíš takové přátelské setkání a vzájemné obohacování se?
2: Když jsem ho začal vymýšlet, tak to měl být soutěžní festival. Nicméně jsme se všichni shodli na tom, že v tomhle formátu, jak my to máme podané, se soutěžit vůbec nedá prostě. Tím, že to bylo tak různorodé a od každého žánru tam bylo něco, tak jsme nenašli nic společného, od čeho bychom se odrazili a kde bychom dokázali hodnotit, že tenhle film je lepší než ten druhý.
1: Kdy tedy první Klapka začíná?
2: První Klapka začíná 28.11. kolem 5. hodiny odpoledne.
1: Říká zakladatel filmového festivalu první Klapka a také jeho organizátor Tomáš Vojkovský z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a teď pojďte s námi na Frýdecko-Místecko. Pokud třeba budete v okolí obce Baška, můžete navštívit vodní minizoo. Mají tam nejen vnitřní expozice s akvárií a terárii, kde kromě krokodýlů našli domov i želvy kajmanky a kvůli chovu velkých exotických ryb tak vybudovali i obří akvária. Ovšem součástí této mini vodní zoo je i venkovní areál s rybníkem a naučnými cedulemi. Zahlédnout tam můžete nejen pstruhy a raky, ale na břehu třeba také ledňáčka. V okolí rybníku je umístěno i několik naučných cedulí a nechybí ani zajímavé informace o zdejší fauně a flóře. Více informací ale najdete určitě také na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším pátečním hostem bude zakladatelka havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela. Více napoví rozhovor Ivy Piskalové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy

0: Kapela Olympik v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My se teď ale budeme věnovat jedné charitativní akci. V městské části Třinec v Oldřichovicích dnes odpoledne totiž startuje charitativní běh pro hospic Medika. Jeho heslo zní: běžíme pro ty, kteří už běžet nemohou, a výtěžek pomůže rodinám, které pečují o své blízké v závěru života s podporou mobilního hospice. Na místě je už náš redaktor Filip Tománek, kterého zdravím. Filipe, dobré odpoledne. Tak jaká je v Oldřichovicích atmosféra právě teď, krátce před startem?
1: Já se tedy hlásím již z Oldřichovic. Je poněkud jemně deštivé počasí, ale to nebrání startu, který je naplánovaný už na 15. hodinu. Na místě startu, tedy při hasičské zbrojnici, se scházejí běžci, rodiny a děti. A my jsme již v cíli na fojství a se mnou je ředitelka hospice Medika Andrea Šimeček. Paní ředitelko, za chvíli tedy odstartuje běh pro hospic. Jaká je na místě atmosféra a co pro vás dnešní akce znamená?
2: Atmosféra je velmi teplá i přes deštivé počasí. Upřímně řečeno, leje jak z konve, ale všech našich 100 dobrovolníků už je připravených na trase a těší se na všechny běžce, který dorazí.
1: Jak jsme již řekli, běh má heslo běžíme pro ty, kteří už běžet nemohou. Co tím chcete lidem připomenout?
2: V rámci mobilního

0: Hospicové péče se snažíme pečovat o ty, kteří mají před sebou posledních pár dní života a snažíme se pomáhat rodinám být spolu až do konce. Tito lidé potřebují naši péče a naši oporu a v rámci všech běžců se snažíme připomenout, že to, že můžeme dneska běžet, je velký dar a můžou si z toho užít.
1: Když jste mi před chvílou řekla, že váš běh podpoří i nadace. O co se jedná?
0: V 3V Foundation, nadace Bratří Valachů, se rozhodla snahu běžců zdvojnásobit a za každou korunu, kterou zaplatí na věc běhu pro hospic, nadace posílá druhou korunu. To znamená, že každá koruna dneska má hodnotu 2 korun.
1: Proč je pro hospic důležité, že se o jeho práci mluví i při takové sportovní a řekněme rodinné akci?
0: Paliativní péče a umírání je téma, které není populární a raději se tomu lidé vyhýbají. Upřímně řečeno říkají, my jsme hrozně rádi, že tady jste, ale doufáme, že vás nikdy nebudeme potřebovat. A běh pro hospic je jedno z takových témat, který se snažíme upozornit na to, že v momentě, kdy nás budou potřebovat, tak tady jsme pro ně.
1: Co by ještě lidé měli vědět o mobilním hospici a práci vašich zaměstnanců?
0: Často je takové domněnka, že v rámci mobilního hospice jsou poskytovány pouze zdravotní služby. Je to tak, jsme nemocnice na kolečkách, ale poskytujeme nejen zdravotní služby, ale také sociální, odlehčovací, můžeme rodině půjčit postel, anebo poradit o tom, jakým způsobem se vyrovnat se ztrátou a poskytnout poradenství po smrti.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Běh pro hospic Medica tady v Oldřichovicích startuje již v 15 hodin a program u cíle bude pokračovat i po doběhu účastníků. Z místa z Oldřichovic se již do studia hlásí Filip Tomanek.
2: Filipe, díky za všechny informace, které se týkají charitativního běhu pro hospic Medica. Do Oldřichovic na Třinecku přeji krásné odpoledne a ať se všem dobře běží. Loučím se a hezké odpoledne všem, naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Internet za chvíli i Petr Muk, to je Petr Muk, to je muzika, kterou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava posloucháte ještě před 15. hodinou. V 15 hodin určitě aktuální zprávy a co jsme zjistili. V Moravskoslezském kraji přibude 15 nových bateriových vlaků. Proč, co to pro nás bude znamenat, řekneme za chvíli. Více v 15, po 15. hodině samozřejmě pokračujeme a aktuální zprávy, to moc ráda doplním, pro vás dnes připravuje Petr Hrčka. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Fairtrade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 52,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Moravskoslezském kraji přibude 15 nových bateriových vlaků. Heřmanice u Oder budou mít nový vodovod. Minister Zuna bude na obranu příští rok požadovat 2% HDP, tedy 190 miliard korun. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Moravskoslezský kraj chce příští rok nasadit 15 nových bateriových vlaků. K vidění jsou teď na veletrhu Rail Business Days v Ostravě. Vlaky na baterky budou obsluhovat tratě bez elektrifikace a první cestující svezou v březnu. Nové soupravy mají mít lepší výkon a nový interiér, říká Zdeněk Sváta ze společnosti Škoda Group.
3: Umožňuje to bez přestupování spojení mezi neelektrifikovanými elektrifikovanými úseky. Ty alternativní zdroje pohonu jsou za mě jako dobrá řešení, ale po přechodnou dobu, než teda v nějakém delším horizontu dojde k plné elektrifikaci.
1: Vodohospodáři položí v Heřmanicích u Oder nový vodovod. Téměř 3 kilometry potrubí vymění pomocí bezvýkopové technologie. Speciální hlavice staré potrubí rozdrtí a zatlačí do okolního terénu. Zároveň rovnou natáhne nové plastové trubky. Práce budou rozdělené do 3 etap a výjdou na asi 23 milionů korun, pokračuje mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Siebert.
4: Během stavby bude na nový vodovod přepojeno 83 plastových vodovodních přípojek. Po dobu stavby bude zajištěno náhradní zásobování lokalit, v níž se bude aktuálně pracovat prostřednictvím suchovodu. Hotovo by mělo být na konci příštího roku.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat nejvýše za 41 korun a 36 haléřů, to je o 4 haléře méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Minister Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok na obranu požadovat 190 miliard korun, to je o 35 miliard více než letos. Informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP ale ještě neschválila koalice. Řekl to minister pro sport, zdraví a prevenci a také předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Podle něj se státní rozpočet teprve sestavuje. Zda motoristé požadavek podpoří, zatím nechtěl předjímat.
5: Naší povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
1: Jak ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, tak premiér Andrej Babiš ze stejného hnutí už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos.
2: Počasí.
1: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude k ránu slábnout a místy ustávat, teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vytvoří přehánky, odpoledne i bouřky. Večer budou přehánky slábnout a ustávat. Teploty od 15 do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Řidiči na Novojičínsku musí počítat s omezením na silnici 1/48 u Starověcké Lhoty ve směru na Novojičín. Kvůli zásahu zdravotnické záchranné služby je komunikace v tomto úseku dočasně neprůjezdná. Omezení by mělo ohlášeno přibližně do 15:30. Motoristé by měli zvolit objízdnou trasu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám hezké odpoledne. Máme 4,5 minuty po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava další aktuality a zajímavosti a určitě jednou aktualitou rovnou začneme. Frýdek Místek je bez primátora. Proč? Dovíte se už za malou chvíli. V polovině hodiny to přidáme zajímavé povídání s akademickým malířem i pedagogem Martinem Paverou. No a chybět nebude jedna zajímavost v naší rubrice, co v učebnicích nebylo. V druhé půlce hodiny se třeba dovíte, kdy se objevily první kolíčky na prádlo. Janek Ledecký, Karel Gott a nebo třeba Marek Ztracený, i tuto muziku slyšíte v našem vysílání mezi 15. a 16. hodinou. Tak hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A jak jsem slíbila, začneme rovnou na Frýdecku Místecku. Petr Korč z hnutí Naše město FM už není primátorem Frýdku Místku. Zastupitelé ho odvolali na dnešním zasedání a byl u toho i náš reportér František Kuča, který už je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Františku, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kdo podal návrh na odvolání Petra Korče?
1: Tak návrh podal někdejší primátor Michal Pobucký z klubu Přátelé FM a pro odvolání nakonec hlasovalo 24 ze 42 zastupitelů, a to včetně koaličního hnutí ANO. Pobucký návrh odůvodnil tím, že Korč se věnoval hlavně sebeprezentaci, nepracoval dostatečně pro město a ignoroval návrhy a názory opozice a také koaličních partnerů.
2: O tom svědčí mimo jiné i položka 500 tisíc korun na externího fotografa ve volebním roce, kterou si nechal schválit, aby měl krásné fotografie a videa na sociálních sítích.
1: Pobucký o odvolání Korče usiloval už v minulosti, ale neúspěšně. Dnešní návrh podle svých slov s dalšími politiky předem nekonzultoval.
0: Františku, jak na to reagoval odvolaný primátor?
1: Ten tvrdí, že zatím stojí jeho odmítnutí stáhnout kandidaturu do Senátu. Podle svých slov před týdnem dostal z vedení hnutí ANO telefonickou nabídku na příslib primátorského křesla po komunálních volbách, pokud svou kandidaturu do Senátu za volební obvod Frýdek Místek nepotvrdí.
3: Kterou samozřejmě já nemůžu potvrdit, protože není ani nahraná a tak dále, že by se dalo zařídit, aby v případě, že hnutí Naše město nevyhraje volby, že bych byl zvolen primátorem, abych si to jako užil, a za to, že bych jako nekandidoval na toho senátora.
1: O kandidatuře Korč tou dobou podle svých slov pouze uvažoval, dnes ji ale oficiálně potvrdil.
0: Jak na to reagovali další politici, třeba právě ti z ANO?
1: Lukáš Kmec z hnutí ANO, který je náměstkem primátora pro bezpečnostní otázky, řekl, že o kandidatuře Petra Korče do Senátu dnes slyšel poprvé a odmítl, že by zastupitelé hlasovali pro odvolání primátora na pokyn vedení hnutí.
4: Odmítám, že bychom dostali nějaké příkazy z vrchu. 24 demokraticky zvolených zastupitelů se demokraticky rozhodlo pro jeho odvolání, ne pro odvolání koalice jako takové.
0: Františku, a teď aktuálně ještě důležitá informace, kdo tedy povede město do komunálních voleb.
1: Tak půdorys koalice zatím zůstává stejný, tedy ve vedení radnice zůstává hnutí Naše město FM a hnutí ANO i se všemi náměstky. Ti si pouze rozdělili kompetence odvolaného primátora mezi sebou.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky za všechny aktuální informace.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: A nadále je pro vás samozřejmě budeme sledovat i v našem vysílání.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: O čem se mluví?
2: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí? Jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Tak tohle téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity ve čtvrtečním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlím.
1: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Akademický malíř Martin Pavera oslaví příští rok 75. Právě vystavuje ale své velkoformátové obrazy plné snů ve výtvarném centru Chagall v Ostravě. Umělec, který má za sebou na 140 samostatných výstav u nás i v zahraničí, je také pedagogem. Věnuje se malým i velkým výtvarníkům ve svém ateliéru v Havířově. Na místo se vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Ještě pár schodů do prvního poschodí a jdu za mistrem Martinem Paverou do jeho výtvarného ateliéru. Dobrý den, Martine, pěkně vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: Tady je velkorozměrné plátno, to je vaše?
2: Ne, kde pak, tohle je ateliér pro moje kurzisty, já maluju doma. A tohle to je práce mého bývalého žáka Martina Šťávy, který vystudoval Akademii výtvarných umění a tenhle ten obraz zapomněl na základní umělecké škole, takže já jsem ho šel zachránit, když tam spravovali okna.
1: A tady nad vaším vstupem do ateliéru je taky velké plátno?
2: To je návrh na vitráž dělaný z benzinových papírů a to je strašně starý. Saša Eršilová měla tehda 13 roků, nic ne.
1: Taky vaše studentka?
2: Taky, no dneska už je to paní s dětma a jsou někde v Čáslavi.
1: Tam jsou koníci, slunce.
2: Ano, měla ráda koníky, ještě s kamarádkou chodili na voltiže.
1: Martine, teď musíme překonat vrátka.
2: Guli pejska.
1: Jak se jmenuje?
2: Kerberos, jeho jméno šlechtické. Jinak mu říkáme Kerby. A nebo Kerby dlodyž zlobí.
1: A ten vás doprovází jak domů, do Frýdku, kde žijete a tvoříte, tak tady je váš druhý výtvarný domov v Havířově. Jak často a kdo chodí do vašeho ateliéru?
2: Nejmladší má 3 roky a nejstarší 80. A jsou to lidi všech možných profesí, studenti, co se připravují na vysoké školy nebo na střední. No a ti velcí tady chodí, aby si uklidnili svůj život. Je to taková arteterapie trošku pro ně.
1: Každý den tady pro ně jste?
2: Ano, každý den. Od pondělí do pátku, od 2 do 7.
1: A tady máte... Učitelství je těžký robotný úřad vysilující duši, ochromující fantazii, pijící sílu z organismu. Děti přicházející do školy jsou zlé, svéhlavé, bludně vychované a tak dále.
2: Takové děti já tady nemám, ale tohle je z dopisu pana Březiny své nastávající manželce. Musel začít učit, protože se neuživil psaním. Ano.
1: A vy jste také proto začal učit, že jste se neuživil malováním?
2: Ne, u mě to bylo trošku jinak. My o tom často mluvili s Borisem, Jirku. On říkal, já jsem uvažoval, jestli ta práce má nějaký smysl nebo nemá. A přišel jsem na to, že má, protože lidem se má pomáhat. Nejenom být někde zavřený a malovat si, ale taky pro ně něco dělat jiného.
1: Já jsem se dívala na vaše webové stránky, Martine, a vy tady máte motto od Borise Jirku z roku 2005. Jste tenkrát vystavoval v Pražské galerii Pyramida. Malíř Martin Pavera, okouzlený proroky všedního dne, si vystačí s jemnou valérovou malbou, ve které jsou skryty vzpomínky na dětství. Je to jeho vlastní svět, skrytý za mušelínovou záclonou, kterou, jak si vzpomínám, poodhrnul při studiu na Pražské akademii. Nechte se vtáhnout na chvíli do jeho obrazu a klidně buďte sentimentální, nic se vám nestane. Jen tranzistorové rádio bude na chvíli přehlušeno ržáním koně a odbíjením poledních zvonů. To jste celý vy.
2: Trefil to na poprvé dobře.
1: Martine, jaká svá díla vystavujete teď ve výtvarném centru Chagall v Ostravě?
2: Já tam mám takový průřez za posledních 5 let, výběr věcí a přesně se dostávám do té situace, proč jsem začal malovat. Víte, já mám špatné spaní, to je úplně hrozné a jak nespím v noci, tak mám takové mikrospánky, ve kterých mám bohaté sny. A tak jsem si řekl, že by bylo dobře ty sny zachytit, takže tu inspiraci beru teďka tam. Já mám až takové někdy prorocké vize.
1: Tady něco potřebujete?
2: Ano, to je paní Evička, potřebuje zástěru, já jsem mi to zapomněl nachystat.
1: Mistr sáhl do šuflíku a co vám vybral?
3: Moji zástěru.
1: Modrá, splátná. Máte ji dobře zašmudlanou. Co zrovna tvoříte?
3: Je to taková imitace záclony, přijde to na zeď do kuchyně.
1: Jak dlouho chodíte k panu Paverovi?
3: Dlouho.
1: A proč sem chodíte?
3: Balzam na nervy, pohoda, klid. A naučila jsem se trpělivosti.
1: A jaká je vaše profese?
3: Byla jsem takový střední manažer. 500 lidí.
1: Martine, vy pravidelně s vašimi kurzisty, s vašimi studenty, malými i velkými, vystavujete.
2: Ano, co 2 roky máme výstavu Zdenka Heisera ve Vilému Vinčovi. Tam se vejdem totiž, protože je nás dohromady někdy i 150, tak potřebujeme velký prostor.
1: Je, co to tady vzniká? Paní ano,
4: kytičky. Pro změnu, jinak jsem masku kreslila.
1: To je vaše krásná mladá žena,
4: která je smutná, ale masku si nahodí, že všechno zvládne, že je všechno v pořádku a vevnitř je smutná. Tak bych chtěla vytvořit emoci, kterou prožíváme. Tak uvidím, zatím jsem tu rok a půl, tak to zkouším.
0: A do výtvarného ateliéru v Havířově se za akademickým malířem a pedagogem Martinem Paverou určitě ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vrátíme i po písničce. Teď už ale Hana Zagorová. Pěkné odpoledne.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Akademický malíř Martin Pavera vyučoval na Ostravské univerzitě a dlouhá léta také na základní umělecké škole v Havířově. Tamní radnice ho zvolila pedagogickou osobností roku 1999 a 3 roky poté také osobností kultury města Havířova. O životě i tvorbě si s tímto umělcem v jeho ateliéru povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Martine, ve výtvarném centru Chagall vystavujete velkorozměrná plátna. S jakými názvy?
2: Ty menší věci to jsou Nocturna a Zátiši, to je jenom taková hra s barvou. A na těch velkých jsou přímo sny. Dva se jmenují Sibyly, tak mají prorocké vize. Potom je tam Ostrov zapomnění, tam jsou nějaký zvířata. Prostě místo, kde člověk zapomene na ledacos.
1: Který je ten obrovský obraz, který jste museli takzvaně zalomit, aby se vešel?
2: To je triptych Pomluva. Je to na 3 plátnech. Na 2 žena stojí před zrcadlem a maluje se a šlechtí se. A na tom 3. je skupina starších pánů, mudrlantů, kteří popíjejí pivo a pomlouvají. A ta pomluva od nich je tak rychlá, protože tam jsou ptáci, tam jsou plameňáci a rackové. Ta je někdy rychlejší než jejich let. Šíří se rychleji.
1: To je triptych?
2: Je triptych. 5 metrů 10 na 2 metry 20.
1: Teď úplně ryze praktická otázka. Jak to ze svého ateliéru ve Frýdku Místku dostanete do výtvarného centra Chagall, kde vaše výstava potrvá do...
2: 26. ale já už budu ji sundávat v sobotu 20. protože takhle jede šofér. Mám svého šoféra, který má větší auta, má firmu, která převáží i rozměrnější věci a přivezeme to, odvezeme to. Když jsme dělali Prahu, tak to bylo složitější, protože jsme na to vzali kamion.
1: Tenkrát v té Mánesově síni? No,
2: těch obrazů bylo dobrých 150, že se nám ani do toho Mánesa nevešli. A největší sranda byla, když jsme byli před Prahou, tak jsme zjistili, že nemáme povolení na vstup z toho hmotnosti auta, protože my jsme měli 12 tun a tam už před Prahou bylo 6 tun zakázaných. Tak to vypadalo, že tam snad nedojedeme, nikdo nám nechtěl dát to potvrzení na poslední chvíli.
1: To byly nervy.
2: Tak jsme prvně čekali na benzínce, až začne pršet, že ti se uklidějí a nebudou na cestě, ale nepršelo, no tak jsme sedli a jeli jsme pasblin, že jestli nás někdo zastaví, tak pokuta bude stát za to. Ale nikdo nás nezastavil, dojeli jsme až k Mánesu a dokonce, jak jsme začali vykládat ten kamion, tak přišla policie, ale ta se dívala na obrazy a vůbec je nenapadlo se podívat na auto.
1: Martine, jak to bylo před 10 lety, jak jste stěhovali obrazy na vaši výstavu do New Yorku?
2: To bylo jednodušší.
1: Jak to?
2: To byly sice nervy, ale já jsem to zadal firmě. Oni si přijeli pro obrazy do Frýdku, odvezli si to někde do Prahy. Tam to přišlo do beden a řekli, ať to neposílám vodou, že to je dost nebezpečné, ta doprava lodní, že to musí letecky. Tak dobře, teď oni mi pořád slibovali, že mi budou psát, kde ty obrazy jsou, co se s nima děje. Já jsem nevěděl vůbec nic, já jsem se nedovolal, teď už termín byl. Říkám, no tak jedem, a když to tam nebude, no tak jsme si udělali pěkný vejlet.
1: No a?
2: Našli jsme galerii, byla zavřena, tak jsme se podívali, v kolik hodin otevřou, tak jsme přišli tam a ještě nebylo otevřeno, tak jsme zaklepali a otevřeli se dveře. Pan galerista pokynul rukou a nebylo třeba nic dělat, všecko bylo na místě komplet, nedělal jsem nic.
1: Martine, a co vaše další výstava, kam z výtvarného centra Chagall poputují vaše obrazy? Zase budou velkorozměrná plátna?
2: Budou velkorozměrná, protože mám rád lidi, tak maluju lidi a jsou i ve snech, že? A já toho mám trošku víc, protože se mi blíží 75. narozeniny.
1: Už?
2: Ano, příští rok. Takže jak jsem dlouho nevystavoval v místním regionu, tak zkusím Karvino, už mám objednávku na leden. Přihlásili se mi z Úvalna. Tam je ta výstavní síň velká na Starý Lichtě. Mám zajednaný Frýdek a ještě mám slíbený Těšín. No a pak se vypravím do Prahy. A mezi tím bude Havířov, protože já potřebuji velký výstavní síň.
1: Tady je spousta věcí. Oko! Vemte tu lepku, která má na hlavě klobouk. Čemu to slouží?
2: To jsou všecko modely. To se kreslí, s tím se pracuje. Tamhle na druhé straně je celá kostra.
1: Tady čutora, trubka.
2: Ano, jak na to někde natrefím, tak to mám do zátiši.
1: Čili bazary, starožitnosti, to vše.
2: Ano.
1: Jak jste na tom s kondicí, Martine?
2: Tak prozatím to jde.
1: Oči fungují?
2: No, oči ruce. To je horší. Jak jsem dělal ten Mánes, tak mi trošku odešlo pravý oko, tak na to nevidím vůbec. No a to levý vypadá, že by se mohlo taky podělat, tak chodím s pomocí, dostanu tam injekci, aby to přežilo.
1: Martine, nočník.
2: Ano.
1: Tak vy jste měl doma ještě kdysi?
2: Jo, taky byl takový. Ale tenhle jsem dostal. Já už svoje nočníky nemám. Tohle ještě nehrozí, ale asi k tomu dopluju.
1: Martine, tak šťastný prázdninový čas přeji vám i vašim malým i velkým výtvarníkům. Z ateliéru Martina Pavery z Havířova, z Kubelíkovy ulice, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model, vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Policisté zadrželi dva muže, kteří do Moravskoslezského kraje dováželi drogy. Podrobnosti ty uslyšíte za chvíli. V 16 hodin v aktuálních zprávách mnohem více nejen k tomuto tématu. Po 16. hodině to vás už čeká ta dnešní středeční humoriáda, do které přijal pozvání Jan Přeučil. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Policisté zadrželi dva muže, kteří do Moravskoslezského kraje dováželi drogy. Téměř 30 škol budou v Ostravě nabízet vzdělávání v cizím jazyce. Technická závada odstavila toboga na karvinském koupališti. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Kriminalisté z Národní protidrogové centrály zadrželi a obvinili dva muže, kteří měli obchodovat s chemickými látkami určenými k výrobě pervitinu. Ty skladovali v Polsku a následně je převážili do České republiky, kde je prodávali především v Moravskoslezském kraji. Policisté při zásahu zajistili látky, ze kterých bylo možné vyrobit téměř 10 kg pervitinu a také téměř 0,5 kg kokainu. Jeden z mužů se při zadržení pokusil ujet a na dálnici dosáhl rychlosti až 240 km v hodině. Oběma mužům hrozí až 12 let vězení. Ke 30 se v Ostravě blíží počet škol, které budou v příštím školním roce vyučovat i v jiném než českém jazyce. Tématické hodiny nejčastěji v angličtině nabídnou školy všech stupňů, od mateřských po střední. Město jim pošle celkem 7 milionů korun na rodilé mluvčí i další vzdělávání pedagogů. Podle náměstkyně ostravského primátora Andreje Hofmanové z Pirátů znalost jazyků rozšiřuje možnosti budoucího uplatnění žáků a studentů.
2: Těší mě, že zájem škol o tuto výzvu rok od roku roste. Jen pro srovnání, zatímco v roce 2012, kdy byl tehdejší program vyhlášen, se přihlásilo 12 škol. Ve školním roce 2026 až 2027 si celkem 28 škol rozdělí 7 milionů korun.
0: Na seznam obcí, které už otevřely svá letní koupaliště, se přidala i Karviná. Loni areál navštívilo téměř 25 tisíc lidí. Víceúčelové koupaliště nabízí plaveckou část s 25-metrovým bazénem a 5 drahami i část s atrakcemi, jako jsou perličková a stěnová masáž nebo divoká řeka. Aktuálně je ale mimo provoz oblíbený tobogán, potvrdila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Závada byla zjištěna při pravidelné technické kontrole na konci dubna a její odstranění je naplánováno na příští týden. V současné době probíhá zajištění potřebných náhradních dílů a servisních prací.
0: Cyklisté ani pěší se v krnovských Krásných Loučkách ode dneška nedostanou přes Kobylý potok. Lesy České republiky uzavřely lávku nad korytem, které budou opravovat do 25. června. Přemostění je součástí Slezské magistrály. Objízdná trasa pro cyklisty a pěší vede kolem nedaleké restaurace a železniční zastávky.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude k ránu slábnout a místy ustávat. Teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přeháňky, odpoledne i bouřka. Večer budou přeháňky slábnout a ustávat. Teploty se budou pohybovat od 15 do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dopravní komplikace si dejte pozor v Rychalticích na Frýdecku-Místecku. Na silnici 2. třídy číslo 486 pod dálničním mostem došlo k nehodě se zraněním. Na místě zasahují záchranné složky a opatrnost je na místě také u Hrabině na Opavsku. Srazil se tam autobus s osobním automobilem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
4: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: A. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Scénář.
4: No.
2: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když jsem v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu ty kalá, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve všechnu party jeho slavném pořadu jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano,
0: no. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou dámy a pánové u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu, a to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny. Zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: jak
3: těší.
5: Jak to krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásné role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme,
5: já taky děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji,
7: den,
3: dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně. Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuji, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té Unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té Unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, jej baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolila.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Ano, to tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, a není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem říkal, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč o toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říká, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít. Nikoho. Jsem řekl, odcházím. On říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek. A ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom. Za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný. Ano. Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane Přemčele?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádhera,
1: nádhera. Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila,
3: děkuji,
6: který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přijdu z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře,
3: mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?

0: v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
1: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala, prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale teď, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu! Business! A teď jeden takhle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business no, pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší, hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinči, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říkal, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to pojďte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky, ano. S panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
0: I letos.
3: Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovský her.
0: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí

0: Lee dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
0: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo?
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Töpferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Töpfer, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás a tebe taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdraví vás, chlapí.
1: Máme to zapsáno.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne, tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím oba.
1: Ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme si. A naslyšenou. Halo, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěl bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa křtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo teda, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vyl vylít z toho hotelu. Letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturg a naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolil rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
8: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane Přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mojí milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
8: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Autoservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Městská policie Ostrava stupňuje dozor v zahrádkářských koloniích. Meziroční inflace v květnu zpomalila. Fotbalisty Baníku Ostrava přebírá trenér Skuhraví. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Strážníci městské policie v Ostravě začali s příchodem letní sezóny více navštěvovat zahrádkářské kolonie. Zaměřují se na ochranu věcí, které se v létě na pozemcích hromadí. Jde třeba o grily, lehátka nebo zahradní nářadí, říká mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová. Strážníci také preventivně varují majitele zahrádek.
4: Letní sezóna přináší nejen radost a relaxaci, ale i zvýšená rizika související s majetkem ponechaným v zahradách. Naši strážníci proto cíleně zvyšují svou přítomnost v zahradkářských i chatových oblastech, kde jejich preventivní činnost přispívá k pocitu bezpečí občanů a ochraně majetku.
2: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% méně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku anebo zlevnění potravin. Naopak nejvíce ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených předloňskými záplavami připravuje samospráva Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Při zpracování dokumentace musí spolupracovat s povodím Odry. To pracuje s novými normami pro průtokové parametry, doplňuje nezávislý starosta Radomír Neugebauer.
5: I oni v rámci projektování mají nějaké nové normy v rámci průtokových parametrů a podobně, takže je velká pravděpodobnost toho, že podoba lávek a mostu, jaká byla před povodní, tak nebude moc být dodržena a budeme muset řešit nové úpravy, aby ta průtočnost byla navýšena.
2: Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz, reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný, informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál, jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava do přípravy na novou sezónu povede Roman Skuhraví. Informaci potvrdili oficiální stránky slezského klubu. Skuhraví naposledy vedl na jaře tým Slovácka.
6: Trenér Roman Skuhraví působil dříve v Jablonci, Dukle Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhraví nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude k ránu slábnout a místy ustávat. Teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně na většině území přeháňky, odpoledne i bouřka. Večer budou přeháňky slábnout a ustávat. Teploty od 15 do 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dopravní komplikace si dejte pozor ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na Frýdecko-Místeckou v ulici Padlých hrdinů se srazila dvě osobní auta. Havarovaná vozidla omezují provoz a tvoří překážku na vozovce. Řidiči by měli místem projíždět se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Den v kraji.
7: Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji, přidáme už za chvíli. Alespoň dvě témata prozradím už teď. Frýdek Místek je bez primátora. Proč? Dovíte se za chvíli. Ostrava ta opět hostí. Rail Business Days, koho výstava přilákala a nejvíce zaujala, řekneme také. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Petrem Hrčkou, ten uslyšíte už po písničce. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zastupitelé Frýdku Místku odvolali primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh podpořili také koaliční zastupitelé z hnutí ANO. Návrh na odvolání bez personální náhrady podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobudský z hnutí Přátelé FM. Korč uvedl, že za nečekaným krokem, který přichází několik měsíců před volbami, stojí skutečnost, že zvažoval kandidaturu do Senátu. Hnutí ANO ale jakoukoliv souvislost odmítá. Město tak několik měsíců před komunálními volbami zůstává bez primátora. Po více než roce oprav se veřejnosti znovu otevřelo koupaliště v Novém Jičíně. Město do modernizace investovalo 110 milionů korun. Návštěvníci mají k dispozici nové bazény, delší tobogán, dětské atrakce i dvě výřivky s celoročním provozem. Součástí areálu je také bezpečnostní systém s podvodními kamerami a umělou inteligencí, který pomáhá odhalit tonoucího plavce. Některým obyvatelům Havířova vadí nové zpoplatnění centrálního parkoviště nedaleko náměstí Republiky. Za parkování se zde platí od začátku června. Soukromý provozovatel změnu zdůvodňuje snahou zlepšit dostupnost parkovacích míst v centru. Parkoviště nyní nahrazuje uzavřenou plochu u obchodního domu Elán. Radnice zároveň hledá možnosti, jak v budoucnu rozšířit kapacitu parkování v centru města. Kriminalisté z Národní protidrogové centrály zadrželi a obvinili dva muže, kteří podle vyšetřovatelů obchodovali s látkami určenými k výrobě pervitinu. Ty skladovali v Polsku a následně převáželi do České republiky, především do Moravskoslezského kraje. Policisté zajistili chemické látky, ze kterých bylo možné vyrobit téměř 10 kg pervitinu a také téměř 0,5 kg kokainu. Oběma zadrženým hrozí až 12 let vězení. Ostrava plní své klimatické závazky rychleji, než původně předpokládala. Podle aktuálních dat město snížilo emise oxidu uhličitého o 53% oproti výchozímu stavu. Cílem pro rok 2030 je přitom pokles o 55%. Ke snižování emisí přispívají například úspory energií, ekologičtější doprava nebo rozšiřování zelených ploch. Vedení města chce v těchto opatřeních pokračovat i v dalších letech. Fotbalisty Baníku Ostrava povede v nové sezóně trenér Roman Skuhravý. Jeho angažování potvrdilo vedení slezského klubu na oficiálních stránkách. Skuhravý naposledy trénoval Slovácko, v minulosti působil také v Jablonci, Dukle Praha nebo Opavě. Na lavičce Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým v uplynulé sezóně zachránil v nejvyšší soutěži. Aktuální témata z dnešního dne pro vás máme připraveny i v reportážích, které uslyšíte.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, máme 15 minut po 17. hodině, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, začínáme na Frýdecko Místecku. Petr Korč z hnutí Naše město FM totiž už není primátorem Frýdku Místku. Zastupitelé ho odvolali na dnešním zasedání. Byl u toho i náš reportér František Kuče, kterého jsem se už dříve v našem odpoledním vysílání ptala na to, kdo podal návrh na odvolání Petra Korče.
1: Tak návrh podal někdejší primátor Michal Pobucký z klubu Přátelé FM a pro odvolání nakonec hlasovalo 24 ze 42 zastupitelů, a to včetně koaličního hnutí ANO. Pobucký návrh odůvodnil tím, že Korč se věnoval hlavně sebeprezentaci, nepracoval dostatečně pro město a ignoroval návrhy a názory opozice a také koaličních partnerů.
2: O tom svědčí mimo jiné i položka 500 tisíc korun na externího fotografa ve volebním roce, kterou si nechal schválit, aby měl krásné fotografie a videa na sociálních sítích.
1: Pobucký o odvolání Korče usiloval už v minulosti, ale neúspěšně. Dnešní návrh podle svých slov s dalšími politiky předem nekonzultoval.
0: Františku, jak na to reagoval odvolaný primátor?
1: Ten tvrdí, že zatím stojí jeho odmítnutí stáhnout kandidaturu do Senátu. Podle svých slov před týdnem dostal z vedení hnutí ANO telefonickou nabídku na příslib primátorského křesla po komunálních volbách, pokud svou kandidaturu do Senátu za volební obvod Frýdek Místek nepotvrdí.
3: Kterou samozřejmě já nemůžu potvrdit, protože není ani nahraná a tak dále, že by se dalo zařídit, aby v případě, že hnutí Naše město nevyhraje volby, že bych byl zvolen primátorem, abych si to jako užil, a za to, že bych jako nekandidoval na toho senátora.
1: O kandidatuře Korč tou dobou podle svých slov pouze uvažoval, dnes ji ale oficiálně potvrdil.
0: Jak na to reagovali další politici, třeba právě ti z ANO?
1: Lukáš Kmec z hnutí ANO, který je náměstkem primátora pro bezpečnostní otázky, řekl, že o kandidatuře Petra Korče do Senátu dnes slyšel poprvé a odmítl, že by zastupitelé hlasovali pro odvolání primátora na pokyn vedení hnutí.
4: Odmítám, že bychom dostali nějaké příkazy z vrchu. 24 demokraticky zvolených zastupitelů se demokraticky rozhodlo pro jeho odvolání, ne pro odvolání koalice jako takové.
0: Františku, a teď aktuálně ještě důležitá informace, kdo tedy povede město do komunálních voleb.
1: Tak půdorys koalice zatím zůstává stejný, tedy ve vedení radnice zůstává hnutí Naše město FM a hnutí ANO i se všemi náměstky. Ti si pouze rozdělili kompetence odvolaného primátora mezi sebou.
0: Tolik informace reportéra Františka Kuči k dnešnímu odvolání Petra Korče z hnutí Naše město FM z postu primátora Frýdku Místku.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také další téma mezi 17. a 18. hodinou. Každý všední den je tady pro vás Den v kraji. Jak už jste slyšeli z našeho vysílání, v Ostravě začaly Rail Business Days. Na veletrhu železnice mohou lidé vidět zhruba 100 výstav dopravců i výrobků. Ti představují novinky v cestování, v automatizaci vlakové dopravy i v bezpečnosti. Velkým tématem pro Moravskoslezský kraj je i prezentace nových bateriových vlaků.
1: Velkou pozornost vzbuzuje třeba nový lůžkový vůz železniční společnosti Slovensko. V jednom z lůžkových kupé jsem potkal Jarku.
2: Moc se mi to líbí, je tady všechno, co si člověk představuje pro komfortní cestování.
1: Jarka poukazuje na to, že jsou tady dvě postele, ale i dvě místa na sezení a zároveň dokonce i sprcha se záchodem. Nový lůžkový vůz zaujal Lukáše i jeho syny. Přijeli sem z Považské Bystrice a důvod je jednoduchý.
3: Vlaky a všechno okolo vlaků. My jsme přišli pozrieť, jsme fanušikovia od těch technologií, jako to krásně věděli, ať ty modely, alebo skutečné věci ukázat a vonku tě nové vlaky a tě supraví.
1: Jan Gregor přijel z České Třebové a studuje na dopravní škole.
4: Chtěli jsme se kouknout, co tady tak je a se chceme kouknout, co budeme dělat po škole.
1: Na Moravskoslezské železnice zanedlouho vyrazí taky 15 nových bateriových vlaků. Popisuje Zdeněk Sváta ze společnosti Škoda Group.
5: Je vybavena moderním trakčním konvertorem, který je vlastně úspornější a umožňuje těm vlakům větší dojezd a vyšší měrný výkon, to znamená vyšší akceleraci a lepší výkony.
1: Podle Zdeňka Sváty si cestující všimnou třeba změny v interiéru. Dodává, že bateriové vlaky jsou ale pouhý mezičlánek v budoucnosti železniční dopravy.
5: Všechny tyhle alternativní zdroje pohonu jsou za mě jako dobrá řešení, ale po přechodnou dobu, než teda v nějakém dalším horizontu dojde k plné elektrifikaci.
1: Nový bateriový vlak si můžou návštěvníci prohlídnout přímo na veletrhu. Na trati ho uvidí nejspíše příští rok v březnu. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už jsme vás dnes informovali třeba i o tom, že některým lidem vadí spoplatnění jednoho z největších havířovských parkovišť. Je hned vedle náměstí Republiky v centru města a patří soukromému majiteli. Za stání tam lidé musí platit od začátku června. No a někteří mají problém i s automatem na lístky.
1: Nejde, já vůbec nevím, co dělám teďko. Ono to po mně chce platit, když jsem teďkom přijela. To já nevím, co po mně chtějí.
2: Slečna Aneta si právě kupuje lístek. Stěžuje si, že po ní automat chce platební údaje, přestože první dvě hodiny parkování jsou bezplatné. Parkoviště dříve využívalo hodně lidí, říká pan Michal.
3: Je to také blbé, no. To je úplně prázdné, to parkoviště. Vždycky to bylo přeplněné, ale místo se to vždycky našlo.
2: Centrální parkoviště patří soukromému majiteli. Ten na webových stránkách uvedl, že ke spoplatnění došlo kvůli zefektivnění parkování v centru. Od začátku června je totiž uzavřené nedaleké parkoviště u obchodního domu Elán kvůli rekonstrukci, říká primátorka Iveta Kočí-Palkovská za hnutí ANO.
4: Soukromý vlastník centrální parkoviště spoplatnil, protože ho potřebuje využívat jako náhradní parkoviště pro zákazníky obchodního domu Elán, který je v centru.
2: Podle radnice má změna trvat 6 měsíců. Pak vlastník zváží další kroky. Město plánuje situaci kolem parkování v centru řešit.
4: Určitě se budeme zabývat do budoucna nějakými náhradními plochami pro občany, kteří tam bydlí, i pro ty, kteří tam třeba jedou jenom něco vyřizovat, nakupovat. Těch ploch je několik, my budeme teď nad tím přemýšlet v rámci investic a uvidíme.
2: Peníze na nové parkovací místa v centru by radnice chtěla mít v rozpočtu už příští rok. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji a zastavíme se také na Novojičínsku. Přímo město Nový Jičín totiž otevřelo nově opravené koupaliště. Rekonstrukce trvala přes rok. Dětské brouzdaliště to má nové atrakce, tobogán je o 8 metrů delší. A změny uvidí návštěvníci také na bazénové vaně. Je totiž nově nerezová a má zabudovaný speciální systém, který plavčíkům pomáhá včas vidět tonoucího.
1: No, voda je perfektní, 25 stupňů, plave se taky dobře, počasí mohlo být trošku lepší, ale dobrý, ale je to pěkné, podařilo se jim to.
2: Pan Vladimír tady chodí plavat pravidelně, bydlí nedaleko Nového Jičína. Plavecký bazén má délku 50 metrů, říká ředitel koupaliště Pavel Kelár.
3: My jsme měli opravdu tady bazén postavený v 70. letech minulého století, jako zní to hrůzo strašně, ale opravdu je to tak, takže po téměř 50 letech jsme vlastně to opravili.
2: Areál má novou dlažbu. Pro technologie vznikla velká podzemní místnost.
3: My jsme v takovém tom technologickém zkušebním provozu ročním, který je strašně důležitý, aby si ty technologie všechny sedly, aby jsme to zaregulovali a tak dále.
2: Změny se dočkal i dětský bazén, který je nově více úrovňový. Podle starosty Stanislava Kopeckého za ANO budou plavci využívat i část venkovního areálu v zimě. Koupaliště totiž navazuje na krytý bazén.
4: To jsou ty výřivky a ty jsou skvělé zase v tom, že jsou kapacitně jakoby obrovské, jsou opravdu mega a do jedné výřivky se vejde až, já nevím, 16-18 lidí, ale hlavně ten provoz umožňuje zase i v zimě. To znamená, že k těm výřivkám ten uživatel může přejít z toho krytého bazénu vyhřívaným chodníčkem a jde ven na zasněženou vlastně louku a tam se posadí do horké vody.
2: Město za rekonstrukci zaplatilo 110 milionů korun. Z Nového Jičína Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Naším pátečním hostem bude zakladatelka havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela. Více napoví rozhovor Ivy Piskalové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ani informace o počasí nemohou chybět. Den v kraji posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. To znamená, že se dovíme, jak to bude s počasím v Moravskoslezském kraji. Dnes od Tomáše Ostrožlíka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáše, už vítám. Hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Po včerejším slunečném dni tady máme opravdu den deštivý, alespoň v Ostravě rozhodně. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: V celém kraji to bylo podobné, srážky jsou takového plošného charakteru, takže to nebylo rozdílné mezi Ostravou nebo Těšínem nebo Bruntálem, pršelo na celém území. Srážky občas přestávaly, zejména v těch odpoledních hodinách, tam byla delší pauza. Teď od jihozápadu se nějaké nové srážky opět budou dostávat do Moravskoslezského kraje. Teploty před tím nebo v tom mezidobí, kdy nepršelo, dosáhly 16-17, ale nyní jsou kolem 13 stupňů, na horách kolem 11 a vane severovýchodní až severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď počasí pro zítřek?
1: Tak ještě bych zmínil noc, tam bude stále zataženo, postupně od jihu déšť, který během té poloviny noci, druhé půlky noci může být přechodně i trvalejší a vydatnější. Potom k ránu už budou srážky opět ustávat, slábnout a během zítřejšího dne čekáme spíše proměnlivou velkou oblačnost. Chvíli bude zataženo, chvíli bude protrháno a také se místy přidají přehánky, zejména pak v těch odpoledních a večerních hodinách. Ujediněle se může vyskytnout i bouřka, ale bude relativně chladno, i když občas slunce vysvítne, tak jen mezi 14 a 17 stupni. Na horách bude teplota kolem 10 a vítr bude mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude čtvrtek. Co ty další dva červnové dny? Jak bude v pátek a v sobotu?
1: Tak bude o něco chladněji, než bychom očekávali takhle v první polovině června, ale na obloze nebude takto zataženo, jak bylo dnes. V pátek nebo v sobotu vlastně čekáme zataženo až oblačno, místy přehánky, ale v ranních hodinách může být oblačnost protrhaná, teploty 11 až 7, odpolední 16 až 20 stupňů, ale přeskočil jsem ten pátek, ale tam by mohlo být ráno méně oblačnosti, během dne malá kupovita oblačnost a jen ojedinělé přehánky. Ráno bude chladné v pátek kolem 5 stupňů 6, ale odpoledne 15 až 19. O sobotě jsem již hovořil a v neděli to bude podobné, spíše oblačné počasí, zejména odpoledne místní přehánky a teploty ráno kolem 8, 10 a odpoledne 15 až 19.
0: Takové počasí nás čeká v dalších dnech. Předpověď tentokrát připravil Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní děkuji a přeji hezký podvečer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 10. června. A kterým tématům se budeme v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mimo jiné věnovat zítra. Zastupitelé v Hlučíně budou rozhodovat o převodu bytů do vlastnictví městské společnosti Teplo Hlučín. Souvisí to s nedávným odkupem stovek bytů od společnosti Heimstaden. Budeme pro vás mít i nové informace o žáři, který na Bruntálsku zakládal rozsáhlé lesní požáry. Už příští týden ho čeká v Olomouci soud za vraždu, ze které je také obžalovaný. Nahlédneme i do archivu města Ostravy. Badatelka Libuše Salomonovičová předala do jeho péče výzkum více než 30 tisíc židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrt století. A chybět nebude ani pozvání do městského muzea v Rýmařově, kde chystají v pátek muzejní noc. Zítra toho bude tedy opět mnoho. Pro dnešek je to ale z hodinky mezi 17. a 18. hodinou nazvané Den v kraji. Úplně vše. Já přeji krásný podvečer a dobrý poslech následujících minut i hodin našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nové poplatky za parkování v centru Havířova se některým lidem nelíbí. Policie vypátrala muže, který podle ní v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. V arboretu v Novém dvoře na Opavsku vznikla nová expozice. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 18 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Některým lidem v Havířově vadí zpoplatnění centrálního parkoviště. Za stání aut musí platit od začátku června, plocha je soukromá. Provozovatel na svých webových stránkách uvedl, že chce poplatky zefektivnit parkování v centru. Parkoviště teď totiž slouží jako náhrada za dočasně uzavřenou plochu u obchodního domu Elán.
4: Je to také blbé, no. Toto je úplně prázdné to parkoviště. Vždycky to bylo přeplněné.
5: Pan Michal tady s autem stává pravidelně. Plocha nedaleko náměstí Republiky je jedním z největších havířovských parkovišť. Podle primátorky Ivety Kočí-Palkovské za ANO město plánuje situaci kolem parkování v centru řešit.
6: Určitě se budeme zabývat do budoucna nějakými náhradními plochami. Těch ploch je několik, my budeme teď nad tím přemýšlet.
5: Peníze na nové parkovací místa v centru by radnice chtěla mít v rozpočtu už příští rok. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Policisté dopadli muže, kterého podezírají z pondělního napadení nezletilé dívky v Krnově. 50-letého muže se podařilo vypátrat díky informacím od veřejnosti po zveřejnění policejní výzvy. K útoku došlo poblíž náměstí Hrdinů. Dívka při něm utrpěla zranění a skončila v péči lékařů. Policie případ prověřuje jako podezření z loupeže a nadále zjišťuje všechny okolnosti události. Kriminalisté zároveň poděkovali lidem, kteří jim svými poznatky pomohli při pátrání. Zámeček v arboretu v Novém dvoře u Opavy se brzy otevře veřejnosti. Slezské zemské muzeum budovu zrekonstruovalo a vznikla tam další expozice. Je věnovaná zakladateli botanického parku Kvídu Rýdlovi. Na přípravě spolupracovali také potomci rodiny Rýdlů, říká Jana Polášková ze Slezského zemského muzea.
7: Kvído Rýdl byl v letech 1906 až 1928 majitelem novodvorského velkostatku a právě v tomto období založil a budoval kolem zámku park s mimořádnou dendrologickou hodnotou, který se stal v roce 1958 základem zdejšího arboreta. Tato část potom plynule navazuje na jeho historii od založení až po současnost.
2: Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Moravec z televize odešel v březnu. Od té doby pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a Česká televize mu po tu dobu měla dál vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, Chudárek neupřesnil.
8: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
2: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal.
3: Počasí.
2: V noci bude zataženo s trvalým deštěm, který bude k ránu slábnout a místy ustávat. Teploty kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vytvoří přeháňky, odpoledne i bouřky. Večer budou přeháňky slábnout a ustávat. Teploty od 15 do 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dopravní komplikace se připravte na Novojičínsku. Silnice 1/57 mezi Hladkými Životicemi a Kůmínem je po dopravní nehodě dočasně neprůjezdná. V místě probíhá překládka nákladu z havarovaného vozidla a omezení by podle předpokladu mohlo trvat až do večerních hodin. Řidiči by proto měli využít objízdné trasy a počítat se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Příjemný podvečer, máme téměř 5 minut po 18. hodině a protože posloucháte Český rozhlas Ostrava, tak už za chvíli písničky na vaše přání v ostravské rozhlasové rodince a v druhé půlce hodiny si dáme lidovou muziku v pořadu Hudba země. Tak příjemný poslech.
3: Ostravská rozhlasová rodinka.
9: A kdo dnes slaví svátek, mají Gita nebo Margita, tak milé dámy, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 10. června. Předávat budu rovnou přání, která tady od vás mám, protože hned to první je k dnešním narozeninám. Dobrý den, rádi bychom poslali písničku naší kamarádce Vlaďce Babincové a popřáli jí vše nejlepší k narozeninám. Milá Vlaďko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, neutuchající životní elán a spoustu radosti v těch našich krásných starých Hamrech. Ať máte s Honzou stále důvod k úsměvu a pohodu doma i na zahrádce. Za všechny sousedy z Jankuly písničku posílají Lenka a Radim.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milé Ostravské rádio, prosíme o písničku k narozeninám. Dnes ve středu 10. června slaví krásné narozeniny členka klubu důchodců Horní Bečva, paní Anička Fárková. Pravidelně se účastní akcí, které klub důchodců pořádá. A tady už je blahopřání. Všechno nejlepší k narozeninám, ať se ti splní tvoje sny a nastanou jen krásné dny. Je to tvůj den jediný, kdy slavíš narozeniny. My ti přejeme stůj co stůj, ať je šťastný život tvůj. Vše nejlepší do dalších let, hlavně zdraví, štěstí, optimismus a pohodu. V rodině to přeje za výbor klubu důchodců Marie Němcová.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Milá redakce, prosíme o písničku 10. června. V těchto dnech totiž slaví krásné jubileum naše teta Aneška Černá. Milá teto, přejeme ti k narozeninám jen to nejlepší. Přejeme hodně radosti, hodně štěstí, ale především mnoho, mnoho zdraví. Ať se ti daří vše, co máš ráda, všichni mají rádi tvé koláče a všechny dobroty, které pro nás chystáš. Krásné narozeniny ti přejí všichni, co tě mají rádi a celá rodina.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milé ostravské rádio, prosíme o písničku jen tak pro radost pro naši babičku Marušku, aby měla lepší náladu, těšíme se na víkendové setkání, protože ji máme všichni moc rádi a posíláme Barkarolu, tady je. Všechno jen to nej, krásné dny, přeji vnoučata.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. O čem se mluví?
1: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí? Jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Tak tohle téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity, ve čtvrtečním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlí.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Pěkný večer, vážení a milí. Hlásí se druhá červnová hudba země a spolu s ní i druhá část záznamu koncertu z 26. května 2006 ze studia S1, v němž se představila cymbálová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Šperlínem a se svými solisty. Hosty večera byly zpěvačka Marie Matějová a akademický malíř Karel Haruda, slovem provázel Jan Rokyta. V písních z Lašského kraje Leoše Janáčka uslyšíme nejen hostku večera Marii Matějovou, ale i Kamila Šperlína, Petra Paličku a také dívčí sbor souboru Ondřejnica s vedoucí Ivonou Voráčovou. Stačí jen otočit kouzelným prstenem, který nás přenese o 20 let zpět do času pozdně májového, a to roku 2006 do koncertního studia S1 Českého rozhlasu Ostrava. Jsme-li v oblasti Lašska, patří se náš večer započít krásným třídobým tancem zvaným starodávný nebo také zachodzený, který již před více než 130 lety nazval mistr Janáček vůbec nejpůvabnějším tancem, skupením i svým pohybem. Přeji vám ten nejlepší poslech hudby země.

0: Dospívala Marie Matějová, já jsem vám dlužen ještě jména těch obou mladých solistek. Je to Kristýna Plačková a Michaela Krpcová, která je s Marií Matějovou z rodiny, protože je to vnučka. A samozřejmě zpívá Kamil Šperlín, ten není přehlednutelný, a Petr Palička od klarinetu, ale ozve se také Kamil Palička v zápětí. V našem pořadu by nemělo chybět jméno Františka Líska, národního umělce, který na jihozápadním okraji Ostravy vytvořil vlastně novou kvalitu a vystoupil jako obří osobnost v pedagogice sborového zpěvu, zejména dětského. Žil mezi lety 1904 a 1977, rodák Proskoviák, působil v Jistebníku a jak sám vzpomíná, když do Jistebníka ve 20. letech přišel, tedy 20. století, měla obec 2200 obyvatel, z toho bylo 200 Čechů. Nestála tam školní budova. Učilo se v hospodě, která se stejně jako ve Staré Bile jmenovala U Matěja. Matějovi to tu měli zřejmě pěkně obšlápnuté v tom restauračním provozu. Pan profesor Lísek byl také vynikající sběratel lidových písní a právě k stému výročí jeho narození vyšla jeho sbírka lešských lidových písní a Ondřejnica vydala také kompaktní disk s názvem Proskovice je dědina, leží blízko Krmelína, aby vzdala čest rodné obci Lískově. Marie se s Františkem Lískem znala.
1: Moji rodiče zpívali v jistebnických zpěváčcích, tak jako mnozí jiní Proskoviáci nebo občané třeba Staré Bělé, Staré Vsi. A já jsem od dětství slýchávala vždycky Lísek říkal, u Líska jsme zpívali. Prostě jeho jméno jsem slyšela od dětství. A když mi bylo 25 let, tak přijel František Lísek do Proskovic, protože bylo třeba oslavit jeho 70. Byla to tehdy velká sláva a Proskoviáci se snažili, aby tedy neudělali panu učiteli ostudu. Myslím tím teď na muzikanty a na zpěváky, protože toho všeho tam byla hojnost. A tehdy František Lísek vypadal ještě velice vitálně. V roce 77 Ondřejnica měla 10 let a tehdy jsem se pokusila vybrat ze sbírek Františka Líska 50 písniček, které by byly takové nejpoužitelnější pro Ondřejnicu. Zdálo se mi, že bude lepší, když si vybereme ten první repertoár právě ze sbírek jeho, protože pocházel z Proskovic a znal Krmelín, Starou Ves a ten náš mikroregion se mu prostě do těch písniček vešel.
0: Já, protože pracuji v rádiu a rádio, jak víte, je stroj času a může nám vybavit minulé doby i z jejich dějí a s jejich lidmi. Nebudu o Lískovi už dál mluvit, ale dám slovo přímo jemu. V našem archivu jeho hlas máme. A ať nám pan profesor řekne sám, jak se lidé dívali na jeho práci a jak to bylo s tím zpěvem.
2: Lidé se dívají na tu práci jako na vánoční stromek. Kolik je tam ovoce, kolik je tam dárku a jak ty prskavky fungují, že? Ale nedbají se toho, co se stalo, než dárek přišel, než se obstaral prskavka a tak dále. My jdeme za příčinami věcí a teprve následky posuzujeme. Dovolte mi ty příčiny připomínat. Ty děcka zaspívali tenkrát tam nad Vltavou věna stráž a tak dále. A pak ta obyčejná lašská, že kterou jsme rádi zpívávali, že zelení hájové a tak dále. Což pak jsem si já kdy myslel, že já budu dirigentem, sbormistrem. Já jsem v té Staré Bělé, jsme jedinekrát zpívali veřejně, když jsme roku 1925 odváželi do Ostravy a doprovázeli takzvaný ten smrk ohromný, co se dal na náměstí a tam se dávali milodary. My jsme tenkrát zaspívali o Vánocích a o stromu krásnou píseň, kterou tenkrát dal Havel. To bylo všechno i v Ostravě účely školní. Zpěvem probouzet v dítěti v údobí, kdy jeho mozková kora je nejplastičtější, kdy nejvíce přijímá a pro genezi či výchovu charakteru člověka je nejcennější v tomto věku ten přínos, který vytváří novou páteř, představivost, sílu, myšlení a jednání člověka. A to byl zpěv.

0: Tak vidíte, říkávalo se za mého mládí, že Lašsko nemá žádné dynamické projevy, že to je region nostalgický, lirický, smutně proslulý svými písněmi a najednou tu vidíme, že nejenom moravské Slovácko. Pokud se dotkneme dnes písní vojenských, učiníme tak velice krátce, protože náš národ jich moc nemá. My jsme nikdy nebyli žádní velcí bojovníci a na bojištích světa jsme nezaznamenávali žádné výrazné úspěchy s drobnými výjimkami. Jiní národové jsou na tom s písněmi vojenskými daleko. Bohatěji v uvozovkách a jsou to už sousední Němci, ale zejména národy, jako jsou Skotové a Angličani, ti nejčastěji zpívají písně, jak bojovali proti sobě. A národy jako Turecko, Gruzie, Osetie, národy kavkazské, ty zpívají o vojně zhruba ze 60% svého repertoáru. Jsou to národy bojovníků. My jsme dokázali, pokud jde o vojenské věci, dostat do seznamu kulturních cenností Evropy UNESCO tanec verbůňk, který s vojnou má hodně společného. A vy víte, že na německé televizi to slovo verbůňk vydáme taky. Znamená reklama nebo nábor, a to skutečně nábor byl, nábor do vojska, kdy ti verbíři, vysloužili vojáci, ukazovali, jak se na vojně budou mít mládenci dobře a jak se tam bude pěkně tancovat. Takže UNESCO verbůňk. A já dodám už jenom, než zaznějí vojenské písně, že je asi dobře, že víc o vojně zpíváme, než abychom někde bojovali.
1: Okolo Moravy

0: Na Moravském Lešsku se zcela určitě nemůžeme vyhnout skupině písní, která se zabývá vírou v Boha. V Sušilově legendární sbírce z celé Moravy je takových písní přes 170, sbírka jimi začíná a musím povědět, že téměř polovina z nich jsou písně lašské a valašské. Na zbylé oblasti Moravy zbývá ta druhá polovina. Je to svědectví hluboké víry v Boha v těchto regionech, když uvážíme, že ta zpěvnost zapsaná je tam z první poloviny 19. století, tak si musíme uvědomit, že tenkrát zpěváci lidoví, které pan Sušil navštívil, měli v repertoáru celou řadu takových písní od 15, 20 i 25 slokách, které souvisely s náboženskou vírou. Je to jev, myslím, v umění i obecný.
1: Já mám pěknou vzpomínku, když jsme se scházeli s panem doktorem Stolaříkem. Ten má mnoho drobných knížeček o tom, jak sbíral také se svými přáteli lidovou píseň a od stařenek a od staříčků a od muzikantů starých i mladých. A je to k nevíře, jak to všechno zapadá do jakési nábožnosti. Je to asi právě víra, která dává výraz tomuto kraji lašskému. A mám takový pocit, že to je i v té radosti, že je v tom bytostná tělesnost, ale i právě ta víra, to je obrovský, je to radost nějaká velice potřebná.
0: A hluboká. Já už jenom dodám, že písnička Marie Matějové nese v Sušilově sbírce název Panna Maria opatřitelkyně a jak sami uslyšíte, je v té písně vyjádřena důvěra v Panu Marii až za hrob. Nápěv je velice, velice vzácný, a jinde než na Lašsku ho nenajdete.

0: Děkuji Marii Matějové za nevšední zážitek, který já mám vždycky, když tu písničku poslouchám. I dnes. Naše živé vysílání už pomalinku odměřuje poslední minuty. Máte u vstupenek, jste dostali takové papírky s notami a s textem. Moc vás prosím, abyste si je připravili, protože budeme uzavírat společným zpíváním, jako je to vždycky u takovýchto přenosů a bude to vždycky u takových přenosů. Jednu větu na závěr, Marie.
1: Já bych chtěla jenom říct, že zpěv je energie, radost a rozhodně nám prospívá ke zdraví a k tomu, abychom se měli rádi a žili v takovém přátelském svazku, čili zpívejte.
2: Už by se dost naspívali, veselí budeme.

0: To byly Vydařeně na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Ovšem já už pro vás mám pozvání na zahajovací koncert festivalu Jazz Open Ostrava, který uslyšíte v přímém přenosu ze studia S1, kde už za pár okamžiků přivítáme i naše dnešní hosty. Ovšem o to se už postará kolega Richard Piskala. Já vám všem přeji hezký večer a také příjemný poslech.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Ostrava.
2: A jsme moc rádi, že pro vás můžeme připravovat a vysílat takovéto přímé přenosy koncertů. Krásný večer ze studia S1, samozřejmě vám, kteří jste přímo tady ve studiu, vám, kteří nás posloucháte u radiopřijímačů, i vás, kteří nás teď sledujete na monitorech svých počítačů. My tady máme opravdu zahajovací koncert letošního už 20. ročníku festivalu Jazz Open Ostrava. A znamená to, že tady nemohu být sám na tom pódiu. Je tady se mnou člověk, který to před těmi mnoha lety všechno vymyslel, připravil, naplánoval. Byl to tehdy mladý, ostravský, skvělý jazzový muzikant. No a dneska tady stojí... Tentýž mladý, skvělý muzikant, Boris Urbánek. Vítej, dobrý Borisy.
3: Dobrý večer, děkuji. Máš pravdu, uteklo to jak voda, 20 roků za námi a my pořád vypadáme stejně, že jo, Richarde? Já vás všechny vítám vás na zahajovacím koncertu festivalu Jazz Open Ostrava. Je to neuvěřitelné, jak 20 roků uplynulo, že ani nevím jak. V každém případě nechci krást čas v přímém přenosu, který je určen někomu úplně jinému, tak vám jenom chci popřát hezký večer a pozvat vás na další koncerty našeho festivalu. Dnes zahajujeme, to ještě uvedeme.
2: Ano, přesně tak.
3: V pátek 12. děláme narozeninový koncert v klubu Fabrik v Ostravě, kde vystoupí švýcarská neofunková kapela skvělá The Next Movement. To bude taková pařba trošku.
2: A mimochodem, ti už byli na Jazz Open na Hradě a byli skvělí.
3: Jsou skvělí, naprosto. Tam budeme slavit teda ty 20. narozeniny, to bude party. No a potom v sobotu budeme mít krásný koncert v Pianotéce, což je nový luxusní takový prostor, kde jsou samé nejkrásnější klavíry na světě, které si umíte představit, a tam vystoupí moji kolegové z letní jazzové dílny, můj kolega pianista Luboš Šrámek, on je teda z Bratislavy, Slovák, a přiveze si svého kolegu z Bratislavy Nikolaj Nikitina na saxofon. To bude komorní koncert, piano, saxofon, bude to krása, na skvělý klavír Steinway and Sons. No a příští týden ve středu děláme tradiční jam session v Doku, což je taková příjemná kavárna, příjemný podnik na Havlíčkově nábřeží v Ostravě, na břehu Ostravice. No a dá-li pán Bůh, tak se mi podaří do Doku dostat hlavní hvězdu dalšího dne Jazz Open Ostrava, Justina Lee Schulze, který už tady bude v Ostravě, já budu přemlouvat, ať si přijde zahrát na jam session s celou svojí kapelou. No a už se dostávám k tomu hlavnímu koncertu na Hradě, na Slezsko-Ostravském Hradě, na nádvoří, kde vystoupí právě geniální mladý muž, 19-letý Justin Lee Schulze se svojí kapelou. My mu budeme dělat s mojí kapelou Boris Band Combination před kapelu a ještě jeden další skvělý jazzový mladý 19-letý pianista Matyáš Pap přijde se svým triem. Takže to je takový jako rychle sumárum. Zvláštní je, že linkou celých těch všech koncertů je se line letní jazzová dílna ve Friedlandu v Čechách, na což navážeme teď, protože budeme zvát na naše současné dnešní večerní hosty.
2: Přesně tak, Borisy. Díky za takový malý přehled. To byl Jazz Open Ostrava 20. ročník v Kostce. A teď ten dnešní zahajovací koncert. Prosím tě, jak se vybral ty dnešní interprety? Jak jsi na to přišel?
3: No, to je přesně ono. Já znám Martu Kloučkovou, znám právě, jsem ji viděl poprvé na letní jazzové dílně. Už tenkrát zpívala nádherně a vydala desku, kterou jsem samozřejmě na těch sociálních sítích nemohl minout, a říkal jsem si, to je ale hezké. Jejda, a tam je s ní David Doruška, další někdejší student Friedlandské jazzové dílny. Pamatuju si rok 1997-8, kdy tam Davidovi bylo kolik? 15, 16, a už tenkrát velmi dobře.
2: Ale Borise, To příjmení Doruška je hodně známé, to asi není náhoda.
3: Já když slyším příjmení Doruška, tak mám takovou krásnou nostalgii, protože já když jsem měl 15-16 roku a začal jsem pročítat hudební časopis Melodie, tak se tam velmi často objevovalo slovo doktor Lubomír Doruška.
2: Přesně
3: a
2: tak.
3: Jak jsem tak stárnul a koupil jsem si potom encyklopedie populární hudby a spoustu dalších zajímavých knížek, jejichž autorem byl doktor Lubomír Doruška, tak jsem potom zjistil, že to je jeden velmi vzdělaný a velmi sečtilý a velmi moudrý muž, který šířil jazzovou muziku v tehdejším takovém tom našem neúplně veselém socialistickém světě. Poslouchal jsem jeho pořady v rádiu na Vltavě, vždycky jsem měl magneťák, kotoučák nachystaný, abych mohl si nahrát, co bude doktor Lubomír Doruška pouštět. Já když jsem viděl Davida, tenkrát jsem si říkal, to je krása, že to jablíčko nespadlo daleko. Nakonec táta Petr taky psal hodně do melodie, ale ten doktor Lubomír, ten děda Davidův, to byla výrazná osobnost. No a z Davida nám vyrostla taky velká výrazná osobnost jazzové kytary a vůbec jazzové hudby u nás.
2: No my, kdo jsme občas zkusili vzít kytaru do ruky, tak když slyšíme, jak David hraje, tak prostě se nestačíme divit a žasnout
3: tak,
2: doslova.
3: Tak. A já myslím, že nejvyšší čas, abychom je pozvali přesně, na pódium, protože jejich je dneska večer, ne náš, jejich je večer. Dovolte, vážené dámy a pánové, i u přijímačů, abych pozval na pódium Martu Kloučkovou, která vám bude zpívat a doprovázet jí bude David Doruška na kytaru.
2: Krásný večer.
3: Krásný večer.

Dobrý večer, my děkujeme za tohle krásné intro. A jsme rádi, že jste tady s námi, protože bez vás by to nebylo ono. A my vám hned na úvod zahrajeme píseň, kterou napsala Nina Simon. Je to o ženě, která touží po lásce.

Pane Doruška, dámy a pánové. A trošku Niny Simone a trošku cukříčku do misky. A dalo by se tomu říct samozřejmě mnoha jinými způsoby, ale mně se líbí, jak ještě tenkrát v minulém století ty texty byly takové poetické a jinotajné, jako například tento. My budeme pokračovat písní Dreamland, kterou napsala úžasná Joni Mitchell, a tato píseň zahajuje naši novou desku.

Dream on, dream on, dream on. Děkujeme krásně. Děkujeme. Já obvykle v zimě říkám, že tohle je taková písnička na zahřátí. A v létě o tom vlastně většinou neříkám nic, ale dneska tak trošičku prší, že jo, není úplně velká zima, tak doufám, že jste se trošičku zahřáli a že jste se opět natěšili na slunečné dny z písní Dreamland. A my vám zahrajeme takovou dramatickou píseň o lásce, která se jmenuje If You Could Love Me, a Kdybys mě miloval, napsalý Norman Simmons.

0: Děkujeme.
1: Thank you.

Děkujeme. Děkujeme krásně. A toto byla píseň Jsi. Vlastně jediná česká píseň, kterou dnes uslyšíte, tak doufám, že jste si ji užili. A nenajdete ji na novém albu, ale rozhodně je na YouTube i na Spotify už pár let. A je to píseň, která vznikla v době pandemie, kdy jsem si dopisovala s jedním mužem. My jsme se předtím viděli asi jenom jednou. A psali jsme si a on mě tak pořád pobízel, ať napíšu nějakou báseň, ať mu pošlu báseň. A tak jsem napsala tuto báseň a pak jsme ji zhudebnili a je z toho píseň Jsi. Takže děkuji za inspiraci. A my vám zahrajeme píseň, kterou už dávno, dávno napsal Fats Waller. Jmenuje se I've got a feeling I'm falling. A je opět o lásce.

David Doruška. Tak a my se nyní dostáváme k další autorské písni dnešního večera. Tentokrát ji napsal David Doruška a zhudebnil tak báseň Emily Dickinson, která se jmenuje I felt my life with both my hands. Já obvykle říkám takovou historku, mohu to říct? Jo. Ona ta báseň je taková trošku tísnivá. A David ji napsal v Paříži, když tam byl po studiích na zkušenou, ještě další, a to už byl hodně zkušený, ale možná nebyl natolik zkušený v bydlení, v bytě, který měl 11 metrů čtverečních. A to už je tak 15 let to bude. 20 let, vidíte, už před 20 lety v Paříži trend mikrobytů. U nás naštěstí to bude až za pár let. A nebo možná, doufejme, že třeba ani to ne. A každopádně to byl veselý úvod k takové docela melancholické písni.

Děkujeme. David Doruška. Tuhle píseň, když tak najdete na albu Silently Dawning, a tam ji zpívá úžasná Josefin Lindstrand. A my máme před sebou, no, takovou trošku divočinu. Píseň White Rabbit.

Tak my vám to teď zase trošku stišíme a zjazzujeme. Zahrajeme píseň In Walked Bud. S vokalízou je to... Vokalíza, to je taký specifický prvek v jazzu, kdy vezmete třeba saxofonové solo, třeba nějakého velikána. My jsme si vzali zde Johna Coltrane'a a to solo si zapíšete a otextujete ho nějakým příběhem a máte vokalízu. Tak to jsem udělala loni touto dobou a vzniklo z toho toto.

Děkujeme. David Doruška. Děkujeme. Píseň následující Amélia, tak ta není na našem novém albu How Little We Dream, ale moc rádi ji hrajeme. Napsala ji Johnny Mitchell a napsala ji o letkyni, slavné letkyni Amélie Earhart, která se ztratila, když chtěla obletět svět. A už ji nikdo nikdy nenašel.

0: yourself free. And get yourself free. And get yourself free. Děkujeme. Byla píseň 50 Ways to Leave Your Lover. Napsal ji úžasný Paul Simon. A pojednává o tom, kolik je způsobů, jak opustit svého milého nebo svoji milou. Jmenuje se tady 50 Ways, ale vyjmenovány jsou asi pouze jenom 4. Ale za to se to moc hezky rýmuje. A my vám nyní zahrajeme píseň, kterou napsal Hoagy Carmichael a my jsme jí dali takový nový kabátek na naši desku. A než David přeladí kytaru, tak já musím říct, že jste úplně úžasné publikum a moc si toho vážíme, že jste tady s námi a že děláte takhle krásnou atmosféru, ve které je velká radost hrát a zpívat.
1: Hrát a zpívat.
0: Děkujeme.

Děkujeme pěkně. A my máme teď písně dvě, které mají stejný název. A je to taková veselá historka, možná už jste ji někdo slyšel, kdybyste třeba narazili na nějaký rozhovor s námi k novému albu. My jsme nejdřív vybrali píseň od Wayna Shortera, která se jmenuje Wildflower. A pak jsme přemýšleli o tom, že by bylo fajn zařadit ještě nějakou modernější popovou současnou věc. A David říká, tak třeba od Billie Eilish. A já říkám, no a třeba Wildflower, že budeme mít na desce dvě písničky, které se jmenují stejně. A člověk nebude vědět, jestli si pustí Shortera anebo Eilish. A může to být radost anebo zklamání, ale v obou těch světech. My teda samozřejmě jsme taky optimisté, takže to je určitě radost a obohacení, ale člověk nikdy neví, samozřejmě. A my vám zahráme toho Shortera, tedy nejdřív. Just open Wayne Shorter.

Děkujeme. David Doruška. A kdo jste pozorně poslouchali, tak víte, která píseň přijde nyní. Je to ta Wildflower od té Billie Eilish. Tak. My jsme k ní natočili i videoklip, kdybyste se chtěli podívat, tak máme ho na YouTube. Je ze studia Sono, kde jsme točili celou desku. A co bych k tomu ještě řekla? Ty desky máme tady sebou, kdybyste si nás někdo chtěl odnést domů na vinilu, tak můžete. My budeme moc rádi.

A tak my už na, náš playlist se již chýlí ke konci a já koukám na hodiny a vlastně i čas vyhrazen nejenom koncertu, ale i přenosu. A tímto konečně zdravím i posluchače u rádiových přijímačů, kteří to poslouchají. My bychom moc chtěli poděkovat za pozvání na Jazz Open a zvlášť na tento speciální ročník 20. A chtěli bychom popřát festivalu mnoho zdaru, mnoho zdraví a mnoho krásných koncertů. A děkujeme vám, milí diváci zde v sále, že jste přišli a vytvořili tady takhle hezkou atmosféru. A děkujeme i vám, kdo ladíte Český rozhlas Ostrava a kdo ještě posloucháte u svých přijímačů. A také zdravíme na YouTube. Nevím kam, ale zdravíme. A zahrajeme vám píseň jazzový standard I'll be seeing you, tedy uvidíme se, a já ho ráda zařazuji na konec programu s takovou poznámkou a nadějí, že se uvidíme snad na nějakých dalších našich koncertech anebo i kdekoliv jinde. Budeme moc rádi. Takže děkujeme a I'll be seeing you.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
2: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
3: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
2: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
4: Řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
2: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
0: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
5: Máme tady zkušenost z pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
0: Stavba má být hotová do konce roku 2028. Sport. Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezónu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
6: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Regese z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgerse Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojmě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a Špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z času tažení z Pardou White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomase Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

0: Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.
1: Znám

Nádražácký drink v originálu Texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: K tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlejí, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri-di-na-li-ti.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papnheimské. Kdo to byli ti papnheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady?
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady?
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Pappenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kyrisnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
3: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický.
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Piš.
1: A slyš.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset zdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, aha, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fenton, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadí. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek. A říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no tak, já jsem, to se vyštěte, no tohle je někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. A teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bife, ti chlapči, to není možné.
2: Jo, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slečno, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne.
7: Ale ty to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb.

0: budu muset volat do toho Jičina zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava a je mi 40 a nic. Nic. Když umřel ten kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý? Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, huml, jo, řepka, jo, frič. Byl tu frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili? Nevyprávěl jsem jim o tom kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev? Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. Do ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalý. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment, zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme, je nám 40 a jsme sami, udělejme si znovu zectnost, ať je ticho, ticho, ať jsme sami, sama se děla. No jo. Halo, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
1: Nevím, Jarinku.
0: Prosím? Kdo volá?
1: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
0: Kdože?
1: No přece já. Ty.
0: No to jako, že si volám sám?
1: No ano.
0: Já, že volám sobě?
1: No ano.
0: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
1: Z Budky na Pankráckém náměstí.
0: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
1: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
0: Ty, že voláš z Budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
1: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
0: Sobě určitě ne.
1: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
0: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
1: Jarinku, to se ti zdá.
0: Tak ty se mně zdáš.
1: Ano. A ty mě?
0: A jak se ti zdám?
1: No, nemitý.
0: Jo.
1: Nejsi mrtvý, Jarinku?
0: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
1: Ale telefonují.
0: Ty mě strašíš. Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z Budky na Pankráckém náměstí?
1: Ano.
0: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
1: Ano.
0: A jste, jak jsme volávali Hanku?
1: Ano.
0: A máš vpředu vylomenou jedničku?
1: Mám.
0: A krásného Havla jako blouznivý Ital

0: český básník?
1: Mám.
0: A co máme v pravý kapse?
1: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
0: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
1: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
0: A proč jsme volávali právě jeho?
1: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
0: Ze zdola. Jo, představ si, Kohoutek umřel.
1: No vidíš, a proto tě volám.
0: Asi jako můj hlas, a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mně se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
1: Ano.
0: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
1: Všechno jde.
0: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
1: No, téměř.
0: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
1: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
0: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
2: Prosím, tady Kohoutek.
1: Máte, prosím, doma slepičku?
2: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
1: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
2: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
1: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
3: Já úplně pláču, Jarinko.
0: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
2: Prosím, tady Kohoutek.
1: Zde pohřební ústav Concordia.
2: Aha.
1: Máte u nás objednanou rakev, pane.
2: To si zas ty.
1: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
2: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
1: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
2: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
1: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
2: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
1: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
2: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
1: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, z vratiny mám pětku.
2: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
1: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
0: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
1: Byl.
0: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
1: V kvartě.
0: No, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
1: To je smutný.
0: To není smutný.
1: To je smutný.
0: Vlastně je.
1: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne. Ty máš něco pro mě?
1: Tak, co bys chtěl?
0: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
1: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
0: Řekni mi o hlasech, Jarinku. K narozeninám.
1: Člověk má jarní hlas a letní hlas, podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
0: To neříkej.
1: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas a puklý hlas a slepený hlas a zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas a muž má svůj ženský hlas.
0: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou na příjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát. A
1: začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let se hostiné úplně změnilo. Mm-hmm. Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásně.
1: Já se vám rád sednu, tak normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta. Mm-hmm. Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky, minulou zimu jsem uklízel, celou zimu jsem uklízel, tak jsem přispěl taky trochu ubostěnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mm-hmm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostiny je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit,
1: okolí
0: že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vezmete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí nákladňáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky. Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky, je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako
0: větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší, to... větší organizace, jako kdyby lidi chodili, nebo a nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce chybí. Byste rád.
1: Kino tady není, víte? Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, aby se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě. Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit. Jak jsme chodívali randit taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: Taky nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma, bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička...
0: Počkejte, to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: Tady o něco jinýho.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se.
1: Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:30. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
2: No, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 rokama, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
1: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
2: ano,
1: myslíte, jo?
2: Ano, to nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
1: Jo? Jasně.
2: Prostě čistě ekologicky. Mm-hmm. Prostě ty lidi si už jako uvědomili, že to,
1: že to není
2: zdraví a vůbec jako z ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným. Mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo. A jde to úplně, taky šlo by to úplně jiné. Prostě si lidi spohodlněli. Pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo. Rozumíte mi?
1: Rozumím, rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají. Myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
2: Jako třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
1: Ano, ano.
2: A promiňte, ještě dodám k tomu.
1: A nebo v centru.
2: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta, postavila se dálnice, obchvat se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyřešilo? Tam se narušilo ekosystém, ekologicky, prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
1: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
2: Promiňte, že vám skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jo? Jako teda, co takhle jako někde to
1: tak
2: je.
1: Tak bylo,
2: jo?
1: By
2: jako
1: to ideální, prostě, ano, ano.
2: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, plno kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů, před vám ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do, já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měli zavést něco.
1: Máte,
2: jo?
1: Pocit regulaci dopravy tedy, jo?
2: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byli nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
1: Ano, ano. Tak to je třeba, no, já třeba za
2: tady ty
1: Prahu
2: děti,
1: můžu i říct
2: u školy. Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, se školy přišli v pořádku. Prostě to mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to už je něco u knižním z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
1: No, země koule není nafukovací, to máte pravdu.
2: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba, já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslík. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
1: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
2: Ale o to nejde jenom o ten úklid.
1: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
2: To, jo, to máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to no. Si zemou, tak si to státky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
1: ale to jsou
2: lidi,
1: třeba,
2: no.
1: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
2: No,
1: já asi nemůžu ovlivnit. Já
2: nevím,
1: jako...
2: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct. Jo?
1: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
2: No, tak já si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
1: No,
2: já ji tam nenechám,
1: jo? Takhle by to mělo být.
2: Ale ta mládež, jako ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě... Já tak vidím, prostě oni tam někteří přijdou a udělají si vohniček a nechají tam bordel, no.
1: No, dokonce tam najde no, prostě třeba ledničku a podobné věci.
2: Je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se to pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
1: na nějakou
2: pár
1: dobu.
2: Hodin,
1: ano.
2: Jo,
1: ano.
2: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední dny, nebo v úředních dnech, prostě, a ti lidi jezdí čím jiným.
1: Jo, jo, rozumím.
2: My
1: dobře.
2: My se ničíme sami.
1: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
2: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
1: Dobře.
2: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
1: Ano.
2: Vemte si vagón přepravit.
1: Miroslave, musím
2: kamion.
1: Poděkovat. Čas je neúprosný.
2: No, já taky děkuju
1: takže
2: za to, že jsem mohl tomu říct.
1: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
2: Doufám, že ano, vám taky
1: všechno dobré, jo?
2: Pan Babiš a podobně.
1: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlochovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čílínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Zduško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, o plichovičky odpívá tak, jo? Tak to město to udržuje, někdy se zúčastní i starosta, třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, z té řeky to tahat, měli takové vysoké holinky nebo co, rybářské boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rád, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i jiným způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu si představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Uh-huh. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to. Já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsem nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně.
0: No jo,
1: jo?
0: Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábí tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Jen se nebude lidem na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda v tu se furt kde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká, že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouské hranice tady od nás, tam stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet a naše generace potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebude se spalovat nic, topení na provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no, takže...
0: No, podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrické vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každého ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím auto na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co rád dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Je to, jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady ne, nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo, jste hlídaný jo, vlastně to, už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Mm-hmm. Tady obec se stará, jako vede, to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo.
0: Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. No. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovový odpad, tak ho odvezu do šroku, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. Mm-hmm. A mě děsí jo, dva typy lidí, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: A zaprvé jsou to lidi, když třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než zníje, když ho nikdo neuklidí. 4000 let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a donde k požáru. Viděla jste ho, že rlán vysoké trávy nebo obily.
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hořet lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně právě.
0: No je.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A je to velký problém a tragédie, ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba hnavé Rychovi, může to let.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, že, nebo si tam hodil tu sklinku, ale tam byla taková přikopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičské vozy, ale to bych neuhasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom no, si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunkou, dělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla hruze, jako ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako. A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě,
0: jo.
1: Tam někdo taky zahodil vajíkla, jenomže to nestačilo, já jsem ještě dělal tenkrát hlubočka. A pak už přijeli, se sjeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijel u auto a chlap, když to viděl, tak ten dostal infarkt. Jako. Ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytlo ještě ten patr, tak to by bylo ještě horší. Takže roztáhli požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
0: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte její okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, tady z toho lesu smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchal z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho,
0: ano.
1: Jsem taky zažil třeba v Řepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zazměli hasiči dělat
0: jinou cestou, bohužel.

0: prostě byla potopa, jo, ano, a to ano. Se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště, což byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
1: No.
0: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech teda.
1: To jsou neveselé vzpomínky tohle, to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny. No.
0: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože nás tlačí čas, tak Olina pozdravovat, Vlastičku z Krnova, jo, potom sympaťačku Ludmilu. Uh-huh. A ještě bych chtěl říct, té jedné paní z Vodafonu je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičnou policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
1: Ano, ano.
0: Voláte, no,
1: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, Roberte, tak děkuji moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeje krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočecha. Musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna. Lidi k nám jezdí čím dál tím víc. A čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci.
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dýcháme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako peněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Průmysl odpadovej, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano.
1: Nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné
1: a tak dále.
0: Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králkům nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, smysl, pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejní lidi, tak si myslím, že by žádný odpadky poměrně kolem nás ani neležely. Mm.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím,
1: jo,
0: krátce.
1: Jo, jo. Mm-hmm. Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: Tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víst i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví na, nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno o druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. Nevede, tak to je v lidech. No.
0: Je to prostě v lidech tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe,
0: co se děje.
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano,
1: máme krásnou zemičku, ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie, přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, a už to pozdala. Teď třešeň krásně kvetla.
0: No.
1: A přijde mrazík a je to v čudu. Taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě vždy, úplně asi neovlivníme, jestli přimrzí, jestli budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěšli, to tady takhle, i to dají jinde, byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Jo, byli tam zajíčko, bažanky, korotičky, já jsem nevěděl už nejméně 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla korotička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty žijí, buď knížky, anebo živí takové roky zahrady, tak to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude někdy, jestli bude válka, tak nebude válka o plyn a o naftu a o vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Ríša Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, bydlí, že v Německu, tak bude v té Venezuele, a nějaký pán Bakouslavu Hadličku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A říká v té Venezuele ten pán, tady je voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky tuto odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovsku u vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
1: Ale tady jde jako na čističky, tady udají ubytovny na té nové hospodě a tak ty kriminály tady to hlásí, že se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přizinci. Že radši nikam nechodit, protože to Čech dostane facku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, ale říkám, já jsem starý, jak vodáci ty děti a ty vnoučata, to bude špatný. Tady říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jde se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. A ty vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
0: Takže ta máte pocit, jako, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
1: Ale moc se kácí voda, tak se budí ty pláně na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a je tam blíž, kruží všechno a dneska to je všechno ztracený. Vy jste takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam v těch Mexiko zavrát se a tuhle tady chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíval Michal Tučin, byli jsme tam loni za jimi, mluvili jsme s panem Troškou tam, tam je to půjde do těch Hoštice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jste ducha přítomný, má zásnoce, a tam byla předloni paní Machálková, a zpívala tam u rozhlasu, byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se všechno dostal, vrátil si ten, co mi je, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zjel, byl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. no. Jezdil do Tajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by měli asi lidi vidět, tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postel 30 cm, žilíš z těch řetězí mezi nohama, dvě spěry, že? Říkal, já prý jsem mu tam dal, jak měli ty zrovní, víte, ten Hanikovič a to.
0: Jo.
1: To jsou kriminály.
0: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, jsou... přeci jenom.
1: My jsme odbočili.
0: Trošku jsme odbočili.
1: Je mi líto celou.
0: Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravu na Tachovsko.
1: No, je to strašně, co se děje. To nebude voda, to špinaví všechno a
0: jo.
1: Moc je všechno možná.
0: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
1: Zlatička, co tady dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může normátku vykecat.
0: Dobře.
1: Říci jako to... Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
0: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Choceňska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem, a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Choceňsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologií.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy, každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo. Uh-huh.
1: Takže ty autobusy jezdí právní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí jako školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce. Dřív to, ty autobusy jezdili plný celý dní. A teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Ty zdražili benzín a naftu, tak snad by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to samý, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a nevořejvají uhlím, ale ořejvají atomem, jo, a místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jde prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když je mu to zaplatí akorát školáci. A ti školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Kex a písnička Víš a pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbylo úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlý. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Uhum.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak... No, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvěří a nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusem a u té zastávky. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme sešli, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježiš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jedním podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jedem, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale... Říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak to já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Ona naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím vším, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako si dělá, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to bych zašlala jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice nepiju. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou, já říkám, všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou,
0: no
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech.
0: Ona
1: říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají v pultu. Víte třeba někde
0: rozumím.
1: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, no, nádherná vizitka,
1: jasný,
0: ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být, jo?
0: Ano.
1: No ale Říkám, není to zase tak hrozný, no. Mm. No, ale tohle to teda opravdu s těma autobusama, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala,
0: Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak přeju, se mějte moc hezky.
0: Taky hezké letní dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní ztotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejmen kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde, prostě...
0: Všichni jedou.
1: Tak jedou autama, 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě mín. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je toho listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni. Já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcových, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně musíte.
1: Za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlím. Takže je to...
0: Tak je to věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak přijdím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický odpad
0: tam nedává. Žádný odpad nedává, to jasně, krása.
1: Ta úřednice na obci mi řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom to nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl a v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očekují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do

0: palovny do Brna.
1: Jo, tak dokonce.
0: Oni nám zvýší, to je 100 kilometrů od nás, oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko, ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
1: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno
0: takže
1: dobré.
0: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
1: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
0: Tolik těch plastů, každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
1: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

proroknem se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.

0: Martinence, jakže se jmenujete Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Inou cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
3: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
4: Začněte třeba od konce.
3: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
4: Tak to zkuste s nějakou frází.
3: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
4: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
3: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
4: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
3: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
4: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
3: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
4: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
3: Ty vám musí poskytnout fantazii.
4: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
3: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
4: Nějaké zrcadlo by nebylo?
3: Ale no to.
4: Já vím, fantazie.
3: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
4: A co účes?
3: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovím, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
4: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
3: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
4: A to mi připomíná jednu povídku Roalda Dahla. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
3: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
4: A co střevíce?
3: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
4: Takže jsem se oblékla. A co dál?
3: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat.
4: Aha.
3: No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
4: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
3: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
4: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, no, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličanstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvil. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de Labaty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasynovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16 527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Oh. Je od hrabě de Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Co tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: Řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marie Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, choti, jestli pak si již poděkovala frouplým snovým za to, co nám poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů, jako ty, a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co? Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty piš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhansnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to... Opravdu.
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale Porto stojí 5 pencí.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplicnovi nehrají bridž.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy. No.
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsal bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo, aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplincnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemců v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: A v tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Kaspárovi.
2: Kaspárovi? Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjelo kvůli němu? Taková blama.
4: Dělal stávku kaze, madam, s tím nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já

0: byste mohla...
1: Je to sama tyranie, diktát.
0: No...
1: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
0: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
1: Nejsem stávkokás. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
2: Tu se nečekaně rozletnou dveře a v nich stojí...
3: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
2: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
3: Služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo, a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
2: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
3: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
0: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
3: To stávkují opravdu všichni?
1: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
0: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
3: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
0: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
3: Henry?
0: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
3: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
0: Co pak mu zase je infarkt?
3: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
0: Prosím?
3: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
0: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
3: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
0: Nemůže ven?
3: Neví jak.
0: Slyšíte to, Richardsonová?
1: Jistě, madam, mám uši.
3: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A vlastně jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
1: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
0: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
3: A moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
0: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co jsem mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
1: Už běžím, madam.
0: Richardsonová?
1: Ano, madam.
0: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
1: Jistě, madam.
0: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
2: Vstupuje majordomus.
0: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
3: Tak co je? Jste snad hluchý?
2: Probuch, major doma, hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
4: Nikoli nejsem hluchý, madam.
0: No sláva,

0: Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
1: Je mi to moc líto, madam.
0: Čeho? Je vám líto?
1: Večeře totiž nebude.
0: Co je to za nesmysl, majordome? Proč by nebyla?
1: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspar totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspara propustila, madam, okamžitě nechali práce.
0: Ne.
1: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
0: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
1: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
0: Co to děláte, člověče?
1: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
0: Tak to snad není možné.
2: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.